jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

na Rádio Praha. Praďáku, hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Praďáku, hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha. Praha.

0: patří Temper City, Self-Aware. A nejvýš z nováčků vystoupala Eva Farna, Perpetuum Mobile na 7. místě.
1: Hit týdne.
0: Jak vypadá top 5? Páté místo, tedy Swims, Mr. Know It All. Na čtyřce Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Drákula. A vítězem aktuálního vydání hitu týdne na rádiu Praha jsou The Rolling Stones, In the Stars. No a teď je řada zase na vás a vašich hlasek.

Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové
1: na Rádiu Praha.
2: Host Lenky Vahalové.
3: Posloucháte Rádio Praha a ve studiu už je se mnou další host, tentokrát designér Jiří Krejčířík. Je to vítěz ceny Czech Grand Design. Porotu oslovil kolekcí svítidel Emilie a Emil. Hezký poslech.

0: Lenky Vahalové.
1: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je designer Jiří Krejčířík. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: A vy jste vítězem ceny Czech Grand Design. Co to znamená pro designera získat takovouhle krásnou cenu? Já teda vím, že máte x dalších cen, ale tohle je úplná novinka.
2: Tak Czech Grand Design je vlastně to nejprestižnější ocenění vlastně v České republice, jaký můžete získat. Vlastně v tříkolovém hlasování o tom rozhoduje 73 člena komise, což jsou vlastně přední osobnosti napříč kulturní sférou. Takže pro nás jako tvůrce to znamená určitě jako ocenění naší práce odbornou veřejností, což je vlastně takový nějaký vlastně potěšující kredit, který z toho plyne.
1: Co vám to přinese? Je to publicita, víc klientů, nebo třeba můžete zvednout ceny?
2: To ještě nevím, to takhle jsem nad tím nepřemýšlel, ale určitě je to jako, jakoby publicita, nějaká pozornost médií. Myslím si, že i pro vlastně spoustu lidí je to nějaký jako razítko toho, že vlastně oslovujou třeba ke spolupráci někoho, kdo je vlastně dobrý, protože o tom rozhodnulo vlastně nějaká odborná obec, která se vlastně zaměřuje primárně na nějakou takovouhle jako oblast. To mě takhle jako asi napadá.
1: A ty ceny ještě zvrat nebudete teda.
2: Ty ceny. Já je počítám a odvíjím je vlastně od reálných výrobních jako nákladů, takže vlastně já s nima nepracuju tak jako vlastně volně, že bych to přizpůsoboval jako takovýmhle jako situacím, takže to asi úplně ne.
1: Ale když už jsem to naťukla, pojďme to probrat, protože já jsem se podívala na váš web a tam, když bychom chtěli nějaký váš kousek, tak předpokládám, vám musíme napsat, domluvit se. A přišla mi na Instagram otázka na vás, protože vždycky vyhodíme před rozhovorem takovéto otázkové okno. A přišla mi tam otázka od mojí kamarádky, která napsala, jaký je jeho nejdražší kousek. Můžete to prozradit?
2: No, tak v podstatě jako ty ceny se jako různí vlastně přesně podle jako objektu, že jsou tam od nejmenších jako nábytkových model, který stojí v řádu tisíců, až po vlastně ty nejsložitější nábytkový jako kusy, což jsou ty altars, to jsou ty sběratelské kabinety, což je spíš až taková vlastně socha a tam je to jako několik set tisíc vlastně za takovej kus.
1: A je o to zájem i v zahraničí?
2: Určitě. Teď jsem zrovna vlastně přijel z takový asi nejprestižnějšího veletrhu zaměřeného na sběratelský design, kde jsem vlastně jeden tady tenhle ten altar měl vlastně vystavený. Byl jsem tam pod záštitou pařížské galerie Initio Art and Design a to je vlastně jako přesně to místo, kam vlastně chodí sběratelé, interiéroví designéři a vlastně hledají věci, které by umístili do projektu. Ale samozřejmě jako takovýhle jako hodně autorský věci, tak ty si hledají svého klienta daleko díl než vlastně nábytek, který je víc takový jako užitnej.
1: A když jsme u těch klientů, tak do jaké míry je tam třeba z jejich strany zadání a do jaké míry se takzvaně můžete vyřádit vy, kde se to jako potká?
2: No, já vlastně mám to štěstí, že v posledních letech mě právě klienti primárně oslovujou pro můj autorský rukopis.
1: A nekecaj do toho.
2: A vždycky je to dialog, takže já se vlastně snažím nebejt jako autoritářský, ale zároveň musím říct, že ve spoustě těch projektech mám jako hodně volného prostoru a právě to, že díky tomu, že mě oslovují jako pro moji estetiku, tak vlastně očekávají to, že vlastně do toho promítnu jako vlastně nějakou volnost, nějakou invenci, inovaci a nějaký umělecký přesah. Protože já takhle i vlastně nad těma věcma přemýšlím, jako vlastně z takového nejen funkčního hlediska, ale i jako vlastně výtvarného a vždycky u těch projektů hledám takovou jako syntézu těch obou rovin.
1: A když se tam úplně prakticky, tak dají vám vědět i kde ten váš design, výrobek bude třeba umístěný v rámci prostoru a vy se podíváte a i to vás nějakým způsobem inspiruje?
2: Je to tak, jakože vlastně ten kontext toho prostoru vlastně vždycky v tom těch projektech jako zohledňuju a napadá mě jenom takový třeba jeden příklad takový jako realizace, kterou bych na tuhle otázku odpověděl, že do jednoho vlastně rezidenčního projektu na Letné, projektu Venecká 33, tak mě klientka oslovila, že by ode mě chtěla vlastně jídelní stůl, velký, 3metrový a vlastně já jsem říkal, že by se mi líbilo nějakým způsobem navázat na něco, co je v tom vlastně bytě a od jiné umělkyně je na podlaze taková jakoby mozaika. A já jsem vlastně udělal to, že jsem jako zbytky těch mramorů vlastně jako vzal a v formu inkrustace jsem vlastně je takový jako ornamenty udělal na té stolové desce. Takže potom jako ten stůl vlastně byl propojený s tou podlahou a potom ještě vznikla k tomu lavice, kde jsem zase naopak vlastně nechal udělat polstrování z ručně šitých vlastně látek, který zase použila v interiéru jiná umělkyně na takový trůn, který tam je.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Bahalové
1: na Rádiu Praha.
2: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Jiří Krejčířík, designer. A v rámci těch cen CzechGrind Design jste vlastně byl oceněn za kolekci svítidel Emílie a Emil. Vím, že jsme v rozhlase, ale můžete to popsat, jak vypadají tahle
3: Určitě.
2: Svítidla?
3: Takže vlastně tohle je pro firmu Modernista, která má vlastně práva na vytváření jako reprodukcí autorů z období první republiky, takže mají prostě Janáka, Gočára, Halabalu a spoustu dalších vlastně jako autorů z období modernismu i pozdějších. A já jsem vlastně pro Modernistu chtěl vytvořit jako produkt, který bude navazovat na to jejich vlastně portfolio. Paní majitelka, paní Vichtrlová vlastně to komentovala s tím, že jsem první žijící autor, s kterým spolupracují, takže jsem měl vlastně tuhle tu čest vytvořit jako první jako žijící designér vlastně pro ně kolekci a já jsem se vlastně inspiroval jako kubismem, art deckem a vlastně nechal jsem tam takovej jako drobnej odkaz vlastně k té estetice první republiky, ale zároveň vlastně, aby ty věci působily současně a fungovaly v nynějších interiérech a to jméno Emílie Emil právě je taky jako záměrně spjatý takhle jako s tím obdobím, který mám spojený jako s první republikou.
2: A třeba i s konkrétním umělcem?
3: Tam vlastně jsem se lehce inspiroval, jestli znáte na Jungmanově náměstí od Emila Králíčka, je tam taková lampa kubistická, tak to byla nějaká ta vlastně jakoby spojitost, která tam byla.
2: A ta porota, která vybírá toho vítěze, tak dávám třeba k tomu nějaký komentář, proč vás vybrali, proč vy jste zrovna letos nebo za ten rok 2025 tím vítězem, čím jste ohromil?
3: Je to tak, vlastně k tomu vzniká jakoby publikace. I na webu CzechGrind Designu jsou v podstatě potom všichni vítězové i nominovaní zveřejněny a ke každému je vlastně napsaný rozsáhlej jako kurátorský text a vyhodnocení vlastně té poroty, proč vlastně zvolili vás, a je to vlastně docela dlouhá taková jako souhrná jako stať, takže vlastně je to docela důsledně pojatý tohle.
2: A vás osobně co takzvaně zahřálo na srdci, že se vám líbilo, že vás vybrali, protože?
3: Aha, právě to, že vlastně porota zhodnotila, že jsem v letošním roce měl jednak spoustu v podstatě firemních spoluprací a zároveň jako svoje projekty a že vlastně ten můj výrazný rukopis jsem vlastně dokázal adaptovat i jako vlastně službu, to znamená, že to nejsou jenom ty moje volné projekty, ale i přesně, že nějakým způsobem zohledňuji kontext té značky a firmy, pro kterou vlastně tu věc vytvářím, tak v podstatě tohle byl jeden bod, potom to bylo taky to, jakým způsobem v podstatě ty věci jsou jako komplexní a jak s tím vlastně jako pracuju. Já rád pracuji s kontrastama, s nějakýma jako konotacema a vlastně ty věci mají takový jako sochařský vyznění a vyjádření.
2: Teď tady přečtu jednu citaci, ta byla pro Český rozhlas Vltava a řekl jste ji vy. V rámci své tvorby rád vystavuji kontrasty, baví mě pracovat s nečekanými pocity a vytvářet je v lidech. Je krásné, ale co si pod tím představit? Co jste tím myslel?
3: Jo, tak pro mě vlastně, já mám rád, když vlastně tvůrci se nebojí a vytvářejí v podstatě nějaký jako neotřelý vlastně řešení, který jako nenásleduje jenom jako trendy nebo nějaký jako tendence. A samozřejmě, když jste v něčem jakoby průkopník, tak potom vytváříte jako pozitivní, ale třeba i negativní a vlastně je to nějakým způsobem pro mě takový jako důležitý jako aspekt toho, že já se vlastně v té svojí tvorbě snažím vlastně co nejvíc jako odpoutat od toho, co je a existuje a vlastně spíš se koukat jako do sebe než kolem sebe a vytvářet tu věc jako s takovým jakoby výtvarným podtextem a potom v podstatě to, jakým způsobem každý na tu věc jako reaguje, tak je pro mě taková hrozně zajímavá zpětná vazba.

0: Baví vás rock?
1: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rock je náš.
2: Rock je náš.
3: Rock je náš.
0: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
2: Rock je náš.
1: Jedině na Rádiu Praha.

0: Lenky Vahalové.
1: Lenky Vahalové.
2: Stále posloucháte Radio Praha, se mnou je Jiří Krejčířík, designér. A já pro naše posluchače musím říct jednu takovou hezkou věc, že když jste přišel do naší karlínské budovy, tak jste si všechno fotil, všechno prohlížel a já jsem tak zavnímala, že vy vlastně kamkoliv přijdete, kdekoliv jste, tak to necháte na sebe působit, protože to je ta vaše budoucí inspirace pro tu tvorbu. Vnímám to správně?
3: Já myslím, že jo, jakože vlastně já jsem takovej, jako bych řekl, jako sběratel momentů a vlastně atmosféry a vlastně hodně mě i zajímá jako architektura a myslím si, že vlastně tím pozorováním to tvoří takový jako podvědomý fond, z kterého potom určitě čerpám. Tady těmhletím vlastně záběrům z architektury jsem věnoval i na svém webu vlastně samostatnou stránku. Já vždycky, když někam jedu jako do zahraničí nebo když se procházím po Praze, tak vlastně si fotím různý takovýhle detaily jako architektury a věcí, které mě zaujmou a ty zprávy střádám na tom svém webu, kde je ta mozaika toho vidět.
2: A když třeba potom i něco tvoříte, tak listujete tím svým telefonem? Že si vzpomenete, že jste třeba něco fotil v Japonsku?
3: No, popravdě zase tak metodický v tom nejsem. Jakože je to vlastně, jakože většinou vždycky, když se vrátím jako z dovolený, tak přesně udělám takovou jako třeba na Instagramu takový jako karusel vlastně nějakých momentů, který se mi jako líbily, který mají nějakým způsobem. Třeba tehdy jsem přijel z Paříže, tak jsem fotil vlastně jako čelní pohledy na výlohy a vlastně vznikla z toho taková hrozně zábavná, barevná vlastně mozaika.
2: Teď se chystáte do Japonska? Co tam?
3: Tam plánujeme s přítelkyní cestovat a vlastně máme spoustu různých v podstatě jako kromě takových těch tradičních míst jako Tokio, Kyoto, Naoshima, Teshima, tak pak máme i vlastně naplánovanou takovou cestu vlastně pěší, že půjdeme 6 dní vlastně jako jenom na lehko s batohama po takový starý poštovní cestě. A potom ještě po cestě zpátky vlastně do Soulu, kde budeme ještě 5 dní. V Tokiu se setkáme ještě s jedním mým kamarádem, designérem, který je vlastně Japonec a tak to bude taky ještě takový hezký setkání.
2: Ale vy podvědomně budete stále pracovat, protože
3: no já
2: budete...
3: doufám, že ne právě.
2: Ale stále budete sbírat inspirace, která
3: jo, takhle,
2: vás
3: no,
2: potom...
3: To asi jo, já zároveň tam vlastně jediný, co tak jako právě naopak takovou tu jako klasickou práci chci v podstatě tady nechat za sebou v Praze a naopak se jako tak jako nacítit na tu atmosféru a na ten moment a nechat na sebe jako působit to místo. A jediný, na co se chci tak jako soustředit, je, že vlastně jako výherce toho Czech Grand Designu budu mít příští rok vlastně výstavu v Moravské galerii v Brně. A to je nějaká jako věc, na kterou se tam chci přesně tak jako nainspirovat a nějak si to jako přemítat, že už mám vlastně jako koncept vymyšlený, který jsem teď prezentoval vlastně Moravské galerii, s nima to zarezonovalo a teď to musím nějakým způsobem dotáhnout, takže...
2: Ale chápu to správně tak, že si od své práce, kterou milujete, potřebujete trošku odpočinout?
3: No, myslím si, že jako je dobrý mít takovýhle jako odstup, že vlastně, jak vlastně člověk jede pořád jako v takovém jako kolečku, tak to potom jako trošku vede jako k takovému, bych řekl, vlastně fokusovanému tunelovému vlastně vidění a mám rád jako se vlastně takhle jako úplně jako odpojit, poodstoupit a podívat se vlastně jako na sebe, na to, kde jsem, co dělám, z nějakého takového jako odstupu.

0: posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové
1: na Rádiu Praha.
2: Stále posloucháte Rádio Praha a teď se zdánlivě vrátíme na začátek, protože mám jednoduchou otázku. Jak se člověk stane designérem ve smyslu toho, jestli to byla vaše vášeň už od malinka, že jste prostě chtěl něco takového tvořit?
3: Já jsem vždycky hrozně jako dítě byl takovej jako kutil, že jsem vlastně, my jsme měli chatu, nebo rodiče měli chatu jako na Slapech a já jsem tam vlastně s kamarádama stavěli srub na stromech a vznikl fakt takovej vyloženě dům na stromech v podstatě.
2: A byl designový?
3: No spíš byl takovej jako vlastně, jo, byl designový, protože design je vlastně o tom jako hledat řešení v rámci prostředků, který jsou k dispozici a takže to byl přesně jako ten nějakým způsobem cíl, který jsme měli, bylo vlastně kompletně stavba, která byla vlastně třeba 3 metry jako nad zemí v takovém jako svahu, takže museli jsme udělat konstrukci, která byla vlastně jako zavěšená. Zároveň jsme nechtěli vlastně dávat jako hřebíky do stromů, takže jsme vystavili vlastně kůly okolo stromů, který jsme přivázali vlastně ocelovýma jako drátama, tím vznikly nosníky, na který jsme vlastně dávali potom ty příčné trámy. Takže v tomhle tom byl takový trošku až japonský přístup, bych možná řekl.
2: Takže a byli jste ohleduplní vůči stromu, to je hezký?
3: No, právě nechtěli jsme do něj dávat jako hřebíky, aby když potom vlastně demontujeme tu stavbu, což nakonec tam byla asi 10 let, tak potom vlastně ty stromy byly zdraví a nijak jsme jim jako neublížili.
2: A co jste pak studoval?
3: Já jsem studoval, mě vždycky hodně bavila kresba a malba, já jsem chtěl spíš studovat právě ze začátku jako spíš volný umění, ale nejsem z umělecké rodiny a rodiče mě tak nějak trošku víc vybízeli, pobízeli k tomu jít studovat něco jako praktického, co pro ně bylo víc představitelné, jako třeba architekturu. A já jsem si vlastně, když jsem končil na základce, udělal takový to kolečko po uměleckých školách, Helichovka, Hohlárka a Subška na Žižkově náměstí. A ta škola mě vlastně zaujala nejvíc. Tam byl obor konstrukce a tvorba nábytku, design interiéru. A ta škola vlastně je hodně inspirovaná Bauhausem, má 100 let starou vlastně dílnu s takovýma těma starýma litinovýma strojema. A během studií jsme byli hodně vedený k tomu, to, co navrhneme, sami vyrábět. Takže vlastně to propojení toho řemesla a toho designu mi vlastně bylo jako sympatický. Ale pořád jsem vlastně během toho studia tak nějak jako inklinoval i k té jako kresbě, malbě. A vlastně dlouho mi trvalo, než jsem jako našel nějakou cestu, jak ty dvě sféry propojovat a jak tu výtvarnost promítat do toho designu.
2: Vaši rodiče chtěli, abyste dělal něco praktického, ale design je praktický.
3: No ten design, to s tím byli spokojení, s tou volbou. Jim se nelíbilo to, že bych šel studovat kresbu a malbu, protože vlastně se báli, co se mnou potom bude, až vlastně jako dostuduju a v podstatě tady těmhle jako otázkám jsem jako čelil. Bylo to něco, co mě určitě jako ovlivnilo v té volbě jako toho, kam jít jako studovat.
2: A váš první designový kousek, co to bylo?
3: Přemýšlím. My jsme dělali vlastně ze začátku takové hodně jako zadání, jako že jsme vlastně měli přírodninu, kterou jsme měli nějakým způsobem stylizovat, takže dělali jsme jako vlastně sochu z přírodniny. Já jsem si vybral kaštan a líbilo se mi právě pracovat jako s tím plodem, jako který je vevnitř a s tou ochranou slupkou. A vlastně, takže z toho jsem udělal takovou sochu a potom jsem z toho měli udělat jakoby produkt a to si pamatuju, že jsem udělal vlastně takový křeslo. Bylo to takový jako lehátko, který bylo jak vlastně jak ten obal těch kaštanů a byly takový dva, který se do sebe vlastně prolínali. Tak to mě teď napadlo na první dobrou.
0: Praha žije. Nalaďte se na Best of Live Music z celého světa.
1: YouTube živě v Paříži na hipodromu.

0: Lenky Vahalové.
1: Lenky Vahalové.
2: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a s mým hostem, což je designér Jiří Krejčiřík. S jakými materiály nejradši pracujete?
3: Já mám nejradši dřevo, kámen, kov a sklo. A líbí se mi právě s nima pracovat jako podle situace toho, který projekt vlastně zrovna dělám, tak si vždycky tak trošku jako řekne, kterou cestou jít, protože vlastně každý ten materiál má svůj temperament. Je to vlastně jak přesně jak s lidskýma stahama, že vlastně vy víte, že kov je tvrdohlavý a v podstatě dřevo je víc jako povolný.
2: Takže když je klient tvrdohlavý, jako tak dostane něco z kamene.
3: To ne, to spíš jako, že vlastně vím, že nějaký cesty by nešly s mýma kovovejma kamarádama, některý by naopak vlastně zase nešly s dřevěnýma kamarádama, takže podle toho já volím toho svýho kamaráda, který ho pozvu na ten event, na který zrovna jdu, když použiju takovouhle metaforu.
2: A vy umíte s tím materiálem pracovat řemeslně? Třeba v rámci toho dřeva umíte nějaké truhlářské triky? Umíte si něco udělat sám?
3: Je to tak, já právě jako na té střední právě jako to řemeslo jako hodně vlastně studoval. Potom jsme i na vysoké škole měli s mými dvoumi kamarády vlastně projekt, který se jmenoval Design It and Craft It. A ta myšlenka byla právě taková, že jsme se inspirovali hnutím Arts and Crafts, který vlastně to, co navrhlo, tak potom vyráběli sami. My jsme stejně tady tenhle ten koncept jako vlastně aplikovali na naše nápady. Jeden z těch kamarádů měl dílnu v Hejnicích v Jizerských horách a vlastně udělali jsme kolekci nábytku, kterou jsme vlastně vystavili na pár výstavách a pak jsme ale samozřejmě zjistili, že není udržitelný vlastně všechno dělat jako sám a ve finále vlastně teďkon spolupracuju naopak s těma nejlepšíma mistrama řemesla na každý ten daný materiál, který jsou právě zaměřený co nejvíc jako úzce, třeba jenom na jednu techniku, s kterou pracujou, a tam samozřejmě jako je nesrovnatelný ten jejich který oni mají a ta moje povrchní v podstatě jako zkušenost, kterou třeba jsem načerpal během toho středoškolského a vysokoškolského studia.
2: A naplňují tedy tu vaši vizi? Vždycky dokážou naplnit?
3: No, myslím si, že za těch nějakých jakoby 15 let, co si vlastně tvořím tu síť těch spolupracovníků, tak už mám vlastně ty, který jsou dobrý právě na nějakou tu konkrétní svoji disciplínu a já potom vlastně vždycky podle toho jako daného projektu vím, za kým jít, podle toho, co zrovna potřebuju vlastně zpracovat.
2: Stane se někdy, že do toho vašeho návrhu trošku promluví a přidají nějaký nápad, který vám se zalíbí?
3: Spíš vlastně, než že bych jako pracoval s invencí toho řemeslníka v tomhletom smyslu, tak spíš třeba je nějaká představa, která se potom během té realizace zjistí, že třeba nejde realizovat, nebo je lepší realizovat jako jinak. A je tam vlastně takový nečekaný třeba vývoj v rámci toho procesu, což může být vlastně inspirativní. A je to vlastně často právě inspirativní je ten proces třeba, a nějaký to omezení, který tam jako vzniká. Takže jako často, když vlastně vytváříte něco právě takového jako nevšeního, něco, co vlastně třeba ještě ten řemeslník nedělal a tak, tak je to taková průzkumná jako cesta.
2: Jak Češi vnímají český design a jsou ochotni investovat?
3: Já myslím, že jsou. A myslím si, že vlastně třeba ta sféra toho jako sběratelského designu, jako je třeba právě ve zmíněný Paříži nebo jiných evropských metropolích, tak tady ještě není úplně zakořeněná, ale v tom smyslu toho jako interiéru, tak mi přijde, že v podstatě určitě tady vlastně ty lidi jsou, kteří si kupujou vlastně lokálně vyráběný nábytek, který má nějaký příběh a neveze se vlastně z druhého konce planety a to je i nějaký jako moje téma, s kterým já vlastně jakoby pracuju, že vlastně mě zajímá jako vlastně jít tak trošku proti jako nadprodukci, protože mi přijde, že to je vlastně velký jako problém, že se vlastně hrozně jako vyrábí spoustu předmětů, který se vlastně spotřebovávají a že vlastně je důležitý změnit tady tuhletu mentalitu, že vlastně já se snažím vytvářet výrobky, které tady zůstanou pro další generace a to je takový nějaký můj jako topik, který vlastně řeším ve své práci.

0: Lenky Vahalové.
1: Lenky Vahalové.
2: Jsme ve finále, se mnou je stále Jiří Krejčířík, designer, a teď to pojďme zkusit nějakým způsobem shrnout. Co všechno vlastně navrhujete, protože zmínili jsme světla, zmínili jsme stůl, zmínili jsme komodu, ale těch věcí je mnohem víc. Jak široké je to portfolio?
3: No, já vlastně jakože primárně se soustředím na nábytek, interiér, svítidla, sklo a produktový design. Takže kromě vlastně toho, že já nevím, mám sérii madel, který jsem navrhnul, sérii stolů, židlí, komod, svítidel, tak třeba i teď jsem vlastně navrhl pro značku Alex Monhardt vlastně brýle, takže to je třeba vlastně úplně jiný produkt, nebo pro značku iRim jsem navrhoval vlastně takovej jakoby výstavní pult, vlastně takovou komodu, která je ale zároveň taková jako skulpturálně jakoby pojatá, že chtěli vlastně jako výrazný kus do toho jejich interiéru, který by byl vlastně takovej signature symbol, který bude vlastně v té prodejně. Takže vlastně to spektrum je relativně jako široký a vlastně nejsem vymezený jako na přesně jako jenom nějaký materiál nebo tak, ale točí se to primárně okolo produktového designu, nábytku a svítidel.
2: A pociťujete někdy nedostatek, ať už materiálu, řemeslníků? Víme, že se zavíraly porcelánky v Karlovarském kraji, sklárny. No. Že to řemeslo svým způsobem upadá.
3: No, je to určitě jako znát, zároveň velká jako konkurence v podstatě z druhého konce jako světa, kde vlastně velké firmy většinu věcí vyrábějí právě jako v Asii, a vlastně samozřejmě ta výrobní cena je naprosto nekonkurenceschopná. A to je ten důvod, proč tam ty vlastně firmy jdou, proč ty věci vyrábí tam, ale já chci podporovat to lokální řemeslo a myslím si, že určitě ubývá těch řemeslníků, jako který se vlastně tomu věnujou, a že je to nějaký takovej jako vzácnej jako obor, který by bylo škoda, kdyby se vlastně jako vytratil.
2: A narazil jste někdy na nějaký limit, že jste měl nějakou vizi, nějakou představu a z určitých důvodů to nešlo naplnit?
3: No, tak to řeším určitě v každém druhém projektu tohle, no, že vlastně je nějaká jako představa, ale potom samozřejmě je tam spoustu jako okolností, které v tom vždycky projektu jako hrajou roli, ať už jsou to jako finance, nebo nějaké omezení jako technologický, nebo technický, nebo materiálový, takže určitě je to vždycky nějak to, co jako designér a tvůrce v každém projektu víceméně řešíte.
2: Jaké máme jméno v zahraničí? V rámci toho designu.
3: Já myslím, že Česko, na to, jak jsme malá země, tak vlastně máme docela viditelnou stopu.
2: Vy jste toho důkazem?
3: Já vlastně každý rok se účastním nějaký zahraniční výstavy. Teď jsem byl v té Paříži, minulý rok v Miláně, v New Yorku, v Austrálii. Takže vlastně i co se týká jako těch projektů, tak teď mám

0: No, tak teď nosím tu vizi do té Moravské galerie, že už jsem nějakým způsobem se trošku jako chytnul nějaký linky, nějakýho jako nápadu a hodně si to teď tak jako přemítám, zároveň už jsem takovej odpojený na tu cestu a těším se hrozně jako na tu odlišnou kulturu a na to, jak jenom několik dní půjdeme s batohem na zádech. A
1: design necháte v České republice.
0: A design nechám tady.
1: Ale i tak, jenom taková drobná otázka, jestli tam někde vzadu v podvědomí je, já nevím, nějaká extrémně náročná, složitá, materiálově nákladná záležitost, ať už komoda nebo cokoliv, co byste si jednou chtěl splnit, ale zatím prostě na to není úplně prostor.
0: Tak chtěl bych udělat nějaký velký svítidlo, velký světelný objekt do nějakého veřejného prostoru. A to mě třeba láká.
1: Když si řekneme, tohle udělal Jiří Krejčířík. Já vám moc děkuju, že jste přišel na rozhovor.
0: Já děkuju moc ještě jednou za pozvání.
1: Mým hostem byl designer Jiří Krejčířík.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině.
3: Na rádiu.

0: Středa 3. června Praha vysílá zprávy, ve studiu s nimi Denisa Žižková. Hezké ráno.
1: Dobré ráno, ahoj.
0: Je 6 hodin.
1: Kvůli výměně výhybky dnes nejezdí vlaky mezi pražským hlavním nádražím a Smíchovem. Poslanci v prvním čtení projednají znovu zavedení EET. Na 45 školách letos skončí vyučování kvůli plánovaným opravám dřív. Dnes bude většinou zataženo s deštěm. Během dopoledne budou srážky pozvolna ustávat a teploty maximálně 20 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Vlaky v Praze dnes nejezdí mezi hlavním nádražím a Smíchovem. Výluka má trvat do 18 hodin. Spoje směrem na Beroun a opačně začínají a končí na Smíchovském nádraží, kde pracovníci správy železnic vyměňují výhybku. Cestující musí v uvedeném úseku využít hromadnou dopravu. Podnikatele v Česku by od příštího roku měli znovu elektronicky evidovat tržby. Návrh vládního zákona dnes míří do prvního kola projednávání v poslanecké sněmovně. Evidovat všechny platby by podle předlohy museli restaurace, obchody a nově také řemeslníci. Povinnost zavést EET by naopak neměli živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun. Nejmenší podnikatelé by naopak mohli vstoupit do systému EET OFF, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
3: Změna pro něho bude taková, že místo takové té známé 100 korun na dani z příjmu zaplatí 1500, čili o 1400 více měsíčně. K tomu samozřejmě sociální, zdravotní. To bude cena za EET OFF.
1: Znovu zavedení EET by podle Schillerové mělo do státního rozpočtu každoročně přinést téměř 14,5 miliardy korun. To ale zpochybňuje opozice. Návrh EET naopak vítá Svaz obchodu a cestovního ruchu nebo Hospodářská komora. Vrátit by se poslanci dnes měli taky ke schvalování novely zákona o podpoře bydlení. Projednat by mohli také novelu stavebního zákona. Žáci a studenti 45 základních a středních škol po celém Česku budou letos mít delší prázdniny. Ředitele požádali ministerstvo školství o zkrácení školního roku kvůli plánovaným větším opravám budov. Rezort všem žadatelům podle svého mluvčího Ondřeje Macury vyhoví.
4: O zkrácení školního roku požádalo 12 středních a 33 základních škol. Nejčastěji jde o zařízení ve Středočeském kraji a Praze. Nejčastějšími důvody jsou rekonstrukce zázemí a stěhování.
1: Tenista Jakub Menšík porazil 3-0 na sety Fonseku z Brazílie a na Roland Garros postoupil do semifinále. Mezi 4 nejlepší hráče Grand Slamu se Menšík dostal poprvé v kariéře. V semifinále českého reprezentanta čeká Němec Zverev, který vyřadil Chodara ze Španělska. Dnes čekejte zataženo s deštěm, srážky budou během dopoledne od jeho západu pozvolna ustávat, odpoledne ojediněle přehaňky, k večeru bude ubývat i oblačnost a teploty 18 až 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to po ránu vypadá na silnicích, to ví kolegyně Katka Jelenová, hezké ráno.
5: Dobré ráno přeji. V Praze v tuto chvíli jediná potíž, a to ve Kbelské ulici směrem z Letňan dolů do Hloubětína. Zbystřete před sjezdem do Novopatské. V pravém odbočovacím pruhu se srazil kamion s osobním autem. Čekají na příjezd policie. Kolona se zatím netvoří. Pár minut naberete až o kousek dál v úseku mezi Kolbenovou a Poděbradskou. Kratší fronta nepřekvapí ani v Českobrodské do centra. Sune se na příjezdu do Běchovic směrem z újezdu. Dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: 4:15 po 6. hodině přejeme dobré jitro. Je středa 3. června a hlavní město vstává do upršeného rána, nicméně dobrá zpráva, jak už zaznělo ve zprávách. Během dopoledne by ty srážky měly ustávat a vrátíme se už za chvíli ještě k jedné informaci, která zazněla od Denisy ve zprávách. Tenista Jakub Menšík po téměř 3hodinové bitvě na Roland Garros udolal Fonseku a čeká ho tak první semifinále Grand Slamu. Podrobnosti za pár minut. No a co se muziky k vašemu vstávání týče, zazní třeba Klok Klok Robbie Williams a teď taky Felix Jen a Kaskáda. Hezké vstávání, vám přeji, Vojtěch přívětivý.

0: Skupina z Mannheimu Klok Klok dozněla ve vysílání Rádia Praha. Ve 6:45 přejeme dobré ráno a rovnou pro vás máme i dobré zprávy. Tenista Jakub Menšík se poprvé v kariéře probojoval do grandslamového finále, semifinále, pardon. 20letý rodák z Prostějova porazil v úterním čtvrtfinále Roland Garros na pařížské Antuce o rok mladšího Brazilce Joao Fonseca 6-4, 6-3, 7-6. Oplatil mu tak 2 roky starou porážku z turnaje mistrů do 20 let. V boji o finále tak v pátek vyzve světovou trojku Němce Alexandra Zvereva. Unikátní je to mimochodem i v tom, že vítěz loňského turnaje Masters v Miami Menšík je prvním českým semifinalistou na Roland Garros po 16 letech. Naposledy se v Paříži dostal mezi 4 nejlepší hráče v roce 2010 Tomáš Berdych. Jakubu Menšíkovi tehdy byly 4 roky. Víc o tom píšeme taky na našem webu irozhlas.cz.
1: Praha je nej. Řadí se mezi naše největší náměstí v Praze a je taky velmi důležitým dopravním uzlem. To je Karlovo náměstí, lidově Karlák. Věděli jste, že se mu v historii říkalo dobytčí trh? Nebo že se v budově novoměstské radnice odehrála první pražská defenestrace? Přes den je to jedno z nejrušnějších míst v Praze. Je tu městský soud, budova ČVUT, nemocnice a taky legendami opředený Faustův dům. Pro víc zajímavostí z metropole sledujte náš Instagram.
2: Praha je nej. Praha je nej. Rádio Praha.
0: Metropole se dnes ve středu 3. června probudila do upršeného rána, nicméně ty srážky budou během dopoledne od jihozápadu pozvolna ustávat, odpoledne pouze ojedinělé s přeháňkami a k večeru od západu bývání oblačnosti. Teploty mezi 18 až 20 stupni Celsia. A na silnici nás vezme Katka Jelenová. Dobré jitro.
3: Dobré ráno. Jedete-li k Belskou směrem z Letňan dolů do Hloubětína, pozorněte před sjezdem do Novopatské. V odbočovacím pruhu stále překáží následky kolize kamionu a osobního auta. Okolo se pohybuje posádka ve vestách. Zpomalíte za sjezdem na prosek, pak i o kousek dál. V klesání za Novopatskou k Poděbradské se jede 5 až 10 minut. I v Liberecké do centra hustne provoz, a to mezi Letňany a Bulovkou. Na východní části okruhu za Černým mostem směrem na Smíchov také hustý provoz. Od sjezdu z Hradecké dálnice CD11 se jede pomalej v obou pruzích a v podobném pomalém duchu se pokračuje až do Štěrbohol za Europark. Přejeme šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Viny.
4: Každé pondělí na Rádiu Praha.
6: Na Rádiu Praha.
5: Zpátky do 80. Dire Straits a Brothers in Arms. Nebo Supertramp, Famous Last Words. Dire Straits, nebo Supertramp.

0: Dobré ráno, vstáváte s Monkey Business a Rádiem Praha, už za chvíli třeba Superhaj Anika nebo zpěváci Miles Smith a Niall Horan. Teď ale krátké zprávy, minutu před 6:30 je pro vás má Denisa Žižková.
1: Dobré ráno. Dnes se poslanci znovu vrátí k vládní novele zákona o podpoře bydlení. Počítá mimo jiné se vznikem poradenských kontaktních míst ve všech obcích s rozšířenou působností. Agendu bytové nouze by měly nově částečně řešit i úřady práce. Podle opozičních pirátů jsou ale úřady už teď přetížené a s bytovou agendou nemají zkušenosti. Obžalobu hnutí SPD za údajně nenávistné plakáty bude řešit soud. Jednání začne v 10 hodin. Podle obžaloby se hnutí dopustilo podněcování k nenávisti. Žalobu podalo státní zastupitelství kvůli dvěma plakátům z předvolební kampaně hnutí do krajských a senátních voleb v roce 2024. Podle předsedy SPD Tomia Okamury je obžaloba nezákonná. V Česku využívá oddlužení jen 15% lidí, kteří mají exekuci. Důvodem je třeba to, že lidé o této možnosti vůbec neví nebo nemají ani na minimální splátky. Do oddlužení můžou vstoupit lidé s pohledávkami po splatnosti u dvou a více věřitelů. Musí ale přiznat všechny příjmy, na které pak dohlíží insolvenční správce. Česká ženská volejbalová reprezentace se připravuje na vstup do Ligy národů. Na úvod turnaje v Číně ji odpoledne čeká domácí výběr. Ve městě Nanking budou Češky hrát ještě proti Polsku, Belgii a Thajsku. Čekejte dnes zataženo s deštěm, který bude během dne ubývat a ustávat a teploty dnes v Praze 18 až 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na silnicích? Na to se ptám Katky Alenové.
3: Hezké ráno, na dálnici D8 směrem z Ústí do Prahy počítejte s velmi hustým provozem z úrovně Odolany vody. Chvílemi se zpomaluje už za sjezdem na Kralupy mezi 7. a 6. kilometrem. Ke sjezdu do Kbelské se jede bezmála půl hodiny. Ve Kbelské směrem do Hloubětína trvá potíž před sjezdem do Novopatské v odbočovacím pruhu. Boural kamion s osobním autem, i tam se tvoří fronta. Na dálnici D7 na příjezdu do metropole Odslaného vzniká kolona před omezením u letiště, zatím kratší od sjezdu na Tuchoměřice ze 3. kilometru. A přímo v Praze teď opatrně na jižní spojce, pokud jedete ve směru z Barandovského na Černý most, tak kousek za Lanovým před zúžením je nehoda, kolona na 10 až 15 minut. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha.
0: Dobré jitro, minutu a 3/4 po 6:30 pokračuje ranní vysílání Rádia Praha. Jsme rádi, že vstáváte právě s námi. Je středa 3. června. Vrahačská louka, 250 metrů dlouhý oval a fotbalové hřiště. Základní škola Janského v Praze má nové sportoviště. Rekonstrukci pomohla prosadit i oštěpařka Barbora Špotáková. Víc si řekneme už za chvíli, teď ale další muzika k vašemu středečnímu vstávání. Hezký poslech, přeju, je těch přívětivý.

0: 7:45 z Rádia Praha přejeme krásné dobré ráno. Základní škola Janského v pražských Stodůlkách má nový atletický stadion. Jeho součástí je i vrážská louka, kterou pomáhala vytvořit olympijská vítězka Barbora Špotáková. Areál si děti mohly poprvé vyzkoušet na meziškolním atletickém turnaji Janského tretra.
1: Připravte se! Pozor!
2: Na nově opraveném atletickém areálu u základní školy Janského se sešly desítky žáků. Celkem proti sobě soupeřilo 8 škol v různých disciplínách. Popisuje Tomáš ze základní školy Mohylová.
3: Budu skákat do písku a házet. Do písku bych mohl skočit třeba půl metru. Já dělám atletiku, takže mě to baví a přijde mi, že je to fajn, že je to na čerstvém vzduchu.
2: Děti si také mohly vyzkoušet hod do dálky molitanovou raketkou. Jakub Kohoutek ze základní školy Mládí ale se svým výkonem nebyl spokojený.
4: Hodně špatný za mě. Mohl jsem to hodit líp a je na mě strašně moc lehká ta raketka.
2: Jak moc tě baví vlastně atletika?
4: Já jsem ji dělal docela dlouho. Je to lepší za mě do života, protože hodí se to dost, ta rychlost. Za mě docela dobrý sport, mám to rád.
2: Místo molitanových raketek si děti budou moc brzy zaházet oštěpem nebo třeba diskem na nové vrhačské louce. Její vznik prosazoval Radek Bártl. Předseda atletického klubu Actis, který na Praze 13 působí přes 25 let.
5: Co se týká vrhačských disciplín, tady nebylo moc kde házet, museli jsme improvizovat. Je úplně super, že tady vlastně vzniká nějaký i vrhačský sektor. Tím pádem tady vlastně můžeme běhat, můžeme skákat výšku o tyči, můžeme vrhat koulí, házet diskem, kladivem, oštěpem.
2: Výstavbu areálu pomohla prosadit olympijská vítězka Barbora Špotáková, která slavnostně hodila první oštěp. Podpora atletiky a sportu v Česku by podle ní měla být větší.
6: Začínám vnímat to, že opravdu infrastruktura sportovní dost pokulhává v Čechách. A jako potom mluvíme o Praze, tak tam je ta situace úplně zoufalá.
2: A zdůrazňuje, že zapojovat děti do sportu je důležité pro jejich zdraví.
6: Chcete mít samozřejmě zdravou mládež, jak fyzicky, tak psychicky. Dneska jsou psychické problémy. A co vám pomůže o to, když ty děti sportujou, že jo? Prostě tady je sídliště, že jo? Tady je hodně moc mladých lidí. Tak to je prostě skvělý, že mají kde.
2: Vedení Prahy 13 také nechalo opravit atletický ovál, který byl poškozený kvůli kořenům okolních stromů. Celou rekonstrukci se podle starosty Davida Vodrážky z ODS povedlo dokončit během jednoho roku.
7: Povedlo se udělat atletický areál, který může sloužit naší mladé generaci. Oštěpařem, atletem se nestanete ve 20, musíte začít prostě brzo. Náklady byly 12 milionů korun, nepřešvihli jsme to, dokonce některé finanční prostředky zbyly. Takže díky tomu ještě budeme dokupovat právě jednu klec na ty vrhačské disciplíny.
2: Novou vrhačskou louku si děti budou moct vyzkoušet až na začátku příštího školního roku. Nejprve totiž musí zarůst trávou a zatvrdnout. Z pražských Stodůlek Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Středa 3. června v Praze dnes čekáme během rána zataženo s deštěm. Srážky budou nicméně během dopoledne od jihozápadu pozvolna ustávat. Odpoledne už jen ojedinělé s přeháňkami a k večeru od západu ubývání oblačnosti. Teploty mezi 18 až 20 stupni Celsia. Na silnice nás vezme Katka Jelenová. Dobré ráno.
8: Dobré ráno. Od sjezdu z Cínovecké čekejte tradičně zdržení jak v Liberecké směr Blanka, tak ve Kbelské do Hloubětína. Ve Kbelské navíc před sjezdem do Novopatské blokují odbočovací pruh následky nehody kamionu a osobního auta. Od Zdib se plní i stará ústecká 608. Nesouvislá fronta se sune přes Chabry až ke Kobylskému náměstí. Za ním je pak plná i Zenklova k Bulovce. Na východní části okruhu i na navazující Štěrboholské spojce trvá velmi silný provoz mezi Hradeckou dálnicí D11 a Europarkem. Z druhé strany, tedy od Barandovského mostu, na jižní spojce popojíždí fronta od podjezdu magistrály. Příčinou je porouchaná dodávka za Lanovým mostem. Těsně před zúžením překáží v levém pruhu. Jižní spojkou se sune nesouvislá kolona i na trase k Barandovskému mostu. Zpomalíte už kousek za nájezdem od Vídeňské. Strakonická do centra se plní nejprve od sjezdu z okruhu, pak od závodiště. Ulice k Barandovu od Molky před Tlamačovou. Dobře dojeďte.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
10: Podle mě ten obraz není bílý. Markovi se zdá bílý. V tom je jeho omyl. Ať si Marek myslí, co chce, já na to kašlu. Obraz. Komedie o křehkosti přátelství mužů středního věku v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz. Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
11: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Středa 3. června Praha vysílá zprávy ve studiu s nimi kolegyně Denisa Žižková. Dobré ráno.
1: Hezké ráno všem.
0: Bylo 7 hodin.
1: Kvůli výměně výhybky dnes nejezdí vlaky mezi pražským hlavním nádražím a Smíchovem. Zájemci se dnes odpoledne můžou zúčastnit cyklistického závodu v Praze 4. Masivní ruské útoky na ukrajinská města nepřežilo nejméně 23 lidí. Dnes bude zataženo s deštěm, který bude během dne ubývat, a teploty 18 až 20 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Vlaky v Praze dnes nejezdí mezi hlavním nádražím a Smíchovem. Výluka má trvat do 18 hodin. Spoje směrem na Beroun a opačně začínají a končí na Smíchovském nádraží, kde pracovníci správy železnic vyměňují výhybku. Cestující musí v uvedeném úseku využít hromadnou dopravu. Závodu horských kol se dnes můžou zúčastnit lidé v lesoparku Velký háj v Praze 4. Letos po třetí ho pro veřejnost pořádá cyklistický oddíl SK Velo Praha. Zájemci se do závodu mohou přihlásit například přes internet. Za startovné zaplatí od 2 do 500 korun, říká ředitel akce Karel Kubín.
3: Závod je určen pro všechny věkové kategorie, od mladších dětí po teenagery a samozřejmě i dospělí si mohou přijít zazávodit. Trasy jsou přizpůsobené věku, svojí obtížností a svojí náročností, takže věříme, že si každý tu svoji trať užije.
1: Policie obvinila muže, který podle ní v září 2024 vyhrožoval bombovým útokem stovkám českých škol. Zároveň ho stíhá i kvůli stejným výhruškám třem pražským obchodním centrům loni v červnu. Serveru iRozhlas.cz to potvrdilo vrchní státní zastupitelství v Praze, které případ dozoruje. Policie mladíka stíhá jako uprchlého, přestože byl loni zadržený na Ukrajině. Podařilo se mu následně utéct do Běloruska. Za vyhrožování terorismu mu hrozí až 15 let vězení. Podobně měl podezřelý vyhrožovat i na Slovensku nebo v Lotyšsku. Podle BIS se v aktivitě útočníka angažovalo Rusko. Při včerejších ruských útocích na Dnipro, Kyjev a další ukrajinská města zahynulo nejméně 23 civilistů. Zraněných je asi 130 lidí, oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky. Podle něj je to důsledek obcházení sankcí ze strany Ruska.
4: Může choť i nesvědomo, ale...
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu upozornil na to, že každý, kdo třeba i nevědomky umožňuje Rusku získat součástky do raket a dronů, je spoluviníkem zločinů, které Rusko na Ukrajině páchá. Zelenský dodal, že jedním z hlavních cílů Ruska na Ukrajině jsou vývojáři a výrobci ukrajinských raket a nepilotovaných letounů. Ukrajina proto bude pokračovat v útocích na ruský vojensko-průmyslový komplex, řekl ukrajinský prezident. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Tomáš Hertl rozhodl v prvním finálovém utkání NHL o výhře hokejistu Vegas 5-4 na ledě Caroliny. Český útočník skóroval v 57. minutě a připsal si čtvrtý gól v letošním playoff. Nejlepším hráčem zápasu byl ale vyhlášen jeho spoluhráč Theodor, který vstřelil jednu branku a na dvě připravil. Série pokračuje na stejném místě druhým zápasem v noci ze čtvrtka na pátek středoevropského času. V Praze dnes čekejte zataženo s deštěm, srážky budou během dne pozvolna ustávat, odpoledne přehánky jen ojedinělé a teploty 18 až 20 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Katky Jelenové se ptám, jak to vypadá na silnicích. Dobré ráno, Katko.
7: Dobré ráno, Vojto. Před Europarkem popojíždí kolony na obou spojkách. Na jižní od podjezdu magistrály zhruba 15 minut zabere trasa Zala Nový most. Tam stále těsně před zúžením blokuje levý pruh nepojízdná dodávka. Štěrboholská spojka, předtím i východní část okruhu a kolona přibližně na 20 minut od sjezdu z dálnice D11. Od Cínovecké, přesněji od sjezdu na Čakovice, trvá zdržení jak v Liberecké směr Blanka. K ní se jede bezmála půl hodiny, tak ve Kbelské do Hloubětína. Před sjezdem do Novo Novopatské navíc stále blokují odbočovací pruh následky nehody kamionu a osobního auta. Zdržení 15-minutové. Na D5 před Prahou směrem z Plzně zpomalují kamiony za loděnicí okolo 9. kilometru. Sunou se až na okruh k Ořechu. A hlavní část okruhu je dost ucpaná i ve směru z D1 na letiště. Navíc k tomu začali regulovat provoz v obou tunelech. S kolonou tak počítejte od sjezdu na Písnici z 5. kilometru. Dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Hezké 3. červnové ráno vám přejeme. Hodiny ukazují 5:45 po 7. hodině a jak jste zvyklí, na 107,1 FM se vám dál hodláme starat nejenom o váš informační, ale taky o hudební náskok. Zazní aktuální dvojka našeho hitu týdne. Tame Impala a Jenny. Zazní taky legendární hit od Fortnite.

No a kdo dnes slaví svátek? Kdo slaví narozeniny? A jaká výročí si dnes připomínáme? To vám spolu s kolegou Petrem Jungmannem řekneme už za chvíli. Teď ale třeba zpěvačka Taylor Swift. Hezký poslech a klidné vstávání vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: aktuální dvojka našeho hitu týdne, Tame Impala a Jenny. Pakliže Drákulu byste rádi poslali na místo první, tak pro něj můžete do čtvrteční půlnoci hlasovat na webu praha.rozhlas.cz/hit/týdne. Teď se ale pojďme věnovat dnešnímu datu, 3. červnu. Slovo má Petr Jungmann.
1: Perný den, Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
3: Středa, 3. června. Svátek má Tamara. A tady je Petr Jungmann, hezký den. Dnes máme světový den jízdního kola. Tak aspoň řetěz namazat a tradá. Celonárodní zemský sněm začal v Čáslavi v roce 1421, to je 605 let. Za účasti panstva, měst, zemanstva, dvou zástupců krále Zikmunda a také části moravské šlechty. Někdy bývá označován jako první evropský parlament. Petr Vok z Rožmberka nechal z Prahy přivést v 6 sudech peníze v roce 1611. To je 415 let. Jimi vyplatil pasovské vojsko, které se stáhlo od Prahy a tenkrát pustošilo jižní Čechy. Pasovští se pak s penězi vrátili za kopečky. Zoologická zahrada na olomouckém svatém kopečku byla slavnostně otevřena před 70 lety v roce 1956. Dneska je tam víc jak 350 druhů zvířat z celého světa. Vidět můžete i žraloka na korálovém útesu. Další země na mapě Evropy přibyla přesně před 20 lety. V roce 2006 ve 20 hodin a 34 minut vyhlásil černohorský parlament samostatnou republiku Černá Hora. Legendární americký boxer Muhammad Ali zemřel před 10 lety. Kolem soupeřů létal jako motýl a bodal jako včela. Narodil se jako Cassius Clay. Dožil se 74. Skladatel naší hymny František Škroub se narodil v roce 1801 v Osicích u Hradce Králové.
4: Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit?
3: Může, pokutu 900 tisíc dávno zaplatil, stále se pohybuje kolem fotbalu a dneska má 75. Ivan Horník. 65. narozeniny by dneska měla atomová lady Dana Drábová.
5: Co ty seš za sněhuláka?
3: Kulatou 60. slaví jeden z nejobsazovanějších českých herců, Jiří Langmajer.
5: Tebe staví až na jaře, ne?
3: 40. má bývalá španělská tenisová hvězda Rafael Nadal a také náš krasobruslař Tomáš Werner. Já přeju hezký den.
0: Ač to zatím nevypadá, tak ten den bude hezký, v Praze sice momentálně prší, během dopoledne ale budou srážky ustávat, k večeru budou bývat i oblačnosti a teploty můžou vyšplhat až k 20 stupňům Celsia. A jak to vypadá na silnicích, to ví Katka Jelenová, hezké ráno.
6: Dobré ráno a lepší zprávu neseme ze Kbelské ulice směrem z Letňan dolů do Hloubětína před sjezdem do Novopatské. Odsklidili veškeré následky nehody kamionu a osobního auta. Kolona se ale ještě nějakou dobu rozjíždět bude. Zatím se stále suné Cínoveckou od sjezdu na Čakovice a pokračuje až ke křížení s Poděbradskou. Dlouhé zdržení čekejte i v Liberecké do centra. Trasu k Blance od sjezdu na Čakovice jedete zhruba půl hodiny. Na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most se výrazně brzdí za podjezdem magistrály. A okolo 20 minut se jede za Lanový most. Těsně před zúžením blokovala levý pruh nepojízdná dodávka. I ta už je pryč. Fronta se začíná rozjíždět. Zdržení trvá i z druhé strany, tedy od Černého mostu. Ucpaná je jak východní část okruhu, tak navazující Štěrboholská spojka. A ještě rychlý pohled na okolí Barandovského mostu. Na jižní spojce kolona od sjezdu na Pankrác ve Strakonické v celé délce od sjezdu z okruhu. Přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
8: Pražský update.

0: legendární záležitost. Fornon Blondes a WhatsApp. Posloucháte ranní vysílání Rádia Praha. Bylo půl osmém, tady jsou krátké zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Přeji vám dobré ráno. Obvodní soud pro Prahu 1 se dnes začne zabývat obžalobou na vládní hnutí SPD. Podle státního zastupitelství se hnutí dopustilo podněcování k nenávisti, a to plakáty použitými v kampani před krajskými a senátními volbami v roce 2024. Obžalobě čelí i šéf SPD a předseda sněmovny Tomio Okamura. Jeho trestní stíhání je ale přerušené, protože poslanci ho odmítli vydat. Okamura od začátku označuje řízení proti sobě i svému hnutí za politické. Sněmovna bude dnes pokračovat ve schvalování přesunu části pravomocí spojených s pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí podle zákona o podpoře bydlení z obcí na úřady práce, které přerušila minulý týden. Část opozice se obává jejich přetížení a destrukce podpory bydlení. Odpoledne začnou poslanci projednávat návrh na opětovné zavedení elektronické evidence tržeb. Soutěž pro inspirativní učitele základních a středních škol Global Teacher Prize Czech Republic letos vyhrála Lada Stuchlá, která učí na střední zdravotnické škole a vyšší odborné škole zdravotnické Kladno. Na druhém místě se umístila učitelka prvního stupně Daniela Harantová Rumajnová ze základní a mateřské školy Dolní Dubňany. Třetí místo obsadil Tomáš Otisk, který učí matematiku a výtvarnou výchovu na základní a mateřské škole Koperníkova v Třinci. Porota v letošním 10. ročníku soutěže vybírala z 10 finalistů. Kvůli obavám z epidemie eboly v Kongu přišli konští fotbalisté o přípravný zápas před mistrovstvím světa proti Chile, který měli sehrát 9. června ve Španělsku. Zrušení duelu dnes oznámil Juan Franco, starosta města, které mělo být dějištěm utkání. Dnes by mělo být zataženo s deštěm, srážky budou ale během dne ubývat a ustávat a teploty v Praze 18 až 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No a pojďme ještě na silnice, jak to na nich vypadá, to ví Katka Jelenová.
3: Hezké ráno. Na Štěrboholské spojce směrem na Barandovský most, těsně za sjezdem na Běchovice, v levotočivé zatáčce blokuje pravý pruh porouchaný kamion. Kolona se sune z úrovně Černého mostu. Spousty řidičů se snaží ucpanému okruhu vyhnout a jedou okolo Rajské zahrady. Ucpává se proto Broumarská. Mezi Ocelkovou a odbočkou do Českobrodské se popojíždí téměř půl hodiny. Jižní spojka od Barandovského na Černý most a nesouvislá pomalu jedoucí kolona téměř od Vídeňské. Místy jen krokem se jede za Lanový most a plno je i na trase k Barandovskému mostu. Frontu čekejte od sjezdu na Pankrác. A severem metropole ten zůstává ucpaný, je to hlavně Cínovecká. První část kolony začíná už kousek za Zdiby a sune se dál jak k Belskou do Hloubětína, tak i Libereckou směr Blanka. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Host Lenky Vahalové. Herec Vojtěch Vondráček. Léto má nabité. Čeká ho novinka komedie omylů v rámci letních shakespeareovských slavností, také inscenace Konec jara v divadle Na zábradlí a křest desky s jeho kapelou. Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Dobré jutro, 4 minuty po půl osmé pokračuje ranní Praha. Děkujeme, že nás posloucháte, a to ať už na 107,1 FM v DABu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Zhruba 150 pěstounských rodin včera přijelo do pražské zoo. Magistrát tam pro ně uspořádal Den pěstounů. Víc si řekneme už za chvíli, teď za Port Lesbians. Hezké vstávání, vám přeje Vojtěch Přívětivý. Listen, my good friend.

0: Dobré ráno, posloucháte ranní vysílání Rádia Praha, za minutu bude 7:45. Jsme velmi rádi, že s námi to ráno trávíte. Je středa 3. června a společně se teď vydáme vstříc další reportáži, sdílet zkušenosti, získat nové informace nebo se jen potkat s lidmi, kteří řeší podobné situace. I to bylo cílem včerejšího dne pěstounů v pražské zoologické zahradě. Dorazili na něj pěstounské rodiny i zájemci o náhradní rodinnou péči.
1: No já mám jednu dceru svoji a jednu mám právě jako v pěstounský péči, takže proto jsme vlastně se o té akci dozvěděli. No. Já si myslím, že je určitě fajn, když člověk potká jako další lidi, který takhle jako sdílejí vlastně nějaký společný téma, že to jako pro všechny takový posilující.
2: Říká paní Lenka, do pražské zoo dorazilo zhruba 150 pěstounských rodin. Mezi nimi i manželé Veselí. Ladislav Veselý se ženou stará o 2 děti.
3: My jsme s manželkou už vlastně fyzicky nemohli mít děti a tohle nám přišlo jako skvělá cesta a vlastně bonus toho vědomí, že jsme dvou skvělým dětem dali, doufejme, snad domov, bezpečí a pokusíme se jim dát i vzdělání a výchovu. To vlastně přišlo potom postupně.
2: V zoo pražský magistrát Den pěstounů pořádá už po několikáté, říká náměstkyně ředitelky zoologické zahrady Markéta Hojdekrová. Návštěvníci se ve vzdělávacím centru můžou setkat s odborníky a pro děti je připravený doprovodný program.
4: Takže si třeba děti můžou na workshopu vyrobit papír ze slovního trusu, budeme pro ně mít připraveno setkání s našimi zvířaty z kontaktních chovů a samozřejmě se můžou zúčastnit jakýchkoliv v krmení nebo setkání se zvířaty.
2: Podle náměstkyně pražského primátora Alexandry Udženy z ODS je tato akce důležitá.
5: Ten největší význam je, abychom jim všichni společně poděkovali za to, že vlastně jsou pěstouni, že otevřeli svoje srdce, duši, domov dětem, které to v tu chvíli nejvíce potřebovali, které jsou většinou v nějaké křehké situaci.
2: Podpora pěstounů je podle Zdeňka Soudného, ředitele Dobré rodiny, organizace nabízející podporu právě pěstounům a adoptivním rodičům důležitá. I proto, že dětí, které náhradní péči v Česku potřebují, přibývá.
6: V České republice ještě bohužel stále nemáme dobře pořešenou záchranu té rodiny, tak aby mnohdy nedošlo k tomu odchodu dítěte. A i když bychom dneska začali zásadně měnit systém, tak dalších 10-20 let to bude znamenat velký nápor na pěstounství a pěstounů bude potřeba opravdu velké množství, rozhodně třeba 3x víc než jich dneska.
2: Zájem o pěstounství ale podle ní naopak mírně upadá. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.
0: V Praze dnes čekáme zataženou oblohu s deštěm, alespoň během rána. Srážky budou během dopoledne od jihozápadu pozvolna ustávat. Odpoledne už bude pršet pouze ojediněle a k večeru od západu čekáme dokonce i ubývání oblačnosti. Teploty mezi 18 až 20 stupni Celsia. Jestli právě míříte do práce, tak si zeselte rádio, jdeme si totiž podívat, jak to vypadá na silnicích.
7: Na příjezdu do metropole od severu panuje velmi hustý provoz v okolí Zdib, jak na Ústecké D8, tak na silnici 9 od Líbeznic i na staré silnici 608 od Klíčan. Tou se nesouvisle popojíždí až ke Kobylskému náměstí, dál pak i Zenklovou směr Bulovka. Liberecká totálně ucpaná, k Blance se jede více než půl hodiny od sjezdu na Čakovice. Ve Kbelské do Hloubětína už spíše jen nesouvislá fronta až dolů ke křížení s Poděbradskou. Ve Strahovském tunelu směrem z Břevnova na Smíchov čekejte velkou potíž. V jeho poslední třetině levý pruh blokují dvě havarovaná osobní auta. Dá se očekávat, že začnou výrazně regulovat provoz v tunelech na městském okruhu. Štěrboholská spojka směr Lanový most, kousek za sjezdem na Běchovice, stále překáží v pravém pruhu porouchaný kamion. Kolona na bezmála půl hodiny popojíždí z úrovně Černého mostu. Přejeme šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
9: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Nightwish nás ve vysílání Rádia Praha dovedle k dalším aktuálním zprávám. Bude 8 hodin a slovo má Denisa Žešková. Dobré ráno.
1: Hezké ráno. Na olympiádu dětí a mládeže se připravují pražské koleje. Vlakové nádraží v Mladé Boleslavi bude zdobit umělecky zpracovaná železniční točna. Odolnost a bezpečnost jsou podle Miloše Vystrčela důležitější než okamžitý zisk, řekl to v proslovu na tajvanské univerzitě v Chengchi. Dnes bude zataženo s deštěm a teploty maximálně 20 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Vedení pražských vysokých kolejí se připravuje na ubytování sportovců z olympiády dětí a mládeže. Do metropole by měly ve druhé polovině června přijet asi 4000 dětí. Například na koleji na Větrníku kvůli tomu správce přesouvá 70 studentů do pokojů na jiná patra. Části z nich vadí, že se musí stěhovat ve zkouškovém období. Podle ředitelky kolejí Univerzity Karlovy Miroslavy Hurdové je to standardní postup, jak využít volné ubytovací kapacity přes léto.
3: My vlastně musíme optimalizovat tu kapacitu, aby jsme byli schopni vlastně nabídnout v průběhu letních prázdnin nebo letního období, kdy ubytování na kolejích klesne kolem 50%, aby jsme vlastně získávali i jiné finanční prostředky.
1: Před novou budovou vlakového nádraží v Mladé Boleslavi bude stát umělecké dílo. Půjde o točnu známou z železničních muzeí nebo z železničních deb. Ta v praxi slouží k otáčení lokomotiv. Na té mladoboleslavské bude lavička a bude určená k odpočinku, pokračuje ředitel nadačního fondu Škoda Auto Ladislav Kučera.
4: Návrh je vlastně taková jakoby točna, která bude jak manuálně, tak elektronicky poháněná, samozřejmě poháněná tak, aby byla bezpečná pro všechny potenciálně handicapované spoluobčany. A točna má evokovat, že jsme Mladé Boleslavi, že jsme na nádraží a že vlastně kde jsme, tak pojďme se roztočit.
1: Dílo začne pravděpodobně fungovat letos ke konci roku, kdy plánují stavbaři postavit na nádraží novou výpravní budovu. Odolnost a bezpečnost jsou podle předsedy Senátu Miloše Vystrčela důležitější než okamžitý zisk nebo nejnižší cena, řekl to v proslovu na tajvanské univerzitě v Chengchi. Zmínil podobnosti Česka a Tajvanu a připomněl odkaz Václava Havla a jeho podporu nezávislosti ostrova v Číně.
5: Bezpečí, odolnost a vláda práva jsou plody demokracie.
6: Předseda Senátu svoji cestu nad Tchaj-wan odůvodnil tím, že chce vést dialog. Na konferenci Dialogy Václava Havla dodal, že Česko i Tchaj-wan mají společný úkol, a to dostát se ctí své odpovědnosti. Havlův odkaz je podle ex-prezidentky Tsai Ing-wenové na Tchaj-wanu stále velmi silný. Ocenila český zájem o ostrov, a to i přes silný tlak čínské diplomacie. Ta Vystrčilovou cestu nad Tchaj-wan označuje za narušení územní celistvosti a politiky jedné Číny. Z Tchaj-wanu Jiří Chábera, Český rozhlas.
1: Jakub Menšík postoupil mezi nejlepší čtyři tenisty Roland Garros. Ve čtvrtfinále porazil na pařížské antuce Brazilce Fonseku ve třech setech. V semifinále ho čeká v pátek Němec Alexander Zverev. Dnes bude v Praze zataženo s deštěm, srážky budou během dne ubývat a teploty dnes 18 až 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No a pojďme se podívat, jak to vypadá na silnicích. Více informací má Katka Jelenová. Hezké ráno.
7: Dobré ráno. V Praze pokračuje silná ranní špička, dnes vydatně podpořená i deštěm. Kvůli nehodě ve Strahovském tunelu směrem z Břevnova na Smíchov začaly s opravdu výraznou regulací provozu v tunelech na městském okruhu. Například trasu z Cínovecké od sjezdu na Čakovice přes Ucpanou Libereckou k Blance. Aktuálně jedete bezmála 50 minut. V Trojské se kolona natáhla až k zámku, sune se i po Vltavskou od Čuprovy. Postává se v Patočkově na Břevnově před tunely. Kolony čekejte i v okolí Vítězné náměstí, hlavně ve Svatovícké směrem k Prašnému mostu, v Plzeňské od Kavalírky i v Radlické od Valtrovky, a kolony stále narůstají. A ještě se podíváme na Štěrboholskou spojku směr Lanový most. Kousek za sjezdem na Běchovice stále v pravém pruhu překáží porouchaný kamion. Kolona na více než půl hodiny popojíždí z úrovně Černého mostu. Přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrej Nitro, 4,5 minuty po 8 hodině, aktuální čas v metropoli. Dnes vstáváme do deštivého rána, jak už ale zaznělo během dopoledne, by ty srážky měly ustávat. Na cestu do práce se nicméně deštník určitě vemte a jak jste slyšeli, pakliže do práce míříte autem, tak se ubrňte trpělivostí, protože v hlavním městě trvá výživná ranní špička. V ranním vysílání Rádia Praha po 8 hodině, každopádně další muzika, zazní Robin Schulz. Taky Cher. No a už za chvíli kuriozní zpráva z Ameriky. Google chce v USA vypustit 64 milionů komárů, aby omezil šíření nebezpečných nemocí. Podrobnosti za pár minut, teď Chainsmokers, hezký poslech.

0: A před pár dny oslavila 80. narozeniny Cher. Na rádiu Praha doznívá chvilku po 8:45. Přejeme hezké ráno a teď výlet na jednu kuriozitu do Ameriky. Technologický gigant Google žádá americkou vládu o povolení, aby mohl na Floridě a také v Kalifornii vypustit až 32 milionů samců komárů. Všechny by je předtím sterilizoval, takže by se nemohli rozmnožovat. Google chce v rámci svého projektu nazvaného Debug snížit populaci tohoto hmyzu, který přenáší množství nebezpečných nemocí a zabíjí více lidí než kterékoliv jiné zvíře na světě. Google plánuje, cituji, zastavit zlé brouky s pomocí těch hodných, popisuje britský deník The Guardian. Název toho roky trvajícího projektu, Debug, je slovní hříčka, protože slovo může v angličtině v případě přírody znamenat odhmyzení, v informatice jde pak o odstranění chyb. Kritici ale podle britského deníku The Independent varují, že nejsou známy možné dopady na ekosystémy. Podobné pokusy navíc vyvolávají i etické otázky. Kam až může lidstvo v boji proti hmyzu zajít? Víc o tom píšeme také v článku na našem zpravodajském webu irozhlas.cz, tak se tam podívejte. Nás teď po ránu rozhodně žádný hmyz v Praze neotravuje, když to řekneme tímto způsobem. V Praze totiž stále prší, během dopoledne by nicméně od jeho západu měl ten déšť pozvolna ustávat. Odpoledne bude pršet už pouze ojediněle, k večeru od západu začne i ubývat oblačnost a teploty mezi 18 až 20 stupni Celsia. V Praze pokračuje ranní špička, jak to aktuálně vypadá na silnicích, to ví Katka Jelenová. Hezké ráno.
1: Hezké ráno. Ve Strahovském tunelu směrem z Břevnova na Smíchov odklízejí následky po nehodě dvou osobních aut, stále neprůjezdný levý pruh a pokračuje výrazná regulace provozu ve všech tunelech na městském okruhu. K Blance v Troji se sunete z Cínovecké od sjezdu na Březině ve téměř hodinu. Povltavská plná v celé délce od Čuprovy, Trojská od zámku. Z Podbaby k Prašnému mostu jedete přes půl hodiny. Dlouhé kolony přetrvávají i v Plzeňské od Kotlářky i Radlické téměř z Butovic. Jižní spojka od Vídeňské přes plný Barandovský most a Dobříšskou k Mrázovce je na více než půl hodiny. Podobný čas strávíte ve Strakonické do centra od sjezdu z okruhu. V Modřanské směr centrum se suné nesouvislá fronta od Belárie. V ulici k Barandovu se brzdí za akvaparkem a k omezení u teras se jede okolo 20 minut. A na Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu kousek za sjezdem na Běchovice stále v pravém pruhu nepojízdný kamion. Kolona od Černého mostu je na více než půl hodiny. Pevné nervy a šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Topíte

0: Rita Ora dozněla ve vysílání Rádia Praha, bylo 8:30 a krátké zprávy připravila Denisa Žižková.
1: Přeji vám dobré ráno. Rozšířit parkovací zóny do oblasti Hodkoviček, Novodvorské, sídliště Krč a na Spořilov plánuje Praha 4. Bojí se nárůstu dopravy po zprovoznění metra D. Plán chce do letních prázdnin představit veřejnosti a na podzim k němu uspořádat anketu. O vyznačení nových zón placeného stání by mělo vedení městské části rozhodnout do konce letošního roku. Dnes je Světový den jízdního kola. V roce 2018 ho zavedlo Valné shromáždění Organizace spojených národů. Ve svém usnesení kolo oceňuje jako univerzální, udržitelný, cenově dostupný a také ekologický dopravní prostředek, který slouží lidstvu už 200 století. Dnes by oslavil své 100. narozeniny americký básník Allen Ginsberg. Patřil mezi přední představitele neformálního uměleckého hnutí Beat Generation. Proslavil se mimo jiné básní Kvílení. V ní tematizoval tehdy tabuizovaná témata jako homosexuální vztahy nebo užívání drog. Měl klíčový vliv na mírový aktivismus 60. let a vznik hnutí hippies. Na jaře roku 1965 navštívil také Československo. Praští studenti ho v rámci návštěvy zvolili za krále Majálesu a komunistické úřady ho poté deportovali ze země. Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS pokračuje ve své návštěvě Tajvanu. Na dnešním programu má například jednání s tajvanským ministrem Národní rady pro vědu a technologie Wu Cheng Wenem. Senátní delegace dorazí také na konferenci pořádanou u příležitosti nedožitých 90. narozenin Václava Havla. Dnes má být v Praze zataženo s deštěm, srážky budou během dne ubývat a teploty dnes 18 až 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Ranní špička v Praze stále trvá a informace ze silnic má Katka Jelenová. Hezké ráno.
3: Pěkné ráno. Před Barandovským mostem čekejte dlouhé zdržení na jižní spojce. Od sjezdu na Pankrác až k Mrázovce se jede přes půl hodiny. V Dobřížské před Mrázovkou navíc v levém pruhu překáží porouchané osobní auto. Ve Strakonické od Lahovic ztratíte na cestě k Barandovskému mostu také zhruba půl hodiny. O něco kratší zdržení naberete v Modřanské od Belárie i v ulici k Barandovu od Akvaparku. Nehoda ve Strahovském tunelu ve směru z Břevnova na Smíchov způsobí opravdu velké potíže. Stále se nedá projet levým pruhem a k tomu pokračuje výrazná regulace provozu v tunelech na městském okruhu. K Blance v Troji se sunete v Cínovecké teď už od sjezdu na Zdiby hodně více než hodinu. Povltavská plná v celé délce od Čuprovy, Trojská od Zámku. Z Podbaby k Prašnému mostu jedete přes půl hodiny, dlouhé kolony přetrvávají i v Plzeňské od Kotlářky i Radlické z Butovic. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rodinný den na výstavišti. To je odpoledne plné zábavy,
5: hudby,
4: sportu
5: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
4: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
5: Čekají vás workshopy,
4: sportovní aktivity,
5: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
4: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
5: Na akci vás zve hlavní město Praha a výstaviště Praha.
4: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstaviště.cz.
6: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
7: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: 4:45 po 8:30 vám přejeme krásné dobré ráno. Děkujeme, že vstáváte s Rádiem Praha, nebo možná právě míříte do práce s Rádiem Praha. Jestliže do té práce míříte autem, tak přejeme pevné nervy. Ta ranní špička je dnes opravdu velmi výživná, jak zaznělo od Katky Jelenové. Další pohled na silnice cirka za 15 minut. Do té doby nicméně jednak další muzika, zazní třeba Alanis Morissette nebo Thomas Robin. No a taky vám už za chvíli spolu s Jirkou Šteflem doporučíme nějaké akce, na které v Praze můžete vyrazit. Hezký poslech.

0: Robin Schulz a Erika Sirola v ranní Praze. Dobré ráno přejeme ve 8:45. No a jestli na dnešní odpoledne ještě nemáte program, ale rádi byste, tak teď pozorně poslouchejte, protože na světový pohár ve sportovním lezení anebo na přednášku cestovatelky Jitky Zadražilové vás teď pozve Jiří Štefl.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. V Praze začíná světový pohár ve sportovním lezení. Od středy se můžete těšit na špičkové výkony světových hvězd. K disciplíně boulder se nově přidá taky lezení na obtížnost a tím se závodní program výrazně rozšíří. Kromě samotných závodů se můžete těšit taky na bohatý doprovodní program. Na nejlepší lesce a leskyně z celého světa se běžte podívat na ostrov Štvanice, a to od středy do neděle. A nebo se díky cestovatelské přednášce vydejte do Vietnamu. Cestovatelka Jitka Zadražilová vás provede zemí, kde se mísí starobylé tradice s moderním chaosem, buddhistické chrámy s neonovými velkoměsty a klidné zátoky s divokým provozem plných skútrů. Přednáška pro vás může být skvělou inspirací pro další dovolenou a začíná v kulturně komunitním centru Koruna ve středu od 18 hodin. A příjemné zážitky s celou rodinou přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
0: Ať už máte dnes v plánu cokoliv, tak počítejte s tím, že během dopoledne budou ustávat srážky, které nás trápily, zejména na silnicích během dnešního rána. Odpoledne už bude pršet pouze ojediněle a k večeru od západu začne ubývat i oblačnosti, teploty mezi 18 až 20 stupni Celsia. No a jak to na těch silnicích vypadá aktuálně, to ví Katka Jelenová. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Následky nehody ve Strahovském tunelu směrem z Břevnova na Smíchov způsobují kolaps v téměř celé metropoli. Kvůli regulaci provozu v tunelech vznikají kolony na příjezdu do Prahy ze severu od Ústecké D8. Aktuálně se brzdí už před sjezdem na Zdiby a přes hodinu se krokem pokračuje Libereckou i Holešovečkami k Blance. Ucpané okolí Kobyliského náměstí, Povltavská z Balabenky, okolí Libeňského zámku Trojská od Salapky. Z Podbavy k Prašnému mostu stále jedete hodně přes půl hodiny, dlouhé kolony trvají i v Plzeňské od Kotlářky. Před Barandovským mostem na jižní spojce půlhodinová fronta od Vídeňské, v Dobřížské před Mrázovkou stále v levém pruhu překáží porouchané osobní auto. Ve Strakonické od Lahovic ztratíte na cestě k Barandovskému mostu také zhruba půl hodiny, o něco kratší zdržení čekejte v Modřanské od Belárie a také v ulici k Barandovu od Aquaparku. Dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Máte rádi novinky?
3: Tak si nalaďte každou středu nejnovější.

0: Dobré ráno, posloucháte Rádio Praha, za pár vteřin bude 9 hodin a teď nabízíme také další aktuální zprávy. Slovo má Denisa Žižková, hezké ráno.
1: Dobré ráno. Kvůli výměně výhybky dnes nejezdí vlaky mezi pražským hlavním nádražím a Smíchovem.

0: obžalobu hnutí SPD za údajně nenávistné plakáty bude řešit soud. Ruská protivzdušná obrana sestřelila desítky dronů v okolí Petrohradu. Dnes tam začíná Mezinárodní ekonomické fórum, na kterém má vystoupit i prezident Putin. Bude zataženo s deštěm a teploty v Praze maximálně 20 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Vlaky v Praze dnes nejezdí mezi hlavním nádražím a Smíchovem. Výluka má trvat do 18 hodin. Spoje směrem na Beroun a opačně začínají a končí na Smíchovském nádraží, kde pracovníci Správy železnic vyměňují výhybku. Cestující musí v uvedeném úseku využívat hromadnou dopravu. Vedení Prahy 13 otevřelo nový atletický stadion u základní školy Janského ve Stodůlkách. Původní běžecký ovál poničili kořeny okolních stromů. Radnice tam také nechala vytvořit novou vrhačskou louku pro hod oštěpem nebo diskem. Popisuje tamní starosta David Vodrážka z ODS.
2: Náklady byly 12 milionů korun, nepřešvihli jsme to, dokonce některé finanční prostředky zbyly, takže díky tomu ještě budeme dokupovat právě jednu klec na ty vrhačské disciplíny.
0: Obvodní soud pro Prahu 1 se dnes bude věnovat kauze údajně nenávistných předvolebních plakátů SPD. Jednání začne v 10 hodin. Podle obžaloby se hnutí dopustilo podněcování k nenávisti. Žalobu podalo státní zastupitelství kvůli dvěma plakátům z předvolební kampaně hnutí do krajských a senátních voleb v roce 2024.
3: První z plakátů zobrazoval muže tmavé pleti, který drží skrvavený nůž a text: nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Na druhém plakátu byli dva romští chlapci kouřící cigaretu a text: říkají, ať chodíme do školy, ale naši to mají na háku. Státní zastupitelství chtělo trestně stíhat také předsedu SPD Tomia Okamuru. Ten má ale poslaneckou imunitu a sněmovna ho nevydala. V březnu letošního roku proto soud jeho stíhání pozastavil. Okamura ho od začátku označuje za politické. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: Ruská protivzdušná obrana v Leningradské oblasti sestřelila 50 dronů. Na sociální síti Telegram to napsal guvernér oblasti Alexandr Drozděnko. Dnes přitom v Petrohradu, který v oblasti leží, začíná Mezinárodní ekonomické fórum. Promluví na něm i ruský prezident Vladimir Putin. Útoky hlásí také město Mičurinsk v centrální části evropského Ruska. Vzdušný úder podle tamních úřadů zasáhl mimo jiné průmyslový areál, bytový dům a knihovnu. Basketbalisté Nymburka porazili v úvodním finále nejvyšší domácí soutěže Pardubice 81-73 a přiblížili se obhajobě titulu. Série pokračuje druhým zápasem dnes od 18 hodin opět v Nymburce a hraje se na 4 vítězné duely. V Praze čekejte zataženo s deštěm, během dne budou srážky ustávat a teploty dnes 18 až 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Jak to vypadá se zmiňovanou středeční ranní špičkou, to ví Katka Jelenová. Hezké ráno.
5: Pěkné ráno. Na dálnici D8 na příjezdu do metropole směrem z Ústí vzniká kolona už na úrovni Klíčan, přibližně na 3. kilometru. Příčinou dnes extrémního zdržení jsou následky nehody ve Strahovském tunelu směrem z Břevnova na Smíchov a kvůli tomu pokračující výrazná regulace provozu ve všech tunelech na městském okruhu. Například k Blance od Klíčan se jede téměř hodinu a půl. Na D1 před Prahou směrem z Brna se aktuálně brzdí na úrovni Čestlic okolo 8. kilometru, pak se brzdí u Chodova a pomalej se jede až na Kačerov. Za sjezdem na jižní spojku se v pravém pruhu srazila dvě osobní auta. A další kolona i dál směrem do centra už na magistrále. Zastavíte před soudem a přes ucpaný Nuselský most pojedete do Legerovy více než půl hodiny. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Hezké středeční ráno vám přejeme, 9:04 pokračuje ranní Praha. Děkujeme, že jste se ten 3. červen rozhodli odstartovat právě s námi. Jestli jste dnes do práce vyráželi autem, tak možná i vás zdržela ta silná ranní špička. Jestli někde ještě stále stojíte v koloně, tak hlavně klid a chladnou hlavu, pevné nervy přejeme. Ať už nás každopádně posloucháte kdekoliv, tak se po té 9. můžete těšit třeba na zpěváka Sombra. Zazní taky Marcela Fidlersky. No a kdo dnes slaví svátek, kdo slaví narozeniny nebo jaká výročí se dnes připomínáme, to vám s Petrem Jungmanem řekneme už za chvíli. Teď se já a David Guetta. Hezký poslech přeju, buďte přívětiví.

0: Dobré ráno, posloucháte vysílání Rádia Praha, je přesně 9:45 a Petr Jungmann pro nás má informace o tom, kdo slaví svátek, kdo slaví narozeniny a jaká výročí si dnes 3. června připomínáme.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Středa 3. června, svátek má Tamara. A tady je Petr Jungmann, hezký den. Dnes máme světový den jízdního kola, tak aspoň řetěz namazat a tradá. Celonárodní zemský sněm začal v Čáslavi v roce 1421, to je 605 let. Za účasti panstva, měst, zemanstva, dvou zástupců krále Zikmunda a také části moravské šlechty. Někdy bývá označován jako první evropský parlament. Petr Vok z Rožmberka nechal z Prahy přivést v 6 sudech peníze v roce 1611, to je 415 let. Jimi vyplatil pasovské vojsko, které se stáhlo od Prahy a tenkrát pustošilo jižní Čechy. Pasovští se pak s penězi vrátili za kopečky. Zoologická zahrada na olomouckém svatém kopečku byla slavnostně otevřena před 70 lety v roce 1956. Dneska je tam více jak 350 druhů zvířat z celého světa. Vidět můžete i žraloka na korálovém útesu. Další země na mapě Evropy přibyla přesně před 20 lety. V roce 2006 ve 20 hodin a 34 minut vyhlásil černohorský parlament samostatnou republiku Černá Hora. Legendární americký boxer Muhammad Ali zemřel před 10 lety. Kolem soupeřů létal jako motýl a bodal jako včela. Narodil se jako Cassius Clay. Dožil se 74. Skladatel naší hymny František Škroub se narodil v roce 1801 v Osicích u Hradce Králové.
5: Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit?
4: Může, pokutu 900 tisíc dávno zaplatil, stále se pohybuje kolem fotbalu a dneska má 75. Ivan Horník. 65. narozeniny by dneska měla atomová lady Dana Drábová.
6: Co ty seš za sněhuláka?
4: Kulatou 60 slaví jeden z nejobsazovanějších českých herců, Jiří Langmajer.
6: Tebe staví až na jaře, ne?
4: 40 má bývalá španělská tenisová hvězda Rafael Nadal a také náš krasobruslař Tomáš Werner. Já přeju hezký den.
0: No a pojďme se podívat, jaké dnes bude počasí. 3. června by v Praze mělo být během toho rána ještě zataženo s deštěm. Srážky budou ale během dopoledne od jeho západu pozvolna ustávat. Odpoledne už bude pršet pouze ojediněle a k večeru bude od západu ubývat i oblačnosti. Teploty aktuálně kolem 16 stupňů, vyšplhat můžou ale až ke 20. A jak to vypadá na silnicích, to ví Katka Jelenová. Hezké ráno.
7: Dobré ráno. Ve Strahovském tunelu po téměř 2 hodinách se podařilo odklidit následky nehody. Blokovali levý pruh ve směru z Břevnova na Smíchov. Už se sice opět projíždí, kolony ale narostly do extrémních délek. Regulace provozu v tunelech jen tak neskončí. Sever metropole zůstává totálně ucpaný. Kolony čekejte na Ústecké D8 od Klíčan. Nesouvisle se popojíždí za 3. kilometru a od sjezdu na Čakovice se krokem pokračuje jak Libereckou k Blance, tak k Belskou do Hloubětína. Kvůli regulované Blance trvají kolony i v Trojské, téměř z Bohnic, tak v Povltavské, předtím i Čuprově. Ucpané je okolí Balabenky, Českomoravská i Sokolovská do centra i Libeňského zámku, Zenklova, Vodstářova k Rohanskému nábřeží. Na Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu kousek za sjezdem na Běchovice už více než 2 hodiny překáží v pravém pruhu nepojízdný kamion. Kolona od Černého mostu je zhruba na 30 minut. Přejeme šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
9: Nelaďte se od pondělí do pátku na talk show o životě.

když byla hořká jako litr kafe. Těch slz bylo moc, bouchly mi slze. Vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát, stačilo říct.

0: Skupina One Republic teď dozněla v ranním vysílání Rádia Praha. Za minutu bude 9:30 a krátké zprávy připravila Denisa Žižková.
1: Přeji dobré dopoledne. Železniční doprava na koridoru z Prahy na Moravu stojí. Mezi Velimí a Kolínem poškodilo nákladní auto trakční vedení. Podle mluvčího zprávy železnic pro mimořádnosti Martina Kavky by vlaky mohly místem znovu projíždět kolem poledne. Přes Kolín jezdí vlaky do Brna, Ostravy nebo i do zahraničí. České dráhy vypravily mezi Kolínem a Velimí náhradní autobusovou dopravu. Letos bylo v takzvaném oddlužení na konci prvního čtvrtletí 90 000 lidí, to je jen 15% ze všech, kteří mají v Česku exekuci. Podle organizace Člověk v tísni, která dlužníkům pomáhá, aby se měly podmínky oddlužení mírnit, aby na něj dosáhlo více lidí. Ministerstvo spravedlnosti ale zatím žádné změny nechystá. Konference o médiích, reklamě a digitalizaci se dnes bude zabývat umělou inteligencí v médiích nebo budoucností televize a streamovacích služeb. Pozvaní hosté budou podle programového ředitele konference diskutovat i o financování veřejnoprávních médií. Chtějí reagovat na stažení návrhu zákona, který připravil ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Hokejista Tomáš Hertl rozhodl v prvním finálovém utkání NHL o výhře Vegas 5-4 na ledě Caroliny. Český útočník skoroval v 57. minutě a připsal si čtvrtý gól v letošním play-off. Série pokračuje v Las Vegas druhým zápasem v noci ze čtvrtka na pátek českého času. Dnes má být zataženo s deštěm, který bude během dne ubývat, a teploty 18 až 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A výrazné komplikace aktuálně nejen na železnici, ale i na pražských silnicích. Jak to na nich vypadá, to ví Katka Jelenová.
3: Hezké ráno. Na Ústecké D8 před Prahou se sune nesouvislá fronta od zdip. V metropoli stále pokračuje výraznější regulace provozu v tunelech na městském okruhu než obvykle. Příčinou byla nehoda ve Strahovském tunelu směrem na Smíchov. Její následky už se sice podařilo odklidit. Sever Prahy zůstává totálně ucpaný. Liberecká, Kbelská, příjezd ke Kobylskému náměstí ze všech směrů. Ideál cesta na Vysočany. Stejně tak okolí Balabenky, Libeňského zámku před ohradou je plno také ze všech stran. Štěrboholská spojka k Lanovému mostu kousek za sjezdem na Běchovice už více než 2 hodiny překáží v pravém pruhu nepojízdný kamion. Kolona popojíždí od Černého mostu více než 30 minut. A ještě se podíváme na příjezd do metropole plzeňskou D5. Za sjezdem na Loděnici ze 7. kilometru tam popojíždí kolona převážně kamionů. Na okruh za Ořech se sunou přes 30 minut. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Hostem pořadu K věci bude náměstek pražského primátora pro územní a strategický rozvoj Petr Hlaváček. Štěpánka Duchková se ho zeptá na nedávno schválený metropolitní plán, na reformu parkování v hlavním městě a také na stavbu Vltavské filharmonie. K věci Štěpánky Duchové. V pátek v 18:45 na Rádio Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Hezké dopoledne, jestliže stojíte někde ve zmiňovaných kolonách, tak vám přeju pevné nervy, aby vám to čekání a každopádně hezky utíkalo, tak vám na Rádiu Praha jdeme dál hrát skvělou muziku, zazní třeba Foster People anebo Kamrát. No a Praha se připravuje na olympiádu dětí a mládeže, která bude v metropoli v druhé polovině června. Opustit své pokoje na vysokoškolských kolejích a kvůli tomu musí někteří studenti. Proč? To vysvětlíme už za chvíli.

0: 10:45 nás v ranní Praze probral Martin Garrix. Přejeme hezké dopoledne. Část studentů z pražských vysokoškolských kolejí musí uvolnit místo sportovcům, kteří přijedou v druhé polovině června do metropole na olympiádu dětí a mládeže. Například na koleji na Větrníku se musí přesunout do jiných pokojů zhruba 70 studentům. A některým se to nelíbí.
1: Máte tady poličky plné věcí.
2: Knihy, prostě hygienu, jídlo.
1: Popisuje studentka práv Sára, co všechno bude muset stěhovat.
2: Učení hlavně, no asi. A knížky, všechno, co člověk jako potřebuje, nádobí, čistící prostředky a máme tady všechno oblečení.
1: Tady jsou teda dvě skříně plné oblečení.
2: Jo, a i vlastně ty horní části jsou, tam je nádobí a v té druhé části jsou jako čistící prostředky a tak.
1: Tohle všechno teď budete muset odstěhovat do jiného pokoje.
2: Ano, do jiného pokoje, který ale je i rozlohově vlastně mnohem menší a je tam i méně toho uložného prostoru a vlastně i se nám to tam jako objektivně nevejde a nevíme moc, kam to máme dát.
1: Studentům taky vadí, že jim e-mail s informací o stěhování vedení kolejí poslalo na začátku zkouškového období.
2: Bylo to takový, že prostě dva dny totální chaos a je to takový, že vlastně potom, když se člověk šel domluvit s tou ubytovací kanceláří, tak se nás třeba zeptali, jestli to jako jsme schopni přestěhovat do 3 dnů.
1: Popsala studentka Sára. 3 roky bydlí na koleji Větrník taky Šimon.
3: Za mě osobně to ještě není až takový problém, protože si zvládnu trošku přeházet ten rozvrh, abych se zvládnul odstěhovat. Ale co jsem se bavil se spoustou lidí, tak tady minimálně naše patro, tak tady bydlí dlouhodobě, že to nejsou studenti na semestr ani na 2, ale většinou na roky. A spousta z nich teď třeba státnicuje.
1: Někteří studenti se musí přestěhovat do jiných pokojů, aby na jejich patře mohli být ubytovaní sportovci z olympiády dětí a mládeže, vysvětluje ředitelka kolejí Univerzity Karlovy Miroslava Hurdová.
4: Aby vlastně ve společných sprchách, kde máme například na kolejích, někde máme společné sociální zázemí, aby tam vlastně byla ta jedna skupina, aby se tam nepotkávali se studenty, kteří tam bydlí dlouhodobě. Je to vlastně přínosem jak pro tu skupinu, tak i vlastně pro ty ubytované studenty.
1: Ubytování domluvilo u kolejí vedení hlavního města. Díky podobným zakázkám v letním období, kdy je obsazenost zhruba o polovinu menší, koleje získávají podle Hurdové významné příjmy na svůj provoz.
4: Koleje a menzy nejsou vlastně příjemcem žádný dotace ani žádné jiné podpory, jak z ministerstva školství nebo ze státního rozpočtu, ani z rozpočtu univerzity. Na svůj provoz si vlastně musíme vydělat finanční prostředky sami.
1: Stěhování studentů na konci školního roku je podle Hurdové běžnou praxí, ale na koleji Větrník se kvůli nedostatku místa při opravě jedné z budov v posledních letech nestěhovali.
4: Zrovna na koleji na Větrníku studenti tam byli ubytováni v tom období, když se to nedělo, ale je to standardní postup, máme to vlastně ukotveno i v našich ubytovacích předpisech.
1: Ředitelka kolejí Univerzity Karlovy Miroslava Hurdová doplnila, že čas na přestěhování mají studenti do 19. června. Pracovníky kolejí můžou prý požádat o pomoc se stěhováním většího nábytku. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Středeční ráno bylo v Praze deštivé a ještě místy stále je, nicméně během dopoledne by ty srážky měly ustávat, během dne by potom měla ubývat i oblačnost. Teploty vystoupí na 18 až 20 stupňů Celsia, aktuálně měříme 16. No a jak to vypadá na pražských silnicích, to ví Katka Jelenová, hezké ráno.
5: Pěkné ráno, v Troji pokračuje regulace vjezdu do Blanky dnes výraznější než obvykle. Je to důsledek nehody ve Strahovském tunelu, jejíž následky už se sice podařilo odklidit, kolony se ale budou rozjíždět ještě velmi dlouho. Nesouvislá fronta vzniká už na D8 u Klíčan okolo 3. kilometru a pokračuje v Cínoveckou až do Liberecké. V té se jede krokem až ke sjezdu do Nové Povltavské směr Blanka. Trojskou se sune fronta od Serpentin v klesání za Bohnicemi, Povltavskou, Přední i Čuprovou z Balabenky. Plná stále zůstává jak Českomoravská, tak Sokolovská před Balabenkou. Novovysočanská v celé délce od spojovací až k omezení na Ohradě. A větší potíže trvají i na Štěrboholské spojce směrem z Černého na Lanový most. Kousek za Běchovicemi v pravém pruhu stále nepojízdný kamion. Kolona už od sjezdu z Novopatské popojíždí přes 30 minut. Přejeme šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rok?
7: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
8: Rok je náš.
9: Rok je náš.
6: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
8: Rok
6: je náš.
7: Jedině na Rádiu Praha.

Na železničním koridoru z Prahy na Moravu nejezdí vlaky. Na veletrhu v Praze 12 se lidé zítra budou moci nechat vyšetřit na žloutenku a další nemoci. Česká fotbalová reprezentace se v New Jersey chystá na generálku před světovým

0: světovým šampionátem. Dnes má být zataženo s občasným deštěm a teploty maximálně 20 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Na hlavním železničním koridoru mezi Prahou a Moravou nejezdí vlaky. Provoz je přerušený kvůli poškozenému trakčnímu vedení u Kolína. Informoval o tom mluvčí správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Omezení se podle Kavky dotklo desítek spojů. Provoz by mohl být obnovený kolem poledne.
2: Dálkový vlaky v tuto chvíli jezdí odklonem přes Nymburk. To znamená, že to zastavení provozu by se nemělo tak zásadně týkat těch dálkových vlaků. Nicméně je možné, že ty vlaky tam budou nabírat nějaká zpoždění. Co se týká osobní dopravy, řeší se s dopravci náhradní autobusová doprava.
0: České dráhy vypravily náhradní autobusovou dopravu v úseku mezi Kolínem a Velimí. Část vlaků pojede odklonem přes Lysou nad Labem. Nechat se vyšetřit na žloutenku, syfilis nebo HIV budou moci zítra lidé v Praze 12. Radnice uspořádá veletrh sociálních služeb a Den zdraví. K dispozici bude také vyšetření zraku nebo měření cukru a cholesterolu v krvi. Vstup na akci bude zdarma, říká místostarostka Prahy 12 Lenka Vedralová z Hnutí ANO.
3: Smyslem této akce je samozřejmě pro obyvatele možnost se seznámit s jednotlivými službami, ale hlavně je smyslem, aby se i ti poskytovatelé sociálních služeb navzájem seznámili, ale hlavně navzájem i propojili.
0: Íránský dronový a raketový útok zasáhl mezinárodní letiště v Kuvajtu. Informovala o tom tamní státní tisková agentura s tím, že úder zranil několik lidí a letiště muselo přerušit provoz. Podle kuvajtského úřadu pro civilní letectví také poškodil budovu terminálu. Už v noci na dnešek oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě uvedlo, že Írán na Kuvajt zaútočil několika raketami. Podle amerického velitelství se ale při tomto útoku podařilo všechny střely zneškodnit. Spojené státy a Írán se navzdory příměří začaly od včerejška opět ostřelovat. Teherán i Washington údery označují za odvetu za útoky druhé strany. Čeští fotbalisté se ve Spojených státech dál připravují na začátek mistrovství světa. V pátek ráno středoevropského času nastoupí v New Jersey ke generálce na šampionát proti Guatemale. V kádru národního týmu je i plzeňský univerzál Alexandr Sojka, který v nedělním přípravném zápase s Kosovem v reprezentačním Ačku debitoval.
4: Jakože já nejsem žádný hráč, který by byl extra sebevědomý, tak jsem ani nemyslel, že budu se někdy živit fotbalem, že na ty nejvyšší stupínky jsem vůbec jako nepřemýšlel.
5: Teď je to strašně rychlý, tady ten půl rok, co se vlastně stalo. V létě jsem přestoupil do Hradce, v zimě ničeho nic, najednou návrat zpátky, docela povedený půl rok a teď jsem tady, jako, nemohl jsem tomu jako uvěřit, bylo to rychlý, ale jsem za to rád.
0: Dnes má být zataženo s deštěm, během dne budou srážky ubývat a teploty 18 až 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Po zprávách si dáme dopravní informace, s těmi je připravená Katka Jelenová.
7: Na Ústecké D8 před Prahou se sune nesouvislá fronta od Klíčan ze 3. kilometru. Jsou to hlavně kamiony, osobní auta brzdí až v Cínovecké úsjezdu na Čakovice. V metropoli stále pokračuje výrazná regulace provozu v tunelech na městském okruhu. Příčinou byla dřívější nehoda ve Strahovském tunelu směrem na Smíchov. Sever Prahy zůstává totálně ucpaný, Liberecká, Kbelská, příjezd ke Kobylskému náměstí ze všech směrů i dál cesta na Vysočany. Trojskou se sune fronta od Serpentin v klesání za Bohnicemi, po Vltavskou přední i Čuprovou z Balabenky, plná stále Českomoravská, Sokolovská před Balabenkou, Novovysočanská v celé délce od spojovací až k omezení na Ohradě. A velké potíže trvají stále na Štěrboholské spojce, pokud jedete ve směru z Černého na Lanový most. Pozor, kousek za Běchovicemi, pravý pruh tam už několik hodin blokuje nepojízdný kamion, kolona od sjezdu z Novopatské popojíždí půl hodiny.
6: Díky moc, zatím ahoj.
7: Měj se hezky, Honzo.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Máme 5 minut po 10. Posloucháte Rádio Praha ve středu 3. června. Hezký den přeje Honza Chláň. Za chvilku třeba Rag & Bone Man a Human. A budou taky Walk the Moon a Shut Up and Dance. Dobrý poslech.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň. 107,1 FM a DAB+.

0: Crowded House, Don't Dream It's Over, je 10:45, posloucháte Radio Praha ve středu 3. června. Dneska to teda nevypadá na úplně velký vedro, ale každopádně den si můžeme užít. Jak si ho užíváme na silnicích? Sever metropole je ucpaný, z Cínoveckého cjezdu na Čakovice se sunou dlouhé fronty jak Libereckou k Blance, tak k Belskou do Hloubětína. Před dnes výrazně regulovanou Blankou popojíždí fronty i v Trojské ze Serpentin od Zoologické zahrady, tak v Povltavské, předtím i Čuprově od Balabenky. Před omezením na Ohradě naberete zdržení v Novovysočanské od spojovací i v Hartigově od Vápenky. Na východní části okruhu směrem z D10 na Lanový most popojíždí kolona od cjezdu k Novopatské. Je to na půl hodiny. A mějte šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Instagramujete? Tak si instagramujte. Ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.

0: Klipsawalk v 10:30 na Rádiu Praha. Dáme si zprávy ve studiu s nimi Denisa Žižková.
1: Dobré dopoledne. Vedení Prahy 13 otevřelo nový atletický stadion u základní školy Janského ve Stodůlkách. Původní běžecký ovál poničili kořeny okolních stromů. Radnice tam nechala vytvořit i novou vrhačskou louku pro hod oštěpem nebo diskem. Odbory na úřadu vlády vyhlásily stávkovou pohotovost. Nesouhlasí s převodem agent na některá ministerstva. Od 1. července se mají pod jednotlivé rezorty přesunout útvary v oblasti závislostí, duševního zdraví, lidských práv a rovnosti žen a mužů. Zároveň se mají rušit některé pozice. Pokud úřad vlády podepíše převod těchto agent, jsou odboráři připraveni vyhlásit stávku. Sněmovna se vrátí k novele o podpoře bydlení, počítá mimo jiné se vznikem poradenských kontaktních míst ve všech obcích s rozšířenou působností. Agendu bytové nouze by měly nově částečně řešit i úřady práce. To kritizují například opoziční Piráti, podle kterých jsou už přetížené a s bytovou politikou nemají zkušenosti. České volejbalistky vstoupí zápasem proti domácí Číně v Nankingu do druhé sezony v Lize národů. Mezi elitou budou navazovat na loňský ročník, ve kterém skončili 11. Na turnaji v Číně se do neděle střetnou ještě s Polskem, Belgií a Thajskem. Počasí by mělo být dnes zatažené, oblačné s deštěm a teploty 18 až 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje Katka Jelenová.
3: Dnešní výrazná regulace provozu v Blance v Troji způsobuje extra dlouhá zdržení. Čekejte desítky minut navíc po pojížděním například v Povltavské od Balabenky. Ještě předtím je ucpaná Sokolovská od metra Vysočanská i Českomoravská od Harfy. Cínovecká je plná od sjezdu na Čakovice. Kamiony ale brzdí ještě o něco dřív na D8 na úrovni Odoleny vody okolo 6. kilometru. Horňátecká a Kolona od Kobyliské vozovny plná následně i Zenklova až ke sjezdu do Holešoviček. Davídkova v celé délce mezi Střelničnou a Libereckou a v Trojské trvá nesouvislá, ale hodně dlouhá kolona od Serpentin v klesání za Bohnicemi.
0: Já ti moc děkuju, Katko, měj se.
3: Taky se měj hezky.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Mozaika lásek a osudu zaměstnanců jedné chemičky podle románu Vladimíra Párala Milenci a vrazi. ČT2. Sama vychovala a vycvičila svého asistenčního psa. O handicapu ne jako překážce, ale jiné cestě v premiérovém dokumentu Šestý smysl. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního předávání cen 66. ročníku největšího mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež. Gala večer Zlín Film Festivalu 2026. Středeční večer s Českou televizí.

0: Eleny, Tolďa, je 10:45. Drátění rumcajsové vyšívané dečky s krtačkem nebo lampičky z překlišky, i tak vypadalo domácí umění za socialismu. Výstava domácí umění ve Velké galerii zámku Veleslavín představuje asi 700 předmětů, které si lidé v tehdejší době vyráběli sami.
1: Co tady vystavujeme, to nazýváme stejně jako náš spolek domácí umění. A to je všechno to, co si vytvářeli lidi v době, když neexistoval svobodný trh, tak si vytvářeli vlastně pro své domácnosti.
2: Vysvětluje Pablo de Sachs, zakladatel spolku, i myšlenky vytvořit sbírku, která teď čítá asi 2000 exponátů. Na výstavě tedy lidé uvidí asi třetinu, včetně modelu nazvaného UFO, vyrobeného zřejmě pod dojmem filmu Ikarie XB1. To byl první exponát, který celý příběh před více než 25 lety odstartoval.
1: Sbírka pokračuje, protože my vlastně dohledáváme poslední zbytky toho, co se zachovalo. Protože spousta těch věcí, když jsme začali v roce 2000 je sbírat, tak už v té době mizela. A byl to vlastně fenomén, který jako všichni znali, všichni jim byli nějakým způsobem dotčeni či zasaženi, ale nebylo o to nikde zájem. Tak jsme se tím začali zabývat my.
2: Vzhledem k tomu, že jde vesměs o bytové doplňky, původní místnosti zámku Veleslavín jsou pro tento typ výstavy ideální.
1: My to máme rozdělený tak jako pocitově, že máme pokoj, který je víceméně jako pro děti, potom je víc takový, co je spojený s maminkou, víc spojený s tatínkem a potom vlastně samostatný obývá, kde zrovna teď stojíme. A ještě tady máme jeden takový vlastně jako mezistupeň mezi těm jako všim.
2: Sbírka je vymezená teritoriálně na území bývalého Československa a také časově. Období komunistického režimu 1948 až 1989. A jak šel čas, měnily se i motivy domácího umění.
1: Počátky jsou vlastně takový ty různý broučci, které ještě vycházejí z estetiky možná první republiky, potom navazuje na to po roce 58 bruselský styl, který se odráží v tom domácím umění a potom je to samozřejmě 60. leta, které jsou takový hravý, barvitý v těch různých figurkách z drátu, inspirovaný Ladou, Ondřejem Sekorou anebo i Waltem Disneym.
2: Uzavírá Pablo de Sachs, zakladatel spolku domácí umění a kurátor stejnojmenné výstavy, kterou můžete navštívit do konce srpna ve Velké galerii zámku Veleslavín. Václav Miller, Český rozhlas.
0: Koukneme na silnice, v Troji pokračuje regulace vjezdu do Blanky, kolony se nerozjíždí a v řádech desítek minut se sunou například po Vltavsku od Balabenky, Libereckou z konce Cínovecké, Horňáteckou od Kobyliské vozovny, plná následně i Zenklova až ke sjezdu do Holešoviček. V Trojské ztratíte půl hodiny po pojížděním z úrovně zoologické zahrady a komplikace trvají i na Štěrboholské spojce z Černého na Lanový most, kousek za Běchovicemi už několik hodin překáží v pravém pruhu nepojízd. Kamion, kolona je už od sjezdu k Novopatské na půl hodiny.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Viny.
3: Každé pondělí na Rádio Praha.
5: Na Rádio Praha.
4: Zpátky do osmdesátek. Dire Straits a Brothers in Arms. Viny. Nebo Supertramp, Famous Last Words. Dire Straits nebo Supertramp. Vyberte si u nás na Facebooku.

0: To byl Harry Styles, jeho American Girls v 11 hodin na Rádiu Praha. Dáme si zprávy, s nimi ve studiu už je připravená Denisa Žižková. Hezký den.
1: Hezké dopoledne.

0: Praha 4 zvažuje rozšíření placených parkovacích zón. Lidé s exekucí nevyužívají oddlužení. V prvním čtvrtletí ho využilo jen 15% z nich. Aplikace ChatGPT podle analytiků dosáhla miliardy uživatelů měsíčně. Dnes má být zataženo s deštěm, který bude postupně ubývat, a teploty maximálně 20 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Rozšířit parkovací zóny do oblasti Hodkoviček Novodvorské sídliště Krč a na Spořilov plánuje Praha 4. Bojí se nárůstu dopravy po zprovoznění metra D. Plán chce do letních prázdnin představit veřejnosti a na podzim k němu uspořádá anketu. O vyznačení nových zón placeného stání by mělo vedení městské části rozhodnout do konce letošního roku. Potvrzuje radní Prahy 4 pro dopravu Jaroslav Mít z ODS.
2: Zóny placeného stání jsou v městské části Praha 4 zřízeny od roku 2008.

0: Už je má dneska Praha 10 a je to znát na Novém Spořilově. Aktuálně plánuje náš soused Praha 12 a také dokončení metra D sebou přitáhne další dopravu, která bude chtít parkovat u tohoto metra a pokračovat dále do Prahy.
1: Oddlužení v Česku využívá dlouhodobě míň lidí, než kolik by mohlo. Podle dat konzorcia dluhových poraden ho na konci prvního čtvrtletí letošního roku využilo jen 15% dlužníků, kteří jsou v exekuci. Využít oddlužení můžou ti, kteří mají dva a víc různých věřitelů a nesplacené dluhy. Zároveň ale musí mít i dostatečně vysoký příjem. To může hodně lidí odradit, říká vedoucí dluhové poradny organizace Člověk v tísni Daniel Hůle.
2: Ty podmínky jsou nastaveny relativně přísně, takže pro spoustu lidí, kteří dnes jsou v exekucích, pracují na minimální mzdu, tak pokud tu situaci nezmění, tak oni vlastně na tu insolvenci ani nedosáhnou.
1: Dluhy musí dlužníci splácet řádně po dobu 3 let, soud jim pak zbytek odpustí. Konkrétní podmínky pro oddlužení lidé najdou třeba na webu dluhového patrona. Aplikace ChatGPT americké společnosti OpenAI překonala hranici 1 miliardy aktivních uživatelů měsíčně. Milníku dosáhla zhruba 3 roky po spuštění, tedy rychleji než jakákoliv jiná platforma. Informovala o tom analytická firma Sensor Tower. ChatGPT tak překonal tempo aplikací, jako jsou Google Maps, TikTok nebo Instagram. Rekordu dosáhl v době bojů o dominantní postavení na rychle rostoucím trhu umělé inteligence. Jeho největším konkurentem je v tuto chvíli chatbot Claude americké společnosti Anthropic. Tenista Jakub Menšík porazil na Roland Garros Brazilce Fonseku 3-0 na sety a postoupil do semifinále. Menšík si po utkání pochvaloval, že oproti zápasu s Rusem Rubljovem v minulém kole nepřipustil zavedení 2-0 na sety žádné drama. I když prohrával ve třetí sadě 3-5, i proto Menšík o duelu mluví jako o svém zatím nejlepším zápase v Paříži.
3: Asi ano, jsem rád, že třeba s tím Andrejem, když jsem hrál, tak přesně tak, měl jsem 2-0 na sety, taky hned vlastně první gem, co jsem hrál ve třetím setu, tak mě breakl a najednou z toho bylo vlastně 2-2 na sety, takže tady jsem rád, že jsem to otočil zpátky a to momentum, že zůstalo na mé straně.
1: V semifinále se Menšík utká v pátek s nasazenou dvojkou s Zverevem z Německa. Do semifinále deblu postoupila i Kateřina Siňaková s Američankou Tausendovou. Zítra bude dnes bude zataženo s deštěm, srážky budou ale během dne ubývat a teploty v Praze 18 až 20 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A já opět zdravím Katku Jelenovou do dopravního infocentra. Jak to vypadá?
6: Já také zdravím. Na dálnici D8 před Prahou směrem z Ústí narostla kolona kamionů téměř ke sjezdu na Kralupy na 8. kilometr. Posouvají se pak i Cínoveckou, i Kbelskou ke sjezdu do Novopatské. Osobní auta nabírají zdržení až od konce Cínovecké. Kolony přetrvávají jak v Liberecké od Střížkova směr Blanka, tak ve Kbelské až do Hloubětína ke křížení s Poděbradskou. Na plzeňské D5 na příjezdu do Prahy panuje velmi podobná situace jako na D8. Nákladní soupravy v pravém pruhu se řadí před Rudnou zhruba na 6. kilometru a popojíždí na okruh směrem k D1. Těsně za sjezdem na Ořech na 19. kilometru teď navíc čerstvá nehoda. V pravém pruhu se srazil kamion s osobním autem. A na Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu neměná situace za sjezdem na Běchovice. Pravý pruh tam stále blokuje porouchaný kamion. Kolona od sjezdu z Novopatské je na bezmála půl hodiny.
5: Díky moc, Katko, měj se.
6: Krásný den.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Co bude po 11. Tak třeba The Silver Spoons a Worst Dancer Alive. A dorazí BB Rexha Faithless New Religion. Tady je Rádio Praha. Zdraví vás Honza Klaň.

0: To byly Train a Drive-by, je 11:15. V Blance na trase stroji na Břevnov zpozorněte kousek za Prašným mostem, tedy za nájezdem od Davids. V levém pruhu se srazily dva osobáky, zatím jsou označené pouze výstražným trojúhelníkem. Regulace vjezdu do Blanky v Troji jen tak neskončí. Kolony se stále sunou Libereckou od Střížkova, hlavně pak Trojskou z úrovně zoologické zahrady. V hlavní části okruhu směrem z letiště, kde jedničce zpomalíte před sjezdem na D5 na 23. kilometru a okolo 20 minut budete popojíždět k nehodě u Ořechu. Na 19. kilometru stojí v pravém pruhu havarovaný kamion a osobák. A v Novopatské směrem od Gbelské vázne provoz od sjezdu na Satalice. Zpočátku jen kamiony, pak i osobáky jedou krokem i dál okolo Černého mostu až na začátek Štěrboholské spojky.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Hit parádu na Rádiu Praha vyhráli Rolling Stones.

0: Zasazený. To je náš čárt.
1: Hit týdne.
0: Pořadí sestavujeme z vašich hlasů.
1: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
0: Další vydání zase v neděli po deváté večer.
2: Praha.rozhlas.cz.

0: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Life, 11:30 na Rádiu Praha. Dáme si zprávy, ve studiu s nimi už je Denisa Žižková.
1: Dobré dopoledne. Závodu horských kol se dnes můžou zúčastnit lidé v lesoparku Velký háj v Praze 4. Letos po třetího pro veřejnost pořádá cyklistický oddíl SK Velo Praha. Zájemci se do závodu mohou přihlásit například přes internet. Za startovné zaplatí od 2 do 500 korun. Od začátku letošního roku do konce května zemřelo na českých silnicích 23 motorkářů a jeden spolujezdec. Tragická bilance prvních 5 měsíců je výrazně horší než loni, kdy bylo obětí o 14 méně. Policie to dnes uvedla na webu. Do Řecka v létě zamíří 44 českých hasičů, budou k dispozici řeckým kolegům při monitoringu a hašení lesních požárů. Na základně ve městě Patra se vystřídají ve dvou turnusech od 15. července do 15. srpna. V žilinské nemocnici byl hospitalizován muž, kterého v úterý večer u severoslovenské obce Stráňavy napadla medvědice. 36-letý muž podle serveru SME.sk utrpěl tržné rány a byl také pokousán, když na něj zaútočila medvědice se dvěma loňskými mláďaty. Medvědici se dosud nepodařilo najít, na místě záchranáři nainstalovali fotopast, která má zaznamenat případný návrat šelmy. V Praze dnes bude zataženo s občasným deštěm a teploty 18 až 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Koukneme na silnice společně s Katkou Jelenovou.
3: Na dálnici D8 před Prahou směrem z Ústí se kolona kamionů o něco málo zkrátila. Aktuálně po pojíždí z úrovně Odoleny vody z 6. kilometru pokračují až do hlavního města Cínoveckou i Kbelskou ke sjezdu do Novopatské a tou až k Černému mostu na východní část okruhu. Lepší zprávu neseme po několika hodinách ze Štěrboholské spojky směrem k Lanovému mostu kousek za sjezdem na Běchovice. Už se podařilo porouchaný kamion odstranit, už se opět projíždí oběma pruhy a kolona se dává do pohybu. Plzeňská D5 před Prahou, tam přetrvává fronta kamionů, vzniká za loděnicí na 9. kilometru a posouvá se až na okruh k Ořechu na 19. kilometr. Tam už následky nehody odklidily, opět se jede oběma pruhy. A ještě Karlínské náměstí, přesněji Sokolovská ulice, střetla se tam tramvaj s osobním autem. Na kamerách vidíme, že dost výrazně blokují provoz. Čekejte zdržení a dobře dojeďte.
0: Já ti moc děkuju, měj se.
3: Měj se hezky.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Pedagog, sociolog, moderátor, spisovatel, režisér a polárník. To všechno je Petr Horký. Za svůj život procestoval mnohá místa a mluvil se spoustou lidí. Co ho nejvíc formovalo a jak se proměnil jeho pohled na život a na smrt? I o tom bude Petr Horký mluvit v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na Rádiu

0: Na rádiu Praha David Guetta, tady Swim, Stones and I a Gone, Gone, Gone. Dnes slaví 60. narozeniny herec Jiří Langmajer, jedna z výrazných tváří českého filmu, divadla, televize i rozhlasu. Jeho kariéra začala filmem Co pak je to za vojáka a vedla přes desítky rolí až k trenérovi Hrouskovi v seriálu Lajna. My si teď připomeneme jeho účinkování v Českém rozhlase.
1: Tak táhni, jak se sluší, nebo tě vykuchám a utrhnu ti uši.
2: Snad přece.
1: Dost?
2: No já.
1: Tak.
3: Role hrdiny s velkým nosem, Cyrána z Bergeraku, pochází z roku 2015 a portál Můj rozhlas nabízí tuto hru od tohoto týdne k poslechu znovu. Jiří Langmajer je sice známý jako herec televizní, ovšem základem herectví je divadlo a Langmajerovi pomohl i Český rozhlas.
4: Škoda, že jsem v té době byl ještě mladý a nedokázal jsem to do sebe nasát víc, abych z toho ještě žil, ale to mi profilovalo potom na další leta, jako v té herecké divadelní, rozhlasové i filmové práci.
3: Jiří Langmajer odešel z Plzně ve 14 letech studovat na Pražskou konzervatoř. Rychle se objevil před filmovými kamerami a postupně se stal hereckou stálicí. Ovšem jeho práci významně ovlivnil rozhlasový režisér Karel Weinlich.
4: Absolutně jednu z nejdůležitějších byl to můj vlastně první velký učitel toho, jak se mám chovat, jak mám k mikrofonu přistupovat, jak vůbec mám pracovat v rozhlase.
3: Hlas Jiřího Langmajera znají posluchači Českého rozhlasu z rozhlasových her, ze čtení knih, ale i z pohádek. Celkem to bylo za uplynulých 40 let téměř 400 děl.
4: Do dneška si vzpomínám, že jsem spoustu těch pohádek točil s panem Brodským, že jsem točil Bajaju s panem Macháčkem. To prostě byla pecka veliká, no.
5: Podívejme na to hrdopišné princátko.
6: Já ti přikazuji, abys nezavedl domů.
5: Nejsem tvůj sluha.
6: Jestli neposlechneš, napravím ti bičem neposlušnou hlavu.
3: Za své divadelní herecké výkony získal Jiří Langmajer cenu Thálie a za filmové role byl dvakrát nominován na Českého lva. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
0: Tak a teď se podíváme, co se děje na silnicích. Od severu přijíždí do metropole ve velkém kamiony, zastavují na D8 za sjezdem na Kralupy a sunou se Cínoveckou k Belskou a Novopatskou, následně okolo Černého mostu a Štěrboholskou spojkou za Europark. Ve Kbelské směr z Letňan do Hloubětína popojíždí kolona mezi Novopatskou a Poděbradskou. Silný provoz čekejte i dál směrem na Hostivař v Průmyslové, v ní nesouvislá fronta od sjezdu do Českobrodské až k jižní spojce. V Liberecké do centra naberete zdržení od Proseka, odtud k Blance pojedete 20 minut a magistrála z Holešovic je plná mezi Florencí a muzeem. Z druhé strany od Pankráce se popojíždí zhruba z poloviny Nuselského mostu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: somebody else. To byli Kygo, Khalid Griffin a Save My Love. Je 12 hodin, dobrou chuť k obědu, dáme si k tomu zprávy Rádia Praha, které připravila Denisa Žižková.
1: Hezké poledne.

0: Na koridoru z Prahy na Moravu u Kolína nejedou vlaky. Pokoje pro sportovce z olympiády dětí a mládeže musí uvolnit někteří studenti na pražských vysokých kolejích. Odbory na úřadu vlády vyhlásily kvůli přesunu agent stávkovou pohotovost. Bude zataženo s deštěm a teploty v Praze maximálně 20 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Železniční doprava na koridoru z Prahy na Moravu stojí. Mezi Velimí a Kolínem poškodilo nákladní auto trakční vedení. Podle mluvčího zprávy železnic pro mimořádnosti Martina Kavky by vlaky mohly místem znovu projíždět až kolem 15. hodiny. Přes Kolín jezdí vlaky do Brna, Ostravy nebo i do zahraničí. České dráhy vypravily mezi Kolínem a Velimí náhradní autobusovou dopravu. Dálkové vlaky jezdí odklonem přes Nymburk a můžou nabírat zpoždění. Spoje mezi Kolínem a Prahou jsou odkloněné přes Lysou nad Labem. Část studentů z pražských vysokoškolských kolejí musí uvolnit místo sportovcům z olympiády dětí a mládeže. Do metropole by jich měli v druhé polovině června přijet asi 4 000. Například na koleji na Větrníku se musí přesunout do jiných pokojů zhruba 70 studentů a některým se to nelíbí.
2: Knihy, prostě hygienu, jídlo a máme tady všechno oblečení.
3: Popisuje studentka práv Sára, co všechno

0: bude muset stěhovat.
1: Do jiného pokoje, který ale je i rozlohově vlastně mnohem menší.
0: Někteří studenti se musí přestěhovat do jiných pokojů, aby na jejich patře mohli být ubytovaní sportovci z olympiády dětí a mládeže, vysvětluje ředitelka kolejí Univerzity Karlovy Miroslava Hurdová.
2: Někde máme společné sociální zázemí, aby tam vlastně byla ta jedna skupina.
0: Čas na přestěhování mají studenti do 19. června. Pracovníky kolejí můžou prý požádat o pomoc se stěhováním většího nábytku. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
3: Odbory na úřadu vlády vyhlásily stávkovou pohotovost. Obávají se, že plánovaný převod agend v oblasti lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí ohrozí funkčnost systému. Agendy mají přejít pod příslušná ministerstva od 1. července. Pokud by úřad vlády změny potvrdil, odbory jsou připravené vyhlásit stávku, říká jejich mluvčí Ondřej Medal.
4: Naším cílem je, aby se vedení úřadu vlády zastavilo, začalo jednat se svými zaměstnanci a přestalo od stolu připravovat kroky, které mohou mít nevratné dopady na fungování důležitých agent státu. Pokud ale vedení bude pokračovat bez skutečného dialogu, jsme připraveni bránit smysl naší práce.
3: Šéfka úřadu vlády Tinde Barta tvrdí, že není důvod k obavám. Agendy se podle ní na jednotlivých ministerstvech lépe ukotví, s odbory chce jednat zítra. Čeští basketbalisté vstoupili do mistrovství světa ve hře 3-3 vítězně ve Varšavě. Nejdřív vyhráli 17-14 nad Mongolskem a večer pak zdolali i favorizované Američany 21-20. Češi startují na šampionátu poprvé od roku 2014. V základní skupině B jsou jako jediní bez porážky a zítra se v ní utkají ještě s Lotyši a Poláky. Čekejte převážně zataženo, později odpoledne a večer od západu protrhávání oblačnosti a teploty 18 až 20 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Podíváme se na silnice, teď tuším ještě s Katkou Jelenovou.
7: Je to tak, v Praze už při poledni výrazně klidnější doprava. Po dnešní extra silné ranní špičce si řidiče konečně vydechnou, než opět přijde ta odpolední. Zmíníme okolí Vypichu, plnější zůstává Bělohorská směrem z centra, kolona se sune od Kláštera. Na Letné budete popojíždět v Korunovační, k Veletržní, pak i v Letenském tunelu dolů k nábřeží. Pokud pokračujete dál na magistrálu, čekejte zdržení z úrovně Florence k omezení u muzea. A pojedete okolo čtvrt hodiny.
6: Katko, já ti moc děkuju, nejen za tuhle dopravu, ale za všechny, které si dneska udělala. Měj hezký zbytek středy.
7: Honziku, si moc milý, měj se krásně, těším se příště, ahoj.
6: Ahoj.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
6: Dnešním hostem v pořadu Pražákům je hej bude herečka Kateřina Zapletalová. Znát ji můžete ze seriálu První mise nebo z filmu Modelář, ale především je výrazně spojená s divadlem. Od divadla v Celetné až po čerstvou novinku Prádelna v Brooklynu. Tam měla českou premiéru teď koncem května v divadle Metro a Kateřina v ní hraje hned dvě sestry, dvojčata Trish a Suzy. A mimo jiné i o tom, jak se hraje tragikomedie mezi pračkami, osamělostí a rodinnou odpovědností, si dnes budeme povídat.
5: Pražákům je hej na Rádio Praha. A Honza Klan na Rádio Praha.

0: Rádio Praha. Na Rádio Praha.
1: Hostem ve studiu je herečka Kateřina Zapletalová, jak jsem říkal, znát ji můžete ze seriálu První mise nebo z filmu Modelář, ale nejen to. A my bychom, já vás vítám, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: No a my bychom měli začít tou nejaktuálnější novinkou, což je premiéra Prádelny v Brooklynu, která proběhla 29. května. O čem to je?
2: Tak je to o prádelně v Brooklynu.
1: Překvapivě.
2: Ale tam se odehrává vlastně, odehrávají se tam pouze dvě scény z pěti, které tam jsou, takže jedna v první půlce, jedna v druhé půlce, celý se to tam otvírá a zavírá, ale mnohem víc je to podle mě o mezilidských vztazích. O tom, koho potkáte v těch běžných dnech a co to přinese.
1: Otázka úplně mimo, ještě než budem pokračovat, fakt tam máte pračky?
2: Ne.
1: Jsou jenom nakreslený?
2: Jsou jenom nakreslený.
1: No tak to je teda ale podvod.
2: Ale krásně.
1: Jo?
2: Jo. A máme tam zvuky praček, to se počítá, ne?
1: No to se počítá, to jako rozhodně.
2: Takže
1: no.
2: Vlastně jako kdybychom měli pračky.
1: Nicméně, ten název je dost zvláštní. Je ta prádelna jakoby tím bodem, kde se ty mezilidské vztahy nějakým způsobem střetnou a když to vlastně v té prádelně zase končí, tak je tam i nějaká katarze právě v té prádelně?
2: Jo, určitě. Jo, je. Ne, pardon, ale jo, je to vlastně místo, kde se setkávají úplně obyčejní lidi a ještě je vlastně hrozně hezká ta metafora toho, jak se tam pere prádlo, tak tím se vlastně perou ty cizí osudy, ty cizí životy, že jo, co všechno vlastně, u nás to není tak populární, myslím, tady ty prádelny, ale v New Yorku je to hodně, jako málo kdo má svoji pračku, nebo aspoň z toho, co vyprávěla Nicole, která tam žila nějakou dobu, Kouklová, která to vlastně celý
1: naše
2: dala dohromady.
1: Kolegyně.
2: Ano, moje herecká kolegyně a zároveň autorka tady toho celého vymýšlení a divadla uvidíme a tak. A ta vlastně vyprávěla, že tam je to celkem běžný, takže to je takový místo, kde potkáváte spoustu těch obyčejných příběhů, nosíte tam ty svoje příběhy, tím je to vlastně asi zajímavé. Vytváříte si vztahy nejen s těmi lidmi, které tam potkáváte, ale i s těmi lidmi, kdo tam pracují, že je to jako chodit prostě do malého řeznictví. Tak nejdřív je to taky oťukáváním a za pár měsíců už se vás ptají, co si objednáte, co vaříte, s čím to děláte, že jo, tak přesně takhle podle mě fungují ty prádelny tam.
1: A je fakt, že i ten název je vlastně docela za sebe hovořící, protože přesně jak jste narazila na to, že se tam chodí prát prádlo, tak my v podstatě jako taky řekneme, jako nebudeme prát svoje prádlo na veřejnosti, špinavý prádlo na veřejnosti. A je tím právě myšleno, že nebudeme probírat nějaký lidský osudy, ale děláme to pořád všichni, že jo?
2: Samozřejmě.
1: A je to teda víc komedie, nebo spíš jako bolavej lidský příběh?
2: No, podle mě je to hodně na hranici. Je to hodně na hranici. Je to teda geniálně napsaný. On, autor sám, John Patrick Shanley, tak má Pulitzerovu cenu, má dokonce i Oscara, takže on je fakt v tom psaní těch scén jako velmi geniální a tady se to krásně propisuje, že i ty diváci, když dostanou jako krásnou, jemnou úvodní scénu, vlastně v něčem vtipnou, v něčem bolavou, pak přijde taková celkem rána v té druhé scéně a ta třetí je zase velmi vtipná. A je úplně vidět na těch divácích, nebo aspoň jsme to pozorovali v pátek, jak jsou rádi, že si můžou zasmát, že si můžou ulevit, že to není celý, jenom prostě, jo. Že to fakt chodí v těch momentech, kdy to ty lidi potřebujou. A to jsem jako zas u tolika her neviděla. Tohle je fakt fascinující, jak to vlastně krásně na ty lidi působí. Ne?
1: Herců se velmi často při rozhovorech novináři ptají na to, jestli na první dobrou, když viděli ten scénář, tak v tom chtěli hrát, nebo váhali. Jak to bylo s vámi a s tímhle scénářem?
2: Já jsem rozhodně chtěla. Ale zase já se furt považuji, že jsem dost na začátku a hodně se mi chce všechno do všeho. Vlastně všechno beru jako výzvu a tohle je rozhodně velká výzva, takže...
1: Hned za chvilku vysvětlíme, proč to je výzva, protože jestli jsem to pochopil správně, na jevišti jsou sice tři herci,
2: ano.
1: Ale čtyři role.
2: Ano.
1: Za chvilku řekneme proč.
0: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej.
1: Na Štěrbohovské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem před Europarkem už z východní části Pražského okruhu od sjezdu na Hradeckou D11, plná je i průmyslová. Plná je taky magistrála na Nuselském mostě před Legerovou, Vilznova od Florence k muzeu, Věčné se popojíždí před náměstím IP Pavlova, navíc řeší v křižovatce s Kateřinskou nehodu autobusu s osobákem v odbočovacím pruhu. Dávejte pozor a mějte šťastnou cestu.
0: Rádio Praha.
3: Doprava každých 15 minut.
4: Rodinný den na výstavišti.
5: To je odpoledne plné zábavy,
6: hudby,
5: sportu
6: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
5: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
6: Čekají vás workshopy,
5: sportovní aktivity,
6: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
5: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
6: Na akci vás zve hlavní město Praha a výstaviště Praha.
5: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstavišti.cz.
7: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
8: Topíte se v reklamách.

0: Na rádiu Praha Kejlem Scott a Roots a v pořadu Pražákům je hej herečka Kateřina Zapletalová. Povídali jsme si o hře Prádelna v Brooklynu, která teď 29. května měla premiéru v divadle Metro?
1: Ano.
0: Jo, správně. No a říkali jsme taky, že na scéně jsou sice tři lidi, nebo tři herci, takhle teda, ale čtyři role. A tu roli navíc vlastně hrajete vy, protože vy tam máte dvojroli dvou sester, dvojčat, Trish a Suzy. Co to pro herečku znamená, když se musí takhle jako předsvakávat v průběhu jedné hry? Protože, jestli jsem to pochopil dobře, tak oni mají dost rozlišný povahy.
1: Jo, úplně. Což je vlastně dobře v tom, že se to pak líp odděluje i pro diváka. A naštěstí, tady to není jako úplně o překlikávání, ale vlastně v první půlce je jedna sestra, v druhé půlce je druhá sestra. Každá z nich má jednu scénu. Jo, na celkově ta hra má pět scén, takže dvě z toho jsou vlastně takhle s těma sestrama, no. Takže v tom je to jednodušší, že tam herec má jako ještě tu pauzu, během který se může naladit vždycky na tu druhou ségru, což je fajn, ale Roman tam dopsal, kdy hraju jako mix těch postav vlastně, že jako nevíme, která ta sestra to přesně je a to je zajímavý.
0: Jakože přímo na jevišti, bez toho, jak se říká u cimrmanů, jakože najednou se z chlapa stane ženská, tak tady to není takhle, ale
1: ano,
0: že dvě ženský najednou a nikdo neví, která to je.
1: A nikdo neví, která to je, jo. Má vlastně zmixovaný i ten kostým a je to taková hodně snová scéna i na tom začátku, i na konci. A takže tak, no, v tom snu je to podle mě, tam to bylo těžké jako najít tu polohu, ale ve výsledku jsme to pak postavili na té lásce těch obou sester, kterou mají vlastně obě dvě stejnou, k té starší ségře.
0: A když bychom to postavili na tom, jak moc jsou odlišné, tak jak velká je ta odlišnost? Protože když řekneme, jsou odlišné, tak jedna může být jako vysmátá a druhá třeba smutná, jo. Ale reálně v té hře?
1: A v té hře každá z nich má trošku jiný osud. Ta jedna, já jsem si je pracovně pojmenovala jako chaos a řád. Ta jedna je taková jako velmi chaotická, je prostě utekla s feťákem, má dvě děti, žije v karavanu, ten muž už s ní není, ale vzala si ho dvakrát. Jo? Je to taková prostě šílená baba, která prostě všemu v životě říkala ano. A ta druhá je podle mě v tomhle víc ukotvená, žije život podle kalendáře, podle bodů, všechno si dává jasně do tabulek, aby věděla, co, kdy, jak, má jedno dítě, jednoho manžela. V těch vztazích to mají teda obě dvě na prd, ale jinak je jako taková víc ukotvená, no.
0: Vaše herecká kolegyně Nicole Kouklová v rozhovoru říkala, že linka sester je vlastně ta těžší část hry. A v čem to bylo? Kde byla ta nejtěžší část pro vás?
1: No, oni obě dvě, já nevím, jestli chci tohle prozradit, ale oni obě dvě bojujou s velmi těžkým osudem, v něčem velmi stejným, ale každá k němu má vlastně jiný přístup. Jestli to můžu říct tak.
0: Jo, já myslím, že určitě. Jedna ještě poslední otázka v téhle části povídání, protože vy jste mi mimo mikrofon prozradila, že váš tatínek neměl úplně jako pozitivní přístup k herectví původně.
1: Ale ne, to měl, jenom mi prostě prozradil, že když chci být princezna, tak nemůžu být princezna, nebo že nepotkám živou princeznu, protože to jsou všechno herečky. No.
0: Krásný, je to prostě realista. No, ale vy jste zase na druhou stranu pak řekla, že dneska je vaším největším fanouškem. Co říkal na tenhle výkon?
1: Řekl, že jsem ho rozbrečela a že to byla ťavka.
0: Tak to je ale krásný.
1: Jo.
0: To je možná jako největší vyznamenání, jaký herec může dostat.
1: Jo. Pražákům je hej na Rádio Praha.

0: To byla Taylor Swift a Elizabeth Taylor na Rádiu Praha. Jsme v pořadu Pražákům je hej a se mnou ve studiu je herečka Kateřina Zapletalová. Znáte ji ze seriálu První mise nebo z filmu Modelář, ale taky z divadla V celetné nebo z čerstvé novinky Prádelna v Brooklynu, z divadla, nebo které v divadle v Metro. Ne v Metru, Metro se jmenuje to divadlo. Teď bychom si měli povídat o tom, co vy už jste nakousla, a to je režisér té hry, ale současně váš herecký kolega Roman Zach. Jaké to vlastně je pracovat s někým, kdo je současně režisér té hry a kolega na jevišti?
1: Je to zase úplně nová zkušenost. Je zajímavý pozorovat, mně se to zas až tolik nestává, my se tam s Romanem potkáme v dvou krátkých dialozích na začátku a na konci, ale je zajímavý to pozorovat, když zkoušel s Nikol, protože my se opravdu vždycky potkáváme jenom ve dvou na tom jevišti, jo? Nikdy tam nejsme všichni tři. A jak vlastně, jak pozorovat, kdy je na jevišti Roman Zach herec a kdy je tam Roman Zach režisér, je to strašně znát, jak to vlastně zkoumá z toho vnitřku. A pozoruje a pak dává Nikol připomínky a tak tohle je jako minimálně fascinující pozorovat, no. Jinak, co mě se týče, tak tím, že já jsem na tom jevišti hlavně s Nikol a máme dialogy spolu, tak pro mě to byla celkem běžná zkušenost herec.
0: Roman byl v hledišti a když jste něco udělali špatně, tak vás hned se psul.
1: Přesně takový Roman je, no. Ne, samozřejmě zlatý.
0: Proto se ptám, protože jako je spíš jako přísný režisér, anebo jako kámoš?
1: Je to velmi empatický režisér, velmi citlivý režisér a hodně mu záleží na tom, aby jsme pochopili ten text, což si myslím, že tady je veliký základ i tím, kdo ten text psal. A jak speciální vlastně ten channel je. A vlastně hodně dlouho jsme četli. A myslím si, že to strašně té hře pomohlo. Že to Roman několikrát slyšel, zkusili jsme několik různých přístupů už, ale vlastně od stolu. Takže to trvalo, než jsme jakoby šli do toho prostoru. Někdy v divadlech jdete jako po 3-4 čtených rovnou do prostoru. Tady to fakt bylo jakoby delay. Dlouhodobý proces. Ne jakoby, ale fakt ano.
0: Tady se musím zeptat na jednu věc, která mě zajímá, protože souvisí právě s tím, co jste teďko nakousla. Jak moc složité je, nebo bylo, se ten text naučit? Protože já třeba nemám problém přečíst 10 stránek A4 textu a udělám tam třeba jednu chybu, ale kdybych se to měl naučit, no tak to jako neexistuje.
1: No, já že. Pro mě je to snaží v tom, že takhle naučit se 10 stránek jako A4 je fakt těžký, ale když to máte spojený s pohybem, s charakterem, se situací, s podtextama, tak to najednou jde tak nějak samo. Že jako člověk ví, v jaký je situaci, co chce říct, proč to chce říct. A je to samozřejmě ještě trošku jiná práce, než třeba na Shakespeareovi.
0: No tak to je úplná vražda.
1: Kde samozřejmě si nemůžete dovolit jedinou výchylku a prostě výpadek textu nebo slovíčka na jevišti může znamenat opravdu
0: destrukci hry.
1: Destrukci hry. Ano. Takže, ale i tam se dá improvizovat, i to jsem zažila, že vám vypadne text a v tom Shakespeareovi to prostě završujete a nikdo si nevšimne, že to jako, zase znáte tu kadenci těch věd, jo, to je taky jako
0: a většina důležitý. Diváků nečte ty překlady a nepamatuje
1: ano,
0: si ty texty.
1: Ano, tam nesedí pan Hilský.
0: To je trochu nebezpečná situace potom, když tam je pan Hilský. No každopádně povídám si s herečkou Kateřinou Zapletalovou v pořadu Pražákům je hej. Teď jsme probrali režii a za chvíli se podíváme do úplně jiné oblasti. Z divadla půjdeme před kameru.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: V dopravním infocentru došlo ke střídání stráží a teď je tam Tomáš Kolmistr, já tě zdravím.
3: Hezké odpoledne. Na Štěrbalovské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem před Europarkem a to už z východní části Pražského okruhu od sjezdu na Hradeckou D11, plná je také průmyslová od Českobrodské. Ucpaná je magistrála na Nuselském mostě před Legerovou, také Wilsonova od Florence k muzeu. V Reslově se popojíždí od Tančícího domu přes Ječnou k náměstí IP Pavlova, tam je blokovaný jeden z odbočovacích pruhů do Sokolské osobním autem po nehodě. A v Bělohorské směrem z centra se zdržíte asi 10 minut před Pichem.
0: Tome, já ti moc děkuju a klidně to řekni, šťastnou cestu.
3: Šťastnou cestu, díky.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Jason Derulo a Take You Dancing, my tady teď tancovat nebudeme, i když před kamerou se někdy tancuje, se mnou ve studiu je herečka Kateřina Zapletalová, máte za sebou seriál První mise, film Modelář, nějaké další role, ale taky hodně divadla, kde se vy osobně cítíte nejsvobodněji?
1: Jako obecně v herectví se cítím svobodně. Asi nemám rozdíl jak před kamerou nebo před divadlem. V divadle mám větší zkušenosti, tak už je to pro mě teď jako snazší. Ta kamera je pořád trošku něco novýho, ale mě to strašně baví. Oni to jsou jako, pro mě to jsou dva odlišné přístupy k jedné krásné věci, jo? Že na té kameře je strašně fajn, že vy můžete, teď nemyslím, už odbíhám od otázky.
0: Ne, povídejte.
1: Ale že na té kameře vlastně se dá zachytit ten perfektní moment v tu chvíli a zakonzervuje se navždycky, což je ta špatná stránka pro mě, protože druhý den, když se na to kouknete, tak už byste to třeba zahráli jinak, udělali jinak, jo? A to divadlo zase naopak, tam nikdy nebudete perfektní, nikdy nechytíte ten perfektní moment, vždycky se prostě něco nepovede, ať už je to energie od diváků, energie mezi váma, špatně podaná rekvizita, špatně řečená replika, jo, všechno tohle. Vždycky tam něco je, co není úplně stoprocentní, ale zároveň vy pak máte to obrovské štěstí, že můžete tu postavu, ten charakter pozorovat, jak je mu čím dál tím pohodlnějš v tom vašem těle a je čím dál tím jako opravdovější a najednou už má, vy mu dáte nějaký gesta, nějaký styl mluvy, ale najednou je mu to přirozenější a přirozenější a vlastně roste. A ten rozdíl od té premiéry potom už jenom třeba po těch 10 reprízách bývá jako velmi markantní a vlastně každý z toho má to svý kouzlo.
0: A důležitá věc, máte z toho vy sama radost? Jakože na vás je vidět, že jo, ale přesto se ptám.
1: Jo, obrovskou. Jo.
0: Tak to je fajn. V seriálu jste si zahrála vojákyni, lékařku, mm-hmm. Janu Svěcenou. Co vám dalo natáčení ve vojenském prostředí?
1: Disciplínu.
0: Fakt?
1: Ne, ale vlastně jo. Ale nevím, jestli to bylo tím vojenským prostředím, spíš tím natáčením. Že tam opravdu točilo se vlastně 4 díly do sebe, takže si člověk musel hodně dávat pozor, v jakém díle se teď nachází, v jakém období, co teď ta jeho postava dělá. A točilo se třeba i jako, nechci kecat, jo, už je to díl, ale podle mě 6-10 scén denně, což je fakt hodně. Normálně u filmu jako točíte 2, kolikrát ani to ne, jo, že to je fakt jako úplně jiná rychlost. Takže prostě vstávačka ve 4 ráno, od 7 už na make-upu, od 8 už se točí, nebo kolikrát od 7 už se točilo, končilo se v 7 večer a druhý den zase. Bylo to vlastně nějakých 26 natáčecích dní jsem měla, což pro mě byla jako obrovská zkušenost. Já jsem ještě byla úplně čerstvě ze školy, takže to bylo. Takže vlastně ano, ta disciplína je podle mě správná odpověď, akorát se to netýkalo toho vojenství, no.
0: No to je masakr, jako 26 dní takhle v tomhle rytmu, to je teda masakr. Mm. Takže po těch 26 dnech záda na postel a 14 dní spát.
1: No ono to naštěstí jako bylo prostřený třeba do 3 měsíců, jo. Takže nebylo to 26 dní po sobě. Nicméně, když pak člověk jel třeba 4 dny po sobě, tak to bylo velmi náročný. Ne tolik pro mě, jako třeba pro pana Dolanského, který měl fakt jako kopy textu a teď to musel jet jako každý den vlastně, takže vy jako něco se přednaučíte, ale pak už vám ty díly jako chodí postupně a vlastně se to člověk fakt učí skoro ze dne na den, nebo na to má 2 dny, jo, je to strašně málo. My jsme furt říkali jenom ano pane, ne pane, to se tak nějak jako dá. Že prostě.
0: Jste se nenaučila text?
1: jo. Tak jak kvůli nám se to moc nestopovalo. No. A ještě tady ty rychlé seriály, které vlastně mají tolik dílů a vycházejí takhle rychle po sobě, jako Modrej kód a tomu podobné seriály, tak tam je ještě ta věc toho, že nemáte ani tolik času na toto natočit. Točí se to rovnou třeba na 3 kamery naraz a jede se to na 1-2 take, jo? 1-2 pokusy, 3 možná někdy, 4 max. Jenom když se točí venku, tak se čeká na světlo, ale jinak jako musíte to dát na první dobrou, jinak smůla, no.
0: Krásně to ukazuje, že herectví je řehole, není to vůbec jednoduchá práce, jak si to mnozí představují. No, každopádně za chvilku se podíváme i trochu do budoucnosti.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům,
0: Na Štěrbohovské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem před Europarkem už z východní části Pražského okruhu od sjezdu na Hradeckou D11. Plná je i průmyslová, ucpaná je magistrála na Nuselském mostě před Legerovou, taky Vilznova od Florence k muzeu. V Reslově se po pojíždí od tančícího domu přes Ječnou k náměstí IP Pavlova. Tam je blokovaný jeden z odbočovacích pruhů do Sokolské osobním autem po nehodě.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije. Nalaďte se na Best of Live Music z celého světa.

0: Posloucháte Rádio Praha, máme za 10 minut jednu a ve studiu se mnou pořád herečka Kateřina Zapletelová v pořadu Pražákům je hej. No a já jsem sliboval, že se budeme dívat do budoucnosti, takže se na to podíváme. Protože za mě teda úplně nejzákladnější otázka, říkali jsme v průběhu povídání, že vy jste chtěla být princezna. Tatínek vám to trochu jako rozmlouval a korigoval ten nápad. Nicméně, herečkou jste, můžete si tu princeznu klidně střihnout, pořád to trvá?
1: Ano. Pořád to trvá. Moc bych si přála hrát princeznu v české televizi ve Štědrovečerní pohádce. To je můj asi největší sen.
0: To docela chápu.
1: Už začínám o ten sen podle mě pomalu přicházet, jak přicházejí další roky.
0: To neříkejte, to není pravda tohleto. Takhle se k tomu nemůže přistupovat. Buďte jako tatínek.
1: No dobře, jo? Velmi pragmaticky.
0: Budu princezna.
1: Ještě pořád si to přeju, ještě se to může stát.
0: Tak přesně, výborně. Nicméně, v profilu máte nejen herectví, moderaci, zpěv, dubbing, muzikál, rozhlasovou tvorbu. Koukal jsem, že hrajete na klavír a na, pravděpodobně i na jiné nástroje, je to tak?
1: Jo, umím na flétnu a trošičku na kytaru, ale fakt maličko, asi 5 akordů, takže si zahraju asi 3 písničky.
0: No, to jako docela stačí, ale k táboráku je to úplně super. No nicméně, ten profil je opravdu široký. Je to v dnešním herectví nutnost mít takhle široký záběr?
1: Já myslím, že je to hodně o štěstí. Myslím si, že do určitý míry ano, ale ne každý. A zároveň, že je to velká výhoda a já, vždycky jsem věděla, že chci být herečka a chtěla jsem být co nejvíc připravená, takže už vlastně od malička jsem chtěla dělat co nejvíc věcí, abych měla co největší záběr. Abych měla co nabídnout, až ta chvíle přijde. No.
0: Takže takhle, jakhle brutální cílevědomost v tom byla. Jo? To je fascinující, to nemá úplně
1: každý. Ale taky mě to všechno baví, ale...
0: No tak to je základ, to je důležitý. Když odhledneme od princezen, protože to je samozřejmě dětský sen a může se pořád splnit, tak je nějaká role, která vás vyloženě jako táhne?
1: Konkrétně asi ne. Jako, je jich několik samozřejmě. A je jich strašně moc, takže bych to ani nevejmenovala.
0: Ne, to je co, tak spousta hereček říká třeba Julie v Romeovi a Julie. To je taková klasika. Ne. Tak něco jako z toho typu, anebo spíš něco...
1: Jako taky, ale zároveň mně se velmi často stává, že vidím nějakou dobře udělanou hru a říkám si, tak tam bych si chtěla zahrát třeba tuhle postavu. Jo, a pak se třeba stane, že vám ta hra i přijde, ale dostanete jinou postavu, tak si zase zamilujete tu, tak to beru tak jako otevřeně. Ale samozřejmě mám jako několik snů, ale že bych měla vyloženě jako list věcí, který bych si chtěla zahrát, to nemám.
0: A je naopak list věcí, které byste hrát nechtěla?
1: Asi taky ne, beru všechno jako výzvu.
0: Jo.
1: Asi by mě urazilo, kdybych měla hrát nějakou ošklivou čarodějnici, ale nakonec... Konec konců bych
0: tak
1: si k tomu
0: to je
1: podle
0: mě
1: jako cestu našla a třeba bych byla skvělá, takže těžko říct. No.
0: Vzpomeňme si na Já jsem malej, ale šikovnej.
1: No právě.
0: No. Spousta lidí si do dneška myslí, že to byl chlap.
1: Právě.
0: Poslední věc, kterou musíme nutně rozebrat, kde vás uvidíme v nejbližší době?
1: V nejbližší době zrovna dneska hraju ve Venuši ve Švehlovce představení Lolitky, což je autorská hra Diany Šoltýsové o podle mě velmi závažným tématu, velmi dobře zpracovaná. A jinak bývám hodně v divadle v Celetné, Prádelna v Brooklynu se teď rozjíždí, takže s tou teďko pojedeme na pár štací a od září zase v Praze. A to je asi tak všechno. Ještě vlastně s MBA Company hrajeme v Rock Caféčku, kdyby se někomu chtělo do takového jako neúplně super divadelního prostoru, tak děláme My děti ze stanice Zoo nebo třeba Lidé, místa, věci.
0: Říká herečka Kateřina Zapletelová, která byla hostem pořadu Pražákům je hej na Rádiu Praha. A já jí za to moc děkuju. Hezký den.
1: Děkuju. Krásný den. Pražákům je hej na Rádiu Praha.

0: Hity, doprava, informace. S vámi je Rádio Praha, je 13 hodin, ve studiu už je Denisa Žižková a přinesla pro nás aktuální zprávy. Vítej, Deny.
1: Ty taky, Oldo. Hezké odpoledne.

0: Transparency International podala podnět kvůli možnému střetu zájmu Andreje Babiše. Vláda představila návrh na změny v penzijním spoření, zvýší se třeba podpora pro klienty do 30 let. Kriminalisté obvinili muže, který podle nich vyhrožoval útoky v českých školách i v obchodech. Bude převážně zataženo, s místy déšť a teploty maximálně 20 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Kvůli možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO podala protikorupční organizace Transparency International podnět Evropské unii. Vložení akcí Agrofertu do svěřeneckých fondů RSVP Trust nepovažuje za dostatečné řešení. Fond je podle ní nastavený tak, že z proplacených dotací můžou profitovat premiérovi potomci, jakmile Babišovi vyprší mandát. To je podle organizace v rozporu s unijním právem.

0: V hnutí ANO trvá na tom, že svůj střet zájmu vyřešil.
1: To, co jsem udělal já, neudělal nikdo. Nepotřebuji se k tomu vracet. Ty udání, které tam chodí od opozice nebo tady od té neziskovky, ano, tak samozřejmě komise na to nějak reaguje, ale já už k tomu nemám co říct.
0: Státní zemědělský intervenční fond v dubnu oznámil, že je řešení premiéra v souladu se zákonem a není tak důvod, aby koncern dotace čerpat nemohl. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO představila reformu penzijního spoření. Za největší změnu označila návrh na snížení poplatků za penzijní fondy. Ty měly ročně klesnout z přibližně 2% na 0,5%. Změnit by se měla také konzervativnost fondů, které budou víc dynamické. Vláda plánuje i snížení dolní hranice pro státní příspěvek pro dítě z 500 na 100 korun, říká Schillerová.
2: Zároveň pro všechny účastníky až do 30. narozenin zdvojnásobujeme výši státních příspěvků na 40%. To znamená, měsíčně uložené 100 koruně, tak děti dostanou od státu 40 korun, při vložené 1000 koruně ne 200, ale 400 korun.
0: Mladí lidé do 36 let budou také moci jednorázově vybrat třetinu svého spoření. Podle Schillerové ale půjde jen o lidi, kteří spoří 10 a více let. Vláda by návrh měla projednat do konce června. Policie obvinila muže, který podle ní v září 2024 vyhrožoval bombovým útokem stovkám českých škol. Zároveň ho stíhá i kvůli stejným výhruškám třem pražským obchodním centrům loni v červnu. Serveru iRozhlas.cz to potvrdilo vrchní státní zastupitelství v Praze, které případ dozoruje. Policie mladíka stíhá jako uprchlého, přestože byl loni zadržený na Ukrajině, podařilo se mu následně utéct do Běloruska. Za vyhrožování terorismem mu hrozí až 15 let vězení. Podobně měl podezřelý vyhrožovat i na Slovensku nebo v Lotyšsku. Podle BIS se v aktivitě útočníka angažovalo Rusko. České volejbalistky vstoupí zápasem proti domácí Číně v Nankingu do druhé sezóny v Lize národů. Mezi elitou budou navazovat na loňský ročník, ve kterém skončili 11. Na turnaji v Číně se do neděle střetnou ještě s Polskem, Belgií a Thajskem. Dnes má být převážně zataženo s deštěm a teploty 18 až 20 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
4: Jste na silnicích, pak vás budou zajímat informace, které připravuje Tomáš Kolmistr, protože ten se věnuje teď odpoledne dopravě. Tomáši, vítej.
5: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na letiště počítejte se silnějším provozem od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se jede pomaleji od sjezdu na Černý most přes Štěrboholskou spojku až za Europark. Před Uhříněvsí směrem z centra se zdržíte asi čtvrt hodiny v ulici Přátelství. V ulici pod Krejcárkem se táhne kolona před ohradou, naberete asi 15 minut navíc. Ve Vilzonově se popojíždí od Florence k muzeu a plná je Ječná, a to před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Krásné odpoledne a dobrý den. To odpoledne je 3. červnové letošního roku 2026 a je také trošičku podmračené, jestli pak spadne nějaká ta kapka. Myslím, že v některých případech třeba ani meteorologové nevědí. Uvidíme, necháme se překvapit. A kdo nebude překvapením, to, že určitě přijdou Maroon 5. Také Nico Santos. V téhle hodině i Chaperone. A další skvělé hvězdy, ať se vám daří.

0: Hity, doprava, informace a Cranberries s námi Linger ve 13 hodin a 17 minut. Teď k nové muzice, protože je středa a my každou středu pro vás máme tu nejnovější muziku u nás na Rádiu Praha. Horké novinky pohromadě budou po 9 hodině večer s Petrem Jungmannem. No a dnes konkrétně přinesou své počiny Offenbach, Paul McCartney, Hilary Duff, Kateřina Marie Tichá, Martina Pártlová, Eva Farna a mnoho dalších světových i domácích jmen. Dejte si s námi Hot Zone na 107.1 FM a v DAB+. A ještě také pohled na silnice. Začneme okruhem směrem na letiště. Počítejte se silnějším provozem od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se jede pomaleji od sjezdu na Černý most přes Štěrvolovskou spojku až k Europarku. Před Uhříněvsí směrem z centra se zdržíte asi 15 minut v ulici Přátelství. V ulici pod Krejcárkem se táhne kolona před ohradou, naberete 15 minut. Ve Velzonově se popojíždí od Florence k muzeu a plná je ječná před IP Pavlova. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rok?
2: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
3: Rok je náš.
4: Rok je náš.
1: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
3: Rok je náš.
2: Jedině na Rádiu Praha.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha. Máme 13 hodin a 30 minut. Denisa Žižková je ve studiu, přinesla zprávy.
1: Přeji dobré odpoledne. Na chodbách Českého rozhlasu a před jeho budovou v Praze, ale i na Kavčích horách České televizi dnes převládala černá barva. Pracovníci Českého rozhlasu a České televize na protest proti plánovaným změnám ve financování médií veřejné služby a zrušení poplatků přišli do práce v oděvech této barvy. Společnost Valeo dnes otevřela novou budovu výzkumného a vývojového centra v Praze. Nové prostory s kapacitou 150 pracovních míst mají podpořit další rozvoj technologií pro asistenční systémy, řidiče a autonomní řízení. Firma očekává, že počet zaměstnanců centra letos překročí 1000 lidí. Nyní jich má zhruba 950. Sněmovna dnes schválila přesun části pravomocí spojených s pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí podle zákona o podpoře bydlení z obcí na úřady práce. Úřady mají mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření. Část opozice se obává jejich přetížení. Počet poradenských kontaktních míst rozšiřuje novela zákona z původních 115 na všech 205 obcí s rozšířenou působností. Předloha teď zamíří k posouzení do Senátu. Polská tenistka Maja Chvaliňská senzačně postoupila z kvalifikace do semifinále Roland Garros. Ve čtvrtfinále porazila 7-6-6-3 Rusku Anu Kalinskou. Dnes má být převážně zataženo, později odpoledne a večer od západu protrhávání oblačnosti a teploty v Praze 18 až 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Východní část okruhu, také ulice pod Krejcárkem nebo Bělohorská, tam všude jsou problémy. Tomáš Kolomistr nám řekne, co se tam děje.
3: Hezké odpoledne. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se zastavuje u sjezdu na Hradeckou D11. Fronta pokračuje nesouvisle přes Štěrboholskou spojku až za Europark. Na okruhu ve směru na letiště čekejte silnější provoz za sjezdem na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem. V ulici pod Krejcárkem naberete asi čtvrt hodiny navíc před křižovatkou Ohrada. V Bělohorské směrem z centra počítejte s kolonou před Vypichem a na magistrále je plný Nuselský most od Vyšehradu do Legerovy a také Wilsonova od Florence k muzeu. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Rozvod?
6: Rozvod.
5: Dobře, bez rukavic.
6: Ano, bez rukavic.
7: Černá komedie Válka Rouzových v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
8: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
9: Host Lenky Váhalové. Herec Vojtěch Vondráček. Léto má nabité. Čeká ho novinka komedie omylů v rámci letních shakespeareovských slavností, také inscenace Konec jara v divadle na Zábradlí a křest desky s jeho kapelou. Host Lenky Váhalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Krásné odpoledne s námi s Rádiem Praha ve 13 hodin 33 minut 3.6. No a teď se podíváme na to, jak bude vypadat příští program. Určitě tady bude Charlotte Gotte a také The Offspring. No a budeme si povídat o potravinové pomoci, protože té u nás v republice přibývá. Teď dokonce probíhá konference potravinových bank v Benešově a máme tam svoji reportérku. Spojíme se s ní už za chviličku.

0: Hity, doprava, informace a s námi teď na rádiu Praha ve 13:45 také Billie Eilish. My se ale přesuneme do Benešova. Začnu tím, že potravinové banky otevřely u nás za poslední 3 roky novou síť výdejen. Celkem jich je 261. No a jak je tenhle projekt úspěšný a kolika lidem pomáhá, to přesně se teď řeší v Benešově na konferenci. Sleduje ji i naše reportérka Věra Hajková. Věrko, vítej.
1: Já přeji hezké odpoledne. Tak jak jsi říkal, těch mobilních výdejen je 261 a jsou ve 230 městech. Za 3 roky pomohly skoro 48 tisícům lidí, kteří jsou v obtížné životní situaci. Pracovníci potravinových bank pro ně připravili přes 1 milion balíčků. V nich jsou vždy trvanlivé potraviny, ze kterých se dá vařit, ale taky ty čerstvé, ovoce, zelenina, pečivo nebo mléčné věci. Lidé pak dostávají také základní drogerie, a to podle potřeby, třeba když jde o maminku s dětmi, dostane například pleny. Podle zástupců Federace potravinových bank rostou počty lidí, kteří pomoc potřebují, a v plánu je proto síť mobilních výdejen ještě rozšířit, a to minimálně do dalších 20 obcí a měst.
0: Ještě možná pojďme připomenout, odkud potravinové banky to jídlo a drogerii získávají.
1: No tak tím největším příjmem jsou známé potravinové sbírky, jedna je na jaře, druhá pak na podzim. Dál banky zásobují taky obchodní řetězce, které dodávají třeba jídlo před koncem spotřební lhůty, ovoce, zeleninu nebo i pečivo, které je den staré, v obchodech by si ho těžko někdo koupil, a lidé, kteří jsou v nouzi, jsou za něj vděční. Pomáhají pak taky zemědělci, kteří dodávají přebytky, třeba brambor nebo ovoce.
0: Ty jsi dnes výdejnu v Benešově přímo navštívila. Kolik třeba lidí se tak přišlo pro balíčky a co v nich našli?
1: Pro balíčky, nebo respektive tedy papírové tašky, si přišlo na 50 lidí. Byli to hlavně seniori, kteří žijí sami a mají problém víc s důchodem. Druhou velkou skupinou pak byly maminky samoživitelky, často přišly i s dětmi, které se upřímně radovaly z toho, co dostali. Třeba dnes tam byl malý Davídek, kterému se doslova rozzářily oči, když v tašce uviděl piškoty. Maminka mi říkala, že je s chlapcem už dlouho sama na ubytovně a peníze jí prostě nestačí. Když jsem s Davídkem dál prozkoumávala ty jejich tašky, tak v nich byly masové konzervy, fazole, instantní kaše, ale třeba taky rajčata, pečivo, ale i mléčné rýže. No a byla jsem taky svědkem takového zvláštního okamžiku, kdy jedna seniorka darovala část svých věcí mamince 3 malých kluků. Říkala mi, že maminka je samoživitelka, navíc je vážně nemocná, a tak se s ní podělí o to málo, co sama má.
0: Věra Hajková, díky nejen za tenhle příběh od srdce. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A půjdeme se podívat také na aktuální dopravu. Začneme východní částí okruhu směrem na Běchovice. Tam se zastavuje u sjezdu na Hradeckou D11. Fronta pokračuje nesouvisle přes Štěrboholskou spojtu až za Europark. Na okruhu ve směru na letiště čekejte silnější provoz za sjezdem na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem. V ulici pod Krejcárkem naberete 15 minut před ohradou. V Bělohorské z centra počítejte s kolonou před Vypichem. Na magistrále je plný Nuselský most od Vyšehradu do Legerovy a také Znova od Florence k muzeu. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Scrollujete? Jen si klidně.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha. Ve 14 hodin přichází Mirek Kasan a přichází se zprávami. Vítej, Mirku.
1: Díky, Oldo. Dobré odpoledne. Praha 4 zvažuje rozšíření placených parkovacích zón. Nákladní auto strhlo trolej na železničním přejezdu. Provoz na koridoru mezi Prahou a Moravou stojí. Šéf NATO Mark Rutte přijel na neohlášenou návštěvu Kyjeva. A bude převážně zataženo s teplotami do 20 stupňů. Zítra naměříme až 27 a bude většinou slunečno. Během dne bude přibývat oblačnosti, k večeru místy zaprší a čekáme i bouřky.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Rozšířit parkovací zóny do oblasti Hodkoviček, Novodvorské, sídliště Krč a na Spořilov plánuje Praha 4. Obává se nárůstu dopravy po zprovoznění trasy metra D. Plán chce radnice do letních prázdnin představit veřejnosti a na podzim k němu uspořádat anketu. O vyznačení nových zón placeného stání by mělo vedení městské části rozhodnout do konce letošního roku. Potvrzuje radní Prahy 4 pro dopravu Jaroslav Míc, ODS.
3: Zóny placeného stání jsou v městské části Praha 4 zřízeny od roku 2018. Už je má dneska Praha 10 a je to znát na Novém Spořilově. Aktuálně plánuje náš soused Praha 12 a také dokončení metra D sebou přitáhne další dopravu, která bude chtít parkovat u tohoto metra a pokračovat dále do Prahy.
1: Začíná 24. ročník pohádkového léta Prahy 9. V obecním domě v Jandově ulici je od 4 hodin odpoledne na programu představení Kvak a žbluňk jsou kamarádi. Do konce prázdnin festival nabídne 10 představení, některá se uskuteční také v parku Podviní. Pokračuje mluvčí 9. městské části Marie Kurková.
4: V červnu se děti mohou těšit na loutkové divadlo Aleše Bílka, divadlo Rolnička, malé divadélko Praha nebo divadlo Matky Vackové. Po červencové pauze pokračuje pohádkové léto na devítce 5. srpna.
1: Poslední představení v rámci pohádkového léta Prahy 9 je naplánované na 26. srpna. Železniční doprava na koridoru mezi Prahou a Moravou stojí. Mezi Velimí a Kolínem ráno poškodilo nákladní auto 400-metrový úsek trakčního vedení. Podle mluvčího zprávy železnic pro mimořádnosti Martina Kavky by vlaky mohly místem znovu projíždět až kolem 16. hodiny. Vlaky dálkové dopravy všech linek mezi Kolínem a Prahou jezdí odklonem z Kolína přes Nymburk a Lysou nad Labem. Na webu to uvádějí České dráhy. Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte dorazil na neohlášenou návštěvu Kyjeva. Informovala o tom jeho mluvčí. Kvůli bezpečnostním důvodům ale odmítla upřesnit konkrétní program. Marka Rutteho doprovázejí velvyslanci členských zemí NATO. Jednání by se měla zabývat hlavně způsoby, kterými může aliance podpořit Ukrajinu, aniž by se stala přímým účastníkem války. NATO v současné době Kyjevu pomáhá například takzvaným programem PURL. Ten umožňuje, aby se munice a zbraně vyrobené ve Spojených státech prodávaly evropským spojencům a Kanadě, kteří je následně

0: poskytnou Ukrajine. Útočník Daniel Vašulín je první posilou zbrojovky Brno, která se po třech letech vrací do první fotbalové ligy. Na jihu Moravy podepsal víceletý kontrakt. Přesnou délku klub nezveřejnil. Daniel Vašulín začal uplynulou sezónu na hostování v Sigmě Olomouc, za kterou na podzim nastřílel 9 gólů a zimní pauzu trávil v čele ligové tabulky střelců. Na jarní část sezóny se vrátil do Viktorie Plzeň, kde se ale nastálo do sestavy neprosadil. Odpoledne bude v Praze převážně zataženo s teplotami do 20 stupňů Celsia. Později k večeru se začne oblačnost protrhávat. Zítra má být polojasno až skoro jasno. Během dne bude přibývat oblačnosti a k večeru se místy vyskytnou přehánky a bouřky. Výrazně se oproti dnešku oteplí, naměříme až mezi 25 a 27 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: A pojďme se teď aktuálně podívat na dopravu s Tomášem Kolmistrem.
3: Hezké odpoledne. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 až za Europark. V opačném směru se jede pomaleji na jižní spojce, a to od Lanového mostu. Na okruhu směrem na letiště se popojíždí od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. V Radlické směrem do centra se vleče fronta od Valtrovky k Prázovce. Věčné se táhne kolona z Reslovy až k náměstí IP Pavlova. A v ulici pod Krejcárkem naberete asi 20 minut navíc před ohradou. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Krásné odpoledne ve 14 hodin s námi na 107.1 FM a také v DAB+. Venku je sice pod mrakem, teploty docela příjemné a uvidíme, jestli pršet bude či nikoliv. To se ukáže, dejme tomu, za pár minut, anebo možná i hodin. No ale co za pár minut bude, to jsou určitě velké hity, které přinesou Shaboozy a Miles Smith. Taky Ed Sheeran.

0: of you.
1: Shape of You, Ed Sheeran s námi na rádiu Praha, 14 hodin a 15 minut. Asi s jedním z těch vůbec největších hitů, které kdy udělal, byl vydaný 6. ledna 2017 a kritiky ho přijali poměrně vlažně. Ovšem dal jim tak říkajíc na frak, protože v žebřících singlů se umístil ve 34 zemích světa na prvním místě, a to včetně amerického Billboardu. Dokonce 16 týdnů v řadě byl v kanadském žebříčku Hot 100 a další úspěchy má za sebou. Není bez zajímavosti, že v roce 2018, a to konkrétně 10. prosince, se stala píseň Shape of You vůbec tou první skladbou, která dosáhla 2 miliard streamů na Spotify. A jak je to dnes? 4,2 miliardy streamů, druhé místo, a před Edem Sheeranem už jen The Weeknd s písní Blinding Lights. Kdybyste chtěli na koncert Eda Sheerana, pak byste si museli udělat výlet přes Velkou louži, protože v tomhle půlroce koncertuje ve Spojených státech amerických, ale těch koncertů je tam poměrně dost.
2: Praha je nej. Místo, které znají nejen fotbaloví fanoušci. Pražský Eden, tam stojí největší fotbalový stadion v Česku. Jde o domov SK Slavia Praha. Fortuna Arena pojme skoro 20 000 lidí a pravidelně hostí ligové zápasy, reprezentaci i velké koncerty. Vznik stadionu ale připomínal nekonečný zápas. O nové aréně se mluvilo už od 60. let. Stavbu zastavila okupace, finance i vleklé spory o pozemky. Na svůj nový stadion čekala Slavia desítky let. Otevření přišlo až v roce 2008.
3: Praha je nej. Rádio
1: Praha. A jak vypadá provoz na silnicích? Začneme Štěrboholskou spojku směrem na Lanový most. Počítejte se silnějším provozem z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 až za Europark. Na okruhu směrem na letiště se popojíždí od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. V Radlické směrem do centra se vleče fronta od Valtrovky k Mrázovce. Věčné se táhne kolona z Reslovy až k náměstí IP Pavlova. Ulici pod Krejcárkem naberete 10 minut navíc před ohradou a plný zůstává Nuselský most před Legerovou a také Wilsonova od Florence k muzeu. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Lady Gaga nás přivedla ke zprávám ve 14.30 s Mirkem Kasanem na Rádiu Praha.
1: Hezké odpoledne. Obvodní soud pro Prahu 1 uložil vládnímu hnutí SPD peněžitý trest 3 miliony korun za předvolební plakáty z roku 2024, které podle něj podněcovaly k nenávisti. Rozsudek není pravomocný, hnutí se může odvolat. Obžalobě čelí i šéf SPD a předseda sněmovny Tomio Okamura. Toto stíhání je ale přerušené, protože ho poslanci odmítli vydat. Maximální cena benzínu zítra znovu klesne. Čerpací stanice budou moci litr prodávat nejvýš za 41 korun a 98 haléřů. To je o 27 haléřů míň než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Naopak maximální cena nafty oproti dnešku mírně vzroste, konkrétně o 7 haléřů. Za litr můžou řidiči zaplatit až 39 korun a 51 haléřů. Celkem 23 škol a vzdělávacích zařízení po celé republice požádalo ministerstvo školství o prodloužení aktuálního školního roku. Reagují tak na zkrácení výuky o 2 pracovní dny, které oznámil ministr Robert Plaga za hnutí ANO letos na konci března. Ministerstvo všem žádostem vyhoví. Při iránském útoku na kuvajtské mezinárodní letiště zemřel nejméně jeden člověk, informovalo o tom tamní ministerstvo zahraničí. Úder zasáhl terminál pro cestující a zranil několik lidí. Letiště muselo přerušit provoz a postupně ho obnovuje z jiného terminálu. Kuvajtské ministerstvo obrany iránský útok odsoudilo jako zločinnou agresi. Čeští basketbalisté vstoupili do světového šampionátu ve hře 3-3 vítězně. Ve Varšavě nejdříve vyhráli 17-14 nad Mongolskem a večer pak zdolali i favorizované Američany 21-20. Zítra náš tým čekají duely s Lotyši a Poláky. Po zbytek odpoledne bude v Praze převážně zataženo s teplotami do 20 stupňů Celsia. K večeru se začne oblačnost protrhávat. Zítra má být polojasno až skoro jasno. Během dne se bude přibývat oblačnosti a k večeru se místy vyskytnou přeháníky a bouřky. Naměříme až mezi 25 a 27 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je to aktuální doprava, s ní Tomáš Kolmistr.
3: Hezké odpoledne. Na okruhu ve směnu na D1 se po pojíždí od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem naberete asi čtvrt hodiny navíc. Před Europarkem počítejte se silnějším provozem, a to na Štěrboholské spojce od sjezdu na Běchovice. Také v opačném směru na jižní spojce od sjezdu na Strašnice. Ucpaná je také průmyslová. V Radlické se táhne kolona od Valtrovky k Mrázovce. Ve Vrchlického se po pojíždí od Proše Smíchov před tunely. V Holešovičkách do centra se brzdí u Bulovky, pomalej se jede až do Nové Povltavské před Blanku a v Bělohorské se zdržíte z obou stran asi 10 minut, a to před Vypichem. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Krásné odpoledne, 14 hodin 35 minut a hlavně máme středu 3. června. 3. červen, jaký byl v historii, to sleduje Petr Jungmann. Za 10 minut nám řekne, co důležitého se událo a kdo se narodil. Teď je tady LP.

0: pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Středa, 3. června. Svátek má Tamara. A tady je Petr Jungmann, hezký den. Dnes máme světový den jízdního kola. Tak aspoň řetěz namazat a tradá. Celonárodní zemský sněm začal v Čáslavi v roce 1421, to je 605 let. Za účasti panstva, měst, zemanstva, dvou zástupců krále Zikmunda a také části moravské šlechty. Někdy bývá označován jako první evropský parlament. Petr Vok z Rožmberka nechal z Prahy přivést v 6 sudech peníze v roce 1611. To je 415 let. Jimi vyplatil pasovské vojsko, které se stáhlo od Prahy a tenkrát pustošilo jižní Čechy. Pasovští se pak s penězi vrátili za kopečky. Zoologická zahrada na olomouckém svatém kopečku byla slavnostně otevřena před 70 lety v roce 1956. Dneska je tam více jak 350 druhů zvířat z celého světa. Vidět můžete i žraloka na korálovém útesu. Další země na mapě Evropy přibyla přesně před 20 lety. V roce 2006 ve 20 hodin a 34 minut vyhlásil černohorský parlament samostatnou republiku Černá Hora. Legendární americký boxer Muhammad Ali zemřel před 10 lety. Kolem soupeřů létal jako motýl a bodal jako včela. Narodil se jako Cassius Clay. Dožil se 74. Skladatel naší hymny František Škroub se narodil v roce 1801 v Osicích u Hradce Králové.
3: Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit?
2: Může, pokutu 900 tisíc dávno zaplatil, stále se pohybuje kolem fotbalu a dneska má 75. Ivan Horník. 65. narozeniny by dneska měla atomová lady Dana Drábová.
4: Co ty seš za sněhuláka?
2: Kulatou 60. slaví jeden z nejobsazovanějších českých herců, Jiří Langmajer.
4: Tebe staví až na jaře, ne?
2: 40. má bývalá španělská tenisová hvězda Rafael Nadal a také náš krasobruslař Tomáš Werner. Já přeju hezký den.
5: Na okruhu ve směru na D1 se popojíždí od sjezdu na Plzeň Kořechů mezi 23. a 19. kilometrem. Naberete 15 minut navíc. Ucpaný je také příjezd po D5 z Plzně. Před Europarkem počítejte se silnějším provozem na Štěrboholské spojce od sjezdu na Běchovice a také v opačném směru na jižní spojce od sjezdu na Strašnice. Ucpaná je i průmyslová. Na jižní spojce se popojíždí před Barandovským mostem od sjezdu na Krč. V Holešovičkách do centra se brzdí u Bulovky, pomaleji se jde až do Nové Povltavské před Blanku. V Bělohorské se zdržíte s obou stran asi 10 minut před Vypichem. Ve Vrchlického se popojíždí od Jinonické až před tunely a plná je Vilzonova od hlavního nádraží k muzeu. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Viny.
6: Každé pondělí na Rádio Praha.
8: Na Rádio Praha.
7: Zpátky do 80. Dire Straits a Brothers in Arms.

0: Dua Lipa s námi na Rádiu Praha. Teď také s námi na Rádiu Praha Mirek Kasan. Čerstvé zprávy pro nás má teď v 15 hodin.
1: Dobré odpoledne. Pražské vysokoškolské koleje se připravují na olympiádu dětí a mládeže. Základní škola Janského v pražských Stodůlkách má nový atletický stadion za 12 milionů korun. Sněmovnou prošel návrh na přesun části pomoci lidem v bytové nouzi na úřady práce. A bude převážně zataženo s teplotami do 20 stupňů. Zítra naměříme až 27. Většinou bude slunečno, během dne bude přibývat oblačnosti. K večeru místy zaprší a čekáme i bouřky.
2: Radio Praha. Zprávy.
1: Vedení pražských vysokoškolských kolejí se připravuje na ubytování sportovců z olympiády dětí a mládeže. Do Prahy jich mají ve druhé polovině června přijet asi 4 000. Například na koleji na Větrníku kvůli tomu správce přesouvá 70 studentů do pokojů na jiná patra. Části z nich vadí, že se musí stěhovat ve zkouškovém období. Podle ředitelky kolejí Univerzity Karlovy Miroslavy Hurdové je to ale standardní postup, jak využít volné ubytovací kapacity přes léto.
3: My vlastně musíme optimalizovat tu kapacitu, aby jsme byli schopni vlastně nabídnout v průběhu letních prázdnin nebo letního období, kdy ubytování na kolejích klesne kolem 50%, aby jsme vlastně získávali i jiné finanční prostředky.
1: Vedení Prahy 13 otevřelo nový atletický stadion u základní školy Janského ve Stodůlkách. Původní běžecký ovál poničili kořeny okolních stromů. Radnice tam taky nechala vytvořit novou vrhačskou louku pro hod oštěpem nebo diskem, popisuje starosta Prahy 13 David Vodrážka z ODS.
4: Náklady byly 12 milionů korun, nepřešvihli jsme to, dokonce některé finanční prostředky zbyly, takže díky tomu ještě budeme dokupovat právě jednu klec na ty vrhačské disciplíny.
1: Poslanci dnes schválili přesun části pomoci lidem ohroženým bytovou nouzí na úřady práce. Ty by tak nově měly poskytovat konzultace nebo třeba vyřizovat žádosti o podpůrná opatření. Zvýšit by se taky měl celkový počet poradenských míst ze současných 115 na 205. Část opozice návrh kritizovala. Úřady práce by podle nich mohly být kvůli tomu přetížené. Předloha teď zamíří do Senátu. Aplikace ChatGPT americké společnosti OpenAI překonala hranici 1 miliardy aktivních uživatelů měsíčně. Milníku dosáhla zhruba 3 roky po spuštění, tedy rychleji než jakákoliv jiná platforma. Informovala o tom analytická firma Sensor Tower.

0: ChatGPT tak překonal tempo aplikací, jako jsou Google Maps, TikTok nebo Instagram. Rekordu dosáhl v době bojů o dominantní postavení na rychle rostoucím trhu umělé inteligence. Jeho největším konkurentem je v tuto chvíli chatbot Claude americké společnosti Anthropic. Nymburští basketbalisté vstoupili do 22. ligového finále vítězně. Pardubice před svými fanoušky porazili na úvod série hrané na 4 výhry 81-73. Kapitán 20-násobných šampionů Martin Kříž byl rád, že se Nymburk dobře vypořádal s 12-denní zápasovou přestávkou. Radost mu ale udělali taky skalní fanoušci, kteří dorazili a fandili, i když oblečeni v černém. Protestovali tak proti sloučení se Slávií a stěhování do Prahy, o kterém se spekuluje. Žádná ze stran ho stále oficiálně nepotvrdila. Pokračuje Martin Kříž.
1: Se nebudu asi vyjadřovat té situaci, která panuje kolem tady těch spekulací, nebude vyvracet ani potvrzovat. Já jsem hlavně rád, že se lidi přišli podívat, podpořit hojným počtu a je mi úplně jedno, jestli přišli v černým nebo makovým, modrým, prostě cokoliv. Hlavní je, že jsme ten první klíčový zápas domácí zvládli, máme první bod sérii.
0: Druhé finále je na programu dnes od 18 hodin. Znovu v Nymburce v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Po zbytek odpoledne bude v Praze převážně zataženo s teplotami do 20 stupňů Celsia. Později odpoledne a večer se začne oblačnost protrhávat. Zítra má být polojasno až skoro jasno. Během dne bude přibývat oblačnosti a k večeru se místy vyskytnou přehánky a bouřky. Naměříme až mezi 25 a 27 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Jdeme na aktuální dopravu. Tomáš Kolmistr je tady.
4: Hezké odpoledne. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se sune kolona od východní části okruhu za Europark. Zdržíte se asi čtvrt hodiny, plné také průmyslová, a to od Českobrodské. Na jižní spojce směrem na Černý most počítejte se silným provozem od sjezdu na Strašnice k Europarku. V opačném směru se popojíždí před Barandovským mostem od sjezdu na Krč. Na okruhu směrem na D1 se jede velmi pomalu od sjezdu na Plzeň až k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Plný je také příjezd po D5. V Holešovičkách směrem do centra se brzdí u Bulovky, pomaleji se jede až do Nové Povltavské před Blanku. Postojíte v Povltavské, a to od Čuprovy k Bulovce, a na magistrále je plný Nuselský most od Vyšehradu do Legerovy a také Wilsonova od Florence k muzeu. Šťastnou cestu!
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: Příjemné odpoledne a dobrý den. Je po 15. hodině, je tady 3. červen, 154. den letošního roku. No a my se v téhle hodině budeme věnovat skvělé muzice. A nám se budou věnovat například Avicii, Red Hot Chili Peppers, Fastboy a Clockwork. A právě teď je Thomas Robin, ať se vám daří.

0: Red Hot Chili Peppers s námi na rádiu Praha v 15 hodin a 17 minut. Teď ale k jiným kapelám, také velmi známým, Dire Straits a Supertramp. Mířím k našemu vinylovému hlasování. Ano, už teď můžete hlasovat o pondělní večerní vinyl od 21 hodin. Kapela Dire Straits stojí ve hře s albem Brothers in Arms. No a proti ní je kapela Supertramp, Famous Last Words. Pokud se podívám na aktuální pořadí, tak poměrně s drobnou převahou vede kapela Dire Straits. Jak to ale bude v pondělí, to bude záležet jen a jen na vás a na vašich hlasech. Hlasujte tedy na našem Facebooku. 15 hodin a 17 minut, také čas pro to, abychom se podívali na silnice. Štěrboholská spojka směrem na Lanový most, tam se sune kolona od východní části okruhu za Europark. Zdržení je na 20 minut, plná je i průmyslová od Českobrodské. Na jižní spojce směrem na Černý most počítejte se silným provozem od Spořilova k Europarku, v opačném směru se popojíždí před Brandovským mostem od sjezdu na Krč. V Holešovičkách směrem do centra se brzdí u Bulovky, pomaleji se jede až do Nové Povltavské před Blanku. Na okruhu směrem na D1 se jede velmi pomalu od sjezdu na Plzeň až k Ořechu, mezi 23. a 19. kilometrem. Ve směru na letiště je velmi silný provoz od sjezdu na Barandov mezi 16. a 19. kilometrem. Postojíte v Povltavské od Čuprovy k Bulovce. V Radlické se sune kolona od Valtrovky k Mrázovce, zdržení je tady 20 minut. Na magistrály je plný Nuselský most od Vyšehradu do Legerovy, také Vilzonova od Florence k muzeu. A Věčné se popojíždí před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Lorín s námi na rádiu Praha, teď je 15 hodin a 30 minut a máme pro vás aktuální zprávy s Mirkem Kasanem.
1: Hezké odpoledne. Maximální cena benzínu zítra znovu klesne. Čerpací stanice můžou litr prodávat nejvýš za 1,40 korun a 8,90 haléřů. To je o 27 haléřů míň než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Naopak maximální cena nafty oproti dnešku mírně stoupne. Za litr můžou řidiči zaplatit až 39 korun a 51 haléř, tedy o 7 haléřů víc. Regulace cen pohonných hmot má pokračovat do konce června. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO dnes představila návrh na změny v penzijním spoření. Za největší změnu označila snížení poplatků za penzijní fondy. Změnit by se ale měla i podpora pro klienty do 30 let. Kabinet chce třeba snížit dolní hranici státního příspěvku pro dítě z 500 na 100 korun nebo umožnit lidem do 36 let vybrat si třetinu na spořených peněz. Železniční doprava na koridoru z Prahy na Moravu stojí. Mezi Velimí a Kolínem poškodilo nákladní auto trakční vedení. Podle mluvčího zprávy železnic pro mimořádnosti Martina Kavky by vlaky mohly místem znovu projíždět až ve 4 odpoledne. Maďarský premiér chce rozšířit spolupráci Vyšegrádské čtyřky s Francií a Německem. Péter Maďar to řekl v Elizejském paláci před jednáním s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Maďarský premiér přijel do Paříže z návštěvy Berlína, ještě předtím byl v Polsku a Bruselu. České volejbalistky na úvod sezóny Ligy národů porazily v Nankingu domácí Čínu. Se světovými šestkami si Češky poradily 3-0 na sety. V Praze má být zítra polojasno až skoro jasno s teplotami do 25 až 27 stupňů Celsia. Během dne bude přibývat oblačnosti a k večeru se místy vyskytnou přehánky a bouřky.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Tomáš Kolmistr ví, co se v Praze děje a taky nám to řekne.
3: Hezké odpoledne. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se sune kolona od konce východní části okruhu za Europark, zdržíte se asi 20 minut, plná také průmyslová od Českobrodské. Na jižní spojce směrem na Černý most počítejte se silným provozem od Spořilova k Europarku, v opačném směru se popojíždí před Barandovským mostem od sjezdu na Krč. Na okruhu směrem na D1 se zastavíte u sjezdu na Plzeň na 23. kilometru, pomalu se jede až k Ořechu na 19. kilometr. Ve směru na letiště je silný provoz za sjezdem na Lochkov mezi 15. a 19. kilometrem. V Liberecké do centra se zastavíte před Bulovkou, následná kolona pokračuje až do Nové Povltavské před Blankou, zdržení je asi 20 minut. V Povltavské postojíte od Balabenky k Bulovce, tam je to na čtvrt hodiny, v Radlické počítejte s kolonou směrem do centra od Valtrovky k Mrázovce, ve Vrchlického se táhne kolona od Kavalírky až před tunely a v Bělohorské z centra se zdržíte asi 10 minut od Břevnovského kláštera k Vypichu. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Mozaika lásek a osudu zaměstnanců jedné chemičky podle románu Vladimíra Párala Milenci a vrazi. ČT2. Sama vychovala a vycvičila svého asistenčního psa. O handicapu ne jako překážce, ale jiné cestě v premiérovém dokumentu Šestý smysl. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního předávání cen 66. ročníku největšího mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež. Gala večer Zlín Film Festivalu 2026. Středeční večer s Českou televizí.
2: Hostem pořadu K věci bude náměstek pražského primátora pro územní a strategický rozvoj Petr Hlaváček. Štěpánka Duchková se ho zeptá na nedávno schválený metropolitní plán, na reformu parkování v hlavním městě a také na stavbu Vltavské filharmonie. K věci Štěpánky Duchové v pátek v 18.45 na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Příjemné odpoledne a dobrý den. Asi každý z nás ví, že ani ten nejlepší scénář se nedokáže vyrovnat příběhům, které napíše sám život. No a právě to už mnoho let využívá dokumentaristka Helena Třeštíková. Teď na Karlovarském festivalu, který už se blíží, uvede svůj nový časozběrný dokument a bude o zpěvačce Báře Basikové. My si o něm něco víc řekneme už za 10 minut.

0: Daniel Sugar Babes, s vámi je Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAB+. Pojďme si teď chvilku povídat o filmu. Zatímco většina filmařů počítá každý natáčecí den, u Heleny Třeštíkové by se plán dal počítat na roky. Dlouhá léta sledovala zpěvačku Báru Basikovou, o které natočila časozběrný dokument. Ten bude mít premiéru na Karlovarském festivalu.
1: Od rokových začátků 70. let přes výrazné muzikálové role až po úspěchy v hitparádách. Celkem 50 let sledovala režisérka Helena Třeštíková zpěvačku Báru Basikovou.
2: Všechny ty manželství jsou jak přes kopíra.
1: Do hlavní soutěže Karlovarského festivalu pak vybrali pořadatelé dva snímky s českou koprodukcí. Jedním z nich je Čika Čeka.
3: Pani Janáková, akorát za váma jdu.
1: Herečka Pavla Tomicová chce ve snímku splnit poslední přání své matky. Nakonec se ale zapojí celá rodina, včetně filmového syna Jana Ciny, říká režisér Šimon Holý.
4: Je to takový film, který je dost lehký a zároveň připomíná nám, že na některé hodnoty by se v naší společnosti nemělo sahat a na některá lidská práva už vůbec.
1: O hlavní cenu v podobě křišťálového globu bude usilovat také slovenský snímek Pramen režiséra Ivana Ostrochovského. Ten obsadil do hlavní role ambiciózní lékařky, která musí nuceně sterilizovat romské ženy, Aňu Geislerovou. Mezi 12 titulů v hlavní soutěži ho vybral s kolegy umělecký ředitel přehlídky Karel Och.
5: Napříč hlavním programem máme 37 snímků, z nich hned 15 jsou první filmy, tedy filmy debutantů. To nám činí samozřejmě velkou radost, protože rozmyslet si, kde daný filmař či daná filmařka od premiéry svůj první film, je úkol velmi závažný, je to rozhodnutí velmi těžké. My samozřejmě v této souvislosti velmi rádi, že zmiňujeme dnes už slavného norského filmaře Joachima Triera, držitele Oscara za Citovou hodnotu, který se rozhodl před 20 lety, že svůj debut repríza dá právě Karlovarskému festivalu a nelitoval toho.
1: Sestra Ani Geislerové Ester uvede na Karlovarské přehlídce svůj nový dokument Dvě deci tuše o jejich otci Petru Geislerovi. Jubilejní 60. ročník naší největší filmové přehlídky začne 3. července. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: No a dopravu tu už pro nás v téhle chvíli má Tomáš Kolmistr.
6: Hezké odpoledne. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se zastavuje za sjezdem na Hradeckou D11. Fronta pokračuje přes Štěrboholskou spojku až za Europark. Na okruhu směrem na D1 se zastavíte u sjezdu na Plzeň na 23. kilometru. Pomaleji se jede až k Ořechu na 19. kilometr. Ve směru na letiště je silný provoz za sjezdem na Lohkov mezi 15. a 19. kilometrem. Na jižní spojce směrem na Smíchov se popojíždí před Barandovským mostem od sjezdu na Krč. V opačném směru je silný provoz od Pořilova k Europarku. V Liberecké do centra se zastavíte před Bulovkou, následná kolona pokračuje až do Nové Povltavské před Blanku, zdržení je asi 20 minut. V Povltavské postojíte a to od Balabenky k Bulovce, tam je to na 15 minut. V Radlické počítejte s kolonou směrem do centra od Voltrovky k Mrázovce. V Bělohorské z centra se zdržíte od Břevnovského kláštera k Vypichu a plný je Nuselský most od Vyšehradu do Legerovy a také Vilzonova od hlavního nádraží k muzeu. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Hit týdne. Hit parádu na Rádiu Praha vyhráli Rolling Stones.

0: 7 dalších hitů v Top 10 plus 5 nasazených. To je náš čár.
1: Hit týdne.
0: Pořadí sestavujeme z vašich hlasů.
1: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
0: Další vydání zase v neděli.

0: Sophie and the Giants a Rádio Praha. Teď je také 16 hodin. No a my tu máme zprávy s Mirkem Kasanem, který je ve studiu.
1: Hezké odpoledne. Soud uznal hnutí SPD vinným z podněcování k nenávisti. Za předvolební plakáty s chirurgy z dovozu dostalo 3milionový trest. Zdravotnická záchranná služba má v Praze novou výjezdovou základnu. Odbory na úřadu vlády vyhlásily kvůli přesunu agent stávkovou pohotovost. A zítra má být polojasno až skoro jasno s teplotami do 27 stupňů. Během dne bude přibývat oblačnosti a k večeru se místy vyskytnou přeháňky a bouřky.
2: Radio Praha. Zprávy.
1: Obvodní soud pro Prahu 1 uznal vinným vládní hnutí SPD z podněcování k nenávisti. Tohoto trestného činu se dopustilo v roce 2024 dvěma kontroverzními předvolebními plakáty. SPD má podle nepravomocného rozsudku zaplatit 3 miliony korun. Obhájce hnutí Adam Batuna s verdiktem nesouhlasí a chce se odvolat.
3: Rozhodně SPD ani její předseda nikdy neútočili rasově, ani xenofobně, ani nic podobného. Pouze poukazují na problémy, které jsou spojené s nedostatečnou integrací migrantů a rovněž k problémům, které jsou spojeny s vyplácením dávek osobám, které své děti neposílají do školy.
1: Obžalobě čelí taky šéf hnutí SPD a předseda sněmovny Tomio Okamura. Jeho stíhání je ale pozastaveno kvůli poslanecké imunitě. Pražská zdravotnická záchranná služba otevřela nové výjezdové místo. Je v areálu nemocnice svaté Alžběty na Slupy. Záchranáři ho potřebovali, protože staré středisko v jiné části nemocnice nestačilo dnešním nárokům. Stavba nové modulové základny vyšla zhruba na 19 milionů korun. Sloužit v ní budou vždy dvě posádky, uvedl ředitel Pražské zdravotnické záchranné služby Petr Kolouch.
4: Otvíráme základnu, která je prostornější než to původní, čili z jedné posádky jsme mohli navýšit na dvě. Je tady přímý výjezd na páteřní komunikaci a je tu ochrana areálu, protože tahle ta vrata jsou zavírací.
1: Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš dál trvá na přesunu agent lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí z úřadu vlády na některá ministerstva. Tvrdí, že tím zefektivní státní správu. Odboráři úřadu vlády s tím nesouhlasí a vyhlásili stávkovou pohotovost. Podle nich plánovaná reorganizace ohrozí funkční systém a povede k odchodu zkušených lidí ze státní správy. Podle premiéra Babiše ale obavy nejsou na místě.
5: Jsme o tom přesvědčeni, že všechny ty kroky směřují vylepšení. Ty obavy nejsou opodstatněné, my jsme transparentní, mluvíme, vysvětlujeme.
1: Vedení úřadu vlády se má s odboráři sejít zítra ráno. Pokud by úřad změny potvrdil, odboráři jsou připraveni stávkovat.

0: Ukrajinské nepilotované letouny zaútočily na Petrohrad. Mimo jiné zasáhly tamní velký ropný terminál. Ukrajinské drony udeřily taky na vojenský podnik Progres v ruské Tambovské oblasti.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích konstatoval dobré výsledky tzv. Dalekonosných sankcí provedených ve spolupráci mezi různými složkami ukrajinské armády a zpravodajských služeb. Zelenský připomněl, že Petrohradský ropný terminál leží téměř 1100 kilometrů od ukrajinských hranic a zasažena byla také vojenská základna na ostrově Kronštadt ve Finském zálivu. V Petrohradu dnes začíná Mezinárodní ekonomické fórum, na kterém má vystoupit i ruský prezident Vladimír Putin. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Světová tenisová jednička Arina Sabalenková z Běloruska vypadla na Roland Garros už ve čtvrtfinále dvouhry. Čtyřnásobnou grandslamovou šampionku vyřadila v Paříži Ruska Diana Schneiderová po obratu 2-1 na sety. 22-letá Schneiderová se účast ve finále utká s dalším překvapením turnaje, polskou tenistkou Majou Chvaliňskou. Večer a v noci bude v Praze zpočátku oblačno, postupně jasno nebo skoro jasno, kránu až polojasno. Ochladí se na 11 až 9 stupňů Celsia. Zítra má být polojasno až skoro jasno, během dne bude přibývat oblačnosti a k večeru se místy vyskytnou přehánky a bouřky. Čekáme oteplení, nejvyšší teploty vystoupí k 25 až 27 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: 16 hodin a nějaká ta drobná minutka. Tomáš Kolmistr a také aktuální doprava. Asi se zahušťuje.
4: Hezké odpoledne, ano, je to tak. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se zastavuje za sjezdem na Hradeckou D11. Fronta pokračuje přes Štěrboholskou spojku za Europark, zdržíte se okolo 20 minut. Na okruhu směrem na D1 se zastavíte za sjezdem na Karlovy Vary na 24. kilometru. Kolona se sune až k Ořechu na 19. kilometr, tam je to na bezmála půl hodiny. Na jižní spojce směrem na Smíchov se popojíždí před Barandovským mostem od sjezdu na Krč. V opačném směru počítejte se silným provozem od Spořilova k Europarku. V Radlické směrem do centra se táhne kolona od Valtravky před Mrázovku, zdržíte se asi půl hodiny. V Holešovičkách směrem do centra se brzdí u Bulovky, následná fronta pokračuje před Blanku, plná je také po Vltavská, a to už od Balabinky. V ulici pod Krejcárkem se zdržíte čtvrt hodiny v omezení před ohradou a v Bělohorské z centra počítejte s kolonou od Břevnovského kláštera ke křižovatce Vypich. Šťastnou cestu!
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: Krásné středeční odpoledne, vítejte u nás na Rádiu Praha. Ať už jste v práci, v autě, anebo někde úplně jinde, někde za nějakou pohodou. No a k té pohodě bude přispívat Lost Frequencies a Zonderling. Nebo Adele. Za českou notu také Činasky. Neříkejme tomu selhání, neříkejme tomu zrada. Ať se vaše odpoledne rozhodně povede.
2: Rádio Praha a Olda Burda.

0: Lost Frequencies a Zonderling s námi na rádiu Praha. Teď je 16 hodin a 17 minut a já upozorním na dnešní 21. hodinu, protože je středa, tak i dnes pro vás budeme mít tu nejnovější muziku s Petrem Jungmannem. Horké novinky pohromadě po 9. večer. Dnes budou Offenbach, Paul McCartney, Hilary Duff, Kateřina Marie Tichá, Martina Pártlová, Eva Farná a řada dalších hvězd. Takže si s námi dejte Hot Zone na 107.1 FM a v DAB Plus po 21. A jak to vypadá na silnicích, to už nám řekne Tomáš Kolmistr.
1: Hezké odpoledne. Na okruhu ve směru na D1 zpomalte za sjezdem na Karlovy Vary. Na 24. kilometru se zastavíte, následná fronta se táhne až na 19. kilometr, celé je to na asi půl hodiny, ucpaný je také příjezd po D5 z Plzně. Ve směru na letiště počítejte se silným provozem, a to za Lochkovským tunelem mezi 15. a 19. kilometrem. Na jižní spojce směr Černý most se sune kolona od nájezdu z magistrály až k Europarku, v opačném směru se popojíždí před Barandovským mostem. Na Štěrbol Polské spojce směrem na Lanový most trvá silný provoz od Běchovic za Europark. V Radlické směrem do centra se táhne kolona od Valtravky před Mrázovku, zdržíte se bezmála půl hodiny. V Holešovičkách směrem do centra se brzdí u Bulovky, následná fronta pokračuje před Blanku, plná je také po Vltavská. V ulici pod Krycárkem se zdržíte asi 15 minut v omezení před ohradou a v Bělohorské z centra počítejte s kolonou od Břevnovského kláštera ke křižovatce Vypich, tam je to asi na 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: write your name.
1: Taylor Swift, Blank Space, s vámi Rádio Praha, 16.31, je tu Mirek Kasan se zprávami.
2: Dobré odpoledne. Maximální cena benzínu zítra znovu klesne, a to o 27 haléřů oproti dnešku. Čerpací stanice budou moci litr prodávat nejvýš za 1,40 korun a 98 haléřů. Cenový strop u nafty naopak mírně vzroste. Za litr můžou řidiči zaplatit až 39 korun a 51 haléř. O 7 haléřů víc než dnes, informovalo o tom Ministerstvo financí. Česká federace potravinových bank plánuje rozšířit síť výdejen potravinové pomoci. Počty lidí v nouzi totiž podle jejich dat rostou. Federace teď má 261 mobilních výdejen ve 230 městech. Rozšířit je chce ještě minimálně do 20 dalších míst. Potravinové banky plní obchodní řetězce, zemědělci a také pravidelné jarní a podzimní sbírky. Lidem v bytové nouzi by měly nově pomáhat i úřady práce. Umožnit by to mohla vládní novela zákona o podpoře bydlení pro lidi ohrožené bytovou nouzí, kterou dnes schválili poslanci. Zákon počítá se vznikem poradenských kontaktních míst ve všech obcích s rozšířenou působností. Novelu teď dostanou k posouzení senátoři. Nejméně jednoho člověka zabil íránský útok na kuvajtské mezinárodní letiště. Několik dalších lidí utrpělo zranění, informovalo o tom tamní ministerstvo zahraničí. Úder zasáhl terminál pro cestující. Letiště muselo přerušit provoz, postupně ho obnovuje z jiného terminálu. Kuvajtské ministerstvo obrany íránský útok odsoudilo jako zločinnou agresi. Čeští basketbalisté vstoupili do světového šampionátu ve hře 3-3 vítězně. Ve Varšavě nejdřív vyhráli 17-14 nad Mongolskem a večer pak porazili i favorizované Američany 21-20. Zítra náš tým čekají duely s Lotyši a Poláky. V Praze má být zítra polojasno až skoro jasno. Během dne bude přibývat oblačnosti a k večeru se místy vyskytnou přehánky a bouřky. Oproti dnešku se oteplí. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 27 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: No a teď se půjdeme podívat na aktuální dopravu. Tu má pro nás připravenou Tomáš Kolmistr.
4: Hezké odpoledne. Na okruhu ve směru na D1 zpomalte za sjezdem na Karlovy Vary. Na 24. kilometru se zastavíte, následná fronta se táhne až na 19. kilometr, celé je to na asi půl hodiny. Ucpaný je také příjezd po D5 z Plzně, kamiony už se táhnou od 8. kilometru. Ve směru na letiště počítejte se silným provozem za Lochkovským tunelem mezi 15. a 19. kilometrem. Navíc na 15. kilometru řeší nehodu nákladního auta s osobním v prostředním pruhu. Na jižní spojce směrem na Černý most se sune kolona od nájezdu z magistrály až k Europarku, v opačném směru se popojíždí před Barandovským mostem. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most trvá silný provoz od Běchovic za Europark, ucpaná je také průmyslová, a to od Českobrodské ke spojce. V Radlické směrem do centra se táhne kolona od Jinonic před Mrázovku, celé je to na asi půl hodiny. V Ekbelské směrem do Letňan se popojíždí od Poděbradské k Cínovecké zdržení 20 minut a v Holešovičkách se jede pomalu od Bulovky až do Nové Povltavské před Blanku. Šťastnou cestu!
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
1: Krásné odpoledne a dobrý den, 16.35, takový je aktuální čas, tady je Rádio Praha. A my už za chviličku otevřeme pražské tipy s Jirkou Šteflem.

0: Hity, doprava, informace, s vámi je Rádio Praha. Teď je 16.46 a my pro vás máme pražské typy Jirky Štefla.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Jestli máte rádi vědu, tak byste neměli chybět na výstavišti v Letňanech. Ve čtvrtek tam startuje veletrh vědy. Ten nabízí to nejzajímavější ze světa přírodních, technických, humanitárních i společenských oborů. Představuje vědu a výzkum jako fascinujícím a zásadní odvětví lidské činnosti. Těšit se tam můžete na desítky různých simulátorů, podíváte se do pravěku, ale i podzemský povrch. Na místě si můžete zahrát i speciální únikovou hru. Na veletrh vědy se vydejte do Letňan, a to od čtvrtka do soboty. A začíná festival Praha srdce národů. Ten přináší do hlavního města kulturu mnoha národů. Třeba ve čtvrtek si můžete užít koncerty hudebníků z Mexika, Slovenska, Irska, Rumunska nebo Polska, a to na Ovocném trhu. Součástí festivalu, který můžete zažít až do pondělí, je taky přehlídka krojů nebo speciální výstavy a školy tance. Jirka Štefl, Rádio Praha.
0: Tomáš Kolmistr nám řekne, kde je Praha ucpaná.
2: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na letiště zpomalte za sjezdem na Karlovy Vary. Na 24. kilometru se dojíždí do Kolony, ta pokračuje až na 19. kilometr. V opačném směru tedy na letiště opatrně za Lochkovským tunelem mezi 15. a 19. kilometrem, tam stále trvá silný provoz. Před Europerkem počítejte se silným provozem z obou stran na Štěrboholské spojce už od konce východní části okruhu a také na jižní spojce od Spořilova. V obou případech je to asi na 20 minut. Na jižní spojce se popojíždí před Barandovským mostem, a to od sjezdu na Krč. V Radlické směrem do centra se táhne kolona od Jinonic před Mrázovkou, celé je to na bezmála půl hodiny. V Ekbelské směrem do Letňan se popojíždí od Poděbradské k Cínovecké, zdržení je 20 minut. V Holešovičkách se jede pomalu od Bulovky až do Nové Povltavské před Blanku. Plné Povltavská také okolní ulice jako Zenklova a Vodstářova. A v ulici pod Krycárkem naberete asi čtvrt hodiny navíc před křižovatkou Ohrada. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rok?
4: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
5: Rok je náš.
6: Rok je náš.
3: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
5: Rok

0: Tak to byly Biffy Clyro na Rádiu Praha. Teď už je tady 17. hodina. Připravené jsou další dnešní zprávy ve studiu Mirka San. Mirku, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne, vítám Petra Zajíčka. Praha 4 zvažuje kvůli trase metra D rozšíření placených parkovacích zón. Areál pro horská kola v pražské Zbraslavi má nové prvky. Radnice za ně zaplatila víc než 500 000 korun. Transparency International podala podnět Evropské unii kvůli možnému střetu zájmů premiéra Babiše. A zítra má být slunečno s teplotami do 27 stupňů. Během dne bude přibývat oblačnosti, k večeru místy zaprší a čekáme i bouřky.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Rozšířit parkovací zóny do oblasti Hodkoviček, Novodvorské, sídliště Krč a na Spořilov plánuje Praha 4. Bojí se nárůstu dopravy po zprovoznění metra D. Plán chce do letních prázdnin představit veřejnosti a na podzim k němu uspořádat anketu. O vyznačení nových zón placeného stání by mělo vedení městské části rozhodnout do konce letošního roku. Potvrzuje radní Prahy 4 pro dopravu Jaroslav Míc, ODS.
3: Zóny placeného stání jsou v městské části Praha 4 zřízeny od roku 2018. Už je má dneska Praha 10 a je to znát na Novém Spořilově. Aktuálně plánuje náš soused Praha 12 a také dokončení metra D sebou přitáhne další dopravu, která bude chtít parkovat u tohoto metra a pokračovat dále do Prahy.
1: Milovníci horských kol si můžou vyzkoušet nové prvky v bikeparku v pražské Zbraslavi. Radnice do něj nechala přidat další překážky a některé části rozšířit. Ke stávající červené a modré trase přibyla také černá. Městská část za úpravu areálu zaplatila přes 500 tisíc korun. Uvedla to starostka Kateřina Pavlíková z uskupení Nezávislá Zbraslav.
4: O bikepark je dlouhodobě veliký zájem a na návrhu, na tom jeho rozšíření a realizaci se podílel profesionální biker Martin Lebl.
1: Protikorupční organizace Transparency International podala podnět Evropské unii kvůli možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Vložení akcí Agrofertu do svěřenského fondu nepovažuje za dostatečné řešení. RSVP Trust je podle ní nastavený tak, že z proplacených dotací můžou profitovat Babišovi potomci, jakmile šéfovi hnutí ANO vyprší mandát. To je podle Transparency International v rozporu se zákonem a unie by nemusela dotace zpětně proplatit. Vysvětluje právník organizace Krištof Doležal.
5: Andrej Babiš v některý moment nepochybně přestane být předsedou vlády České republiky, tak v ten moment ten fond přejde do režimu rodinné správy, kde už není vyžadována v podstatě žádná nezávislost. Požadavek na nezávislost svěřenského správce, který ten fond spravuje, odpadá.
1: Andrej Babiš trvá na tom, že svůj střet zájmů vyřešil a k tématu se už nebude dál vyjadřovat. Generální tajemník Severoatlantické aliance Mark Rutte dorazil na neohlášenou návštěvu Kyjeva. Informovala o tom jeho mluvčí. Kvůli bezpečnostním důvodům ale odmítla upřesnit konkrétní program. Marka Rutteho doprovázejí velvyslanci členských zemí NATO. Jednání by se měla zabývat hlavně způsoby, kterými může aliance podpořit Ukrajinu, aniž by se stala přímým účastníkem války. NATO v současné době Kyjevu pomáhá například takzvaným programem PURL. Ten umožňuje, aby se munice a zbraně vyrobené ve Spojených státech prodávaly evropským spojencům a Kanadě, kteří je následně poskytnou Ukrajině. Realizační tým české hokejové reprezentace doplní asistent trenéra Richard Král, kterého si vybrali nastupující hlavní kouč Zdeněk Moták s asistentem Pavlem Grosem. Jako generální manažer

0: U národního týmu působit Patrik Eliáš, který v posledních 3 letech působil jako sportovní poradce v prvoligové Slavii Praha. Výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje to schválil na svém zasedání. Večer a v noci bude v Praze zpočátku oblačno, postupně jasno nebo skoro jasno, kránu až polojasno. Ochladí se na 11 až 9 stupňů Celsia. Zítra má být polojasno až skoro jasno, během dne bude přibývat oblačnosti, k večeru se místy vyskytnou přeháníky a bouřky. Oproti dnešku se oteplí, nejvyšší teploty vystoupí k 25 až 27 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: A teď doprava a Tomáš Kolmistr.
3: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na letiště zpomalte za sjezdem na Karlovy Vary. Na 24. kilometru se dojíždí do Kolony, ta pokračuje až na 19. kilometr k Ořechu, v opačném směru tedy na letiště opatrně za Lochkovským tunelem, mezi 15. a 19. kilometrem trvá stále silný provoz. Na Štěrbolské spojce trvá silný provoz od konce východní části okruhu za Europark, plná je také průmyslová, a to od spalovny. Na jižní spojce směrem na Černý most se zastavíte před sjezdem na Vršovice, fronta nesouvisle pokračuje až na Štěrboholskou spojku. V Radlické směrem do centra se táhne fronta od Valtrovky až před Prázovku, celé je to na asi půl hodiny. V Ekbelské směrem do Letňan se jede pomaleji mezi Poděbradskou a Cínoveckou, zdržíte se okolo 15 minut. V Holešovičkách postojíte od Bulovky ke sjezdu na Nové Povltavské, plná je Povltavská, a to od Balabenky k Bulovce, také Zenklová a Vodstářová. Ucpaný zůstává Nuselský most od Vyšehradu do Legerovy a také Vilzonova od hlavního nádraží k muzeu. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: A to už je nabídka muziky po 17. hodině. Sia a Kendrick Lamar. Budou tady legendární Rolling Stones a jejich úplná novinka. A zaspívá Eva Max. A já jsem Petr Zajíček, přeji vám hezký den.

0: Máme středu, první červnovou středu a to znamená, že dnes večer po 21. hodině tady bude náš pravidelný hudební magazín Hot Zone, tedy to nejnovější z domova i ze zahraničí, věci, které jste možná ještě neslyšeli. Tak co dnes připravil náš hudební dramaturg Petr Jungmann do dnešního pořadu Hot Zone? Tak například tady budou nový pařížští Offenbach, potom legendární Paul McCartney má novinku, zahrajeme ji. Pak třeba Hilary Duff nebo Eva Farná a samozřejmě mnoho dalších. Takže pokud máte rádi nové věci, Hot Zone jako každou středu na Rádiu Praha po 21. hodině po zprávách. A teď už doprava a dopravu dnes odpoledne sleduje Tomáš Kolmistr.
1: Hezké odpoledne. Na okruhu ve směru na D1 opatrně za sjezdem na Chrášťany. Na 23. kilometru se zastavuje, fronta pokračuje až na 19. kilometr, tam se vše rozjede, zdržíte se bezmála půl hodiny. Ve směru na letiště se popojíždí za sjezdem na Lochkov mezi 15. a 19. kilometrem. Před Europarkem stále trvá silnější provoz v obou směrech, jak na Štěrbolské spojce od Běchovic, tak na jižní spojce, a to od Spořilova. Ve Špehlově z centra opatrně u obchodního centra Hostivař, osobně auto tam srazilo chodce, na místě jsou záchranáři a projíždí se pouze levým pruhem. V Radlické směrem do centra se táhne fronta od Valtrovky až před Mrázovku, celé je to na asi půl hodiny. V Holešovičkách postojíte od Bulovky ke sjezdu do Nové Povltavské. Plná je také Povltavská od Balabenky k Bulovce, také Zenklova a od Stářova. A v ulici pod Krejcárkem se popojíždí omezením před ohradou, a to už od Novovysočanské. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Topíte se v reklamách. Reklama. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Tak to byly Extreme a Gary Sharon, skvělý hlas. Je 17:30, krátké zprávy jsou připravené America Sun.
1: Hezké odpoledne. Obvodní soud pro Prahu 1 uložil vládnímu hnutí SPD peněžitý trest 3 miliony korun za předvolební plakáty z roku 2024, které podle něj podněcovaly k nenávisti. Rozsudek není pravomocný, hnutí se může odvolat. Obžalobě čelí i šéf SPD a předseda sněmovny Tomio Okamura. Toto stíhání je ale přerušené, protože ho poslanci odmítli vydat. Celkem 23 škol a vzdělávacích zařízení po celé republice požádalo ministerstvo školství o prodloužení aktuálního školního roku. Reagují tak na zkrácení výuky o 2 pracovní dny, které oznámil ministr Robert Plaga za hnutí ANO letos na konci března. Ministerstvo všem žádostem vyhoví. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO dnes představila návrh na změny v penzijním spoření. Za největší změnu označila snížení poplatků za penzijní fondy. Změnit by se ale měla i podpora pro klienty do 30 let. Kabinet chce třeba snížit dolní hranici státního příspěvku pro dítě z 500 na 100 korun nebo umožnit lidem do 36 let vybrat si třetinu naspořených peněz. Tři členové britského královského námořnictva zahynuli při havárii vrtulníku. Nehoda se stala ze zatím neznámých příčin dnes brzy ráno na jeho západě Anglie v hrabství Devon během výcvikového letu. Informovalo o tom britské ministerstvo obrany. BBC cituje svědky, kteří při přeletu vrtulníku zaslechli zvuky připomínající poruchu motoru. Basketbalisté Nymburka a Pardubic rozehrají za necelou půl hodinu druhý zápas v finále NBL. Favorizovaný Nymburk se včerejší výhrou 81-73 ujal vedení v sérii. Druhý duel odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport. V Praze má být zítra polojasno až skoro jasno. Během dne bude přibývat oblačnosti a k večeru se místy vyskytnou přehánky a bouřky. Naměříme až mezi 25 a 27 stupni Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď doprava a Tomáš Kolmistr.
3: Hezký podvečer. Na okruhu ve směru na D1 opatrně za sjezdem na Chrášťany. Na 23. kilometru se zastavuje, fronta pokračuje až na 19. kilometr. Tam se vše rozjede, zdržíte se bezmála půl hodiny. Ve směru na letiště se popojíždí za sjezdem na Lochkov, a to mezi 15. a 19. kilometrem. Na Štěrboholské spojce trvá silný provoz mezi Běchovicemi a Europarkem. Na jižní spojce směrem na Černý most se táhne nesouvislá kolona od Spořilova až ke sjezdu na Hloubětín. V opačném směru se popojíždí před Barandovským mostem. V Ekbelské směrem do Letňan se jede pomaleji mezi Poděbradskou a Cínoveckou. V Radlické směrem do centra počítejte s kolonou od Valtrovky až před Mrázovku, zdržení asi 20 minut. A v Bělohorské se popojíždí od Břevnovského kláštera k Vypichu, tam navíc stojí osobní auto v levém pruhu. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Pedagog, sociolog, moderátor, spisovatel, režisér a polárník. To všechno je Petr Horký. Za svůj život procestoval mnohá místa a mluvil se spoustou lidí. Co ho nejvíc formovalo a jak se proměnil jeho pohled na život a na smrt? I o tom bude Petr Horký mluvit v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Pokračování úspěšného filmu Minecraft odhaluje detaily a vy více uslyšíte už za pár minut.

0: Run to You a švédská formace Roxette přijedou do České republiky letos o prázdninách. Ano, na festival Benátská do Liberce. Roxette budou hlavní hvězdy mezi 23. a 26. červencem. Jenom samozřejmě připomínám, že Marie Fredriksson, kterou jste teďka slyšeli v nahrávce Roxette, zemřela před pár lety, měla těžkou nemoc a bohužel už tedy nespívá s Roxette, takže Per Gessle oprášil tuto značku a musel sáhnout po nové zpěvačce. Už v Praze koncertovali v minulém roce, takže už toho možná nový Roxette někdo viděl, slyšel, tak teď bude další vystoupení na Benátské v létě. A my jdeme do kina. Filmový Minecraft nalákal loni do kin desítky milionů lidí po celém světě. Podařilo se mu to i přes rozporuplné ohlasy kritiků. Divákům se teď představuje druhý díl adaptace slavné videohry, vrací se známá jména včela s Jackem Blackem a k obsazení se připojuje třeba Kirsten Dunst.
1: Já jsem Steve. Už jako kluk jsem toužil dolovat. Ale vždycky mi v tom někdo brání.
2: Pokračování se bude oficiálně jmenovat Minecraft Movie Squared. Autoři v názvu využívají slovní hříčku, kdy slovem squared odkazují na čtverec i matematickou operaci na druhou. Film v nové upoutávce láká na známé tváře. Vrátí se Jack Black nebo Jason Momoa. Nově uvidíme Matta Berryho a Kirsten Dunstovou. Herečka stvární postavu Alex, která vytvoří dvojici s hlavním hrdinou filmu i videohry Stevem. Tvůrci ukázali také první záběry z natáčení na Novém Zélandu.
1: Cokoliv, o čem sníš,
2: loňský první díl v kinech uspěl a stal se po Super Mariovi druhým nejvýdělečnějším filmem podle videohry. Filmu se dařilo navzdory rozporuplným reakcím ze strany odborníků i části publika. Kritici Minecraftu vyčítali povrchnost a prvoplánový humor.
3: K vysoké návštěvnosti přispěla i pověst happeningu, která se vázala na některé projekce, kde diváci živě reagovali na film a přinášeli do kina různé objekty. Recenze většinou zdůrazňovaly hodně absurdní povahu dění v Minecraftu film.
2: Říká o snímku filmový kritik Radiožurnálu Pavel Sladký. Česká premiéra bude 22. července 2027. Filip Svoboda, Český rozhlas.
4: Praha žije filmy.
5: Praha žije filmy.
6: Somewhere in space.
0: A také dopravou podíváme se, jak to vypadá s Tomášem Kolmistrem.
7: Hezký podvečer. Na okruhu směrem na D1 se popojíždí za sjezdem na Chrášťany. Mezi 23. a 19. kilometrem se zdržíte asi 20 minut, plný je také příjezd po plzeňské D5. Ve směru na letiště stále trvá silný provoz za sjezdem na Lochkov mezi 15. a 19. kilometrem. Na jižní spojce směrem na Černý most se táhne nesouvisle kolona od sjezdu na Strašnice a to k Europarku. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most počítejte s komplikacemi za sjezdem na Běchovice, řeší tam nehodou dvou osobních aut a tvoří se kolona. V Bělohorské se popojíždí od Břevnovského kláštera k Vypichu, tam navíc stojí osobní auto a blokuje levý pruh. V Radlické směrem do centra počítejte s kolonou od Valtrovky před Mrázovku, zdržení asi 20 minut a věčné postojíte před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu!
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
9: Máte rádi novinky?
8: Tak si nalaďte každou středu nejnovější hity v pořadu Hot Zone. Jedině na Rádiu Praha. Hot Zone.

0: Tak to byla Rachel Platten na Rádiu Praha. Teď už zprávy na 18. hodinu, které připravil do vysílání Mirek Kasan. Mirku, hezký podvečer.
1: Hezký podvečer, Petře. Pražský obvodní soud uložil vládnímu hnutí SPD 3milionový peněžitý trest za kontroverzní předvolební plakáty. Na Dni zdraví v Praze 12 se lidé zítra budou moci nechat vyšetřit na žloutenku a další nemoci. Vláda Spojených států navrhuje nová cla na desítky zemí, včetně států Evropské unie. A zítra má být polojasno až skoro jasno s teplotami do 27 stupňů. Během dne bude přibývat oblačnosti a k večeru se místy vyskytnou přehánky a bouřky.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Vládní hnutí SPD spáchalo kontroverzními předvolebními plakáty v roce 2024 trestný čin podněcování k nenávisti. Nepravomocně

0: Stavené. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
1: Vedení pražských vysokoškolských kolejí se připravuje na ubytování sportovců z olympiády dětí a mládeže. Do Prahy jich mají ve druhé polovině června přijet asi 4000. Například na koleji na Větrníku, kvůli tomu správce přesouvá 70 studentů do pokojů na jiná patra. Části z nich vadí, že se musí stěhovat ve zkouškovém období. Podle ředitelky kolejí Univerzity Karlovy Miroslavy Hurdové je to ale standardní postup, jak využít volné ubytovací kapacity přes léto.
2: My vlastně musíme optimalizovat tu kapacitu, aby jsme byli schopni vlastně nabídnout v průběhu letních prázdnin nebo letního období, kdy ubytování na kolejích klesne kolem 50%, aby jsme vlastně získávali i jiné finanční prostředky.
1: Nechat se vyšetřit na žloutenku, syfilis nebo HIV budou moci zítra lidé v Praze 12. Radnice uspořádá veletrh sociálních služeb a Den zdraví. K dispozici bude také vyšetření zraku nebo měření cukru a cholesterolu v krvi. Vstup na akci bude zdarma, uvedla místostarostka Prahy 12 Lenka Vedralová z Hnutí ANO.
3: Smyslem této akce je samozřejmě pro obyvatele možnost se seznámit s jednotlivými službami, ale hlavně je smyslem, aby se i ti poskytovatelé sociálních služeb navzájem seznámili, ale hlavně navzájem i propojili.
1: Americká administrativa představila nová cla pro Evropskou unii a desítky dalších zemí. Důvodem má být nucená práce, ze které tyto země údajně přímo nebo nepřímo těží a získávají tak výhodu nad americkými podniky. Vláda Donalda Trumpa s novým ospravedlněním tarifů přichází poté, co v únoru označil nejvyšší soud předcházející cla za protiústavní. Na státy Evropské unie, Kanadu nebo Tajvan by dopadla cla ve výši 10%. Dalších desítek zemí jako Indie, Číny nebo Brazílie by se týkala cla 12,5%. Světová tenisová jednička Arina Sabalenková z Běloruska vypadla na Roland Garros už ve čtvrtfinále dvouhry. Čtyřnásobnou grandslamovou šampionku vyřadila Ruska Diana Schneiderová po obratu 2-1 na sety. 22-letá Schneiderová se o účast ve finále utká s dalším překvapením pařížského turnaje polskou tenistkou Majou Chvalinskou. Večer a v noci bude v Praze zpočátku oblačno, postupně jasno nebo skoro jasno, kránu až polojasno. Ochladí se na 11 až 9 stupňů Celsia. Zítra má být polojasno až skoro jasno, během dne bude přibývat oblačnosti a k večeru se místy vyskytnou přehánky a bouřky. Čekáme oteplení, nejvyšší teploty vystoupí k 25 až 27 stupňům.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A teď dopravní informace a Tomáš Kolmistr.
6: Hezký podvečer. Na okruhu směrem na D1 se popojíždí za sjezdem na Chrášťany mezi 23. a 19. kilometrem. Zdržíte se tam asi 20 minut. Plně také příjezd po plzeňské D5. Kamiony stojí asi od 8. kilometru. Ve směru na letiště stále trvá silný provoz za sjezdem na Lohkov mezi 15. a 19. kilometrem. Ucpaná je také ulice k Barandovu, a to od Kauflandu. Na jižní spojce směrem na Černý most se táhne nesouvisle kolona od sjezdu na Strašnice k Europarku. Na Štěrbo Polské spojce směrem na Lanový most už se podařilo odklidit následky nehody za sjezdem na Běchovice, kolona se tak dává pomalu do pohybu. V Radlické se táhne fronta od Valtrovky před Mrázovku, zdržení asi 20 minut, a ve Vrchlického směrem do centra se popojíždí od Kavalírky k tunelům, tam je to také na 20 minut. Šťastnou cestu!
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Pražský update. Pražští hasiči.
1: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
4: Praze nepojede o víkendu metro.
1: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
4: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
5: V dnešním pražském updateu vás zavedeme na výstavu, která je aktuálně k vidění na zámku Veleslavín. Praha se připravuje na olympiádu dětí a mládeže, která bude v metropoli v druhé polovině června. Uslyšíte podrobnosti. A už za chvilku vás seznámíme s novým výjezdovým stanovištěm Pražské záchranné služby. Já jsem Petr Zajíček a přeji vám hezký středeční večer.
4: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Gula. Pražská záchranná služba má nové zázemí v areálu nemocnice svaté Alžběty na Slupy. Nahradilo to staré, které už potřebám zdravotníků nevyhovovalo. Nová základna je větší, umožnila také navýšit počet sloužících posádek. A podrobnosti má reportérka Laura Hajková. Teď je se mnou ve studiu. Dobrý den.
1: Hezký den. Zázemí vzniklo na dvoře nemocnice, tvoří ho nové patrové modulové buňky. Záchranáři v nich mají sprchy, šatny, pokoje, kde se můžou vyspat a společenský prostor s kuchyňkou. Stavba stála skoro 19 milionů korun a trvala zhruba rok. Podle náměstkyně pražského primátora Alexandry Udženie z ODS s rychlostí stavby pomohlo právě využití buněk.
2: Když víme, jak kamenné stavby trvají dlouho se všema stavebníma povoleníma, tak se budeme v budoucnosti i zrovna na takové, jako jsou stavby, jako jsou výjezdová stanoviště, tak se budeme vždy snažit, aby to přesně bylo z těch modulárů, protože to je dostatečný a jak říkám, je to důstojný a bezpečný.
1: Stavba by podle ní měla vydržet desítky let. Do zázemí se vejdou vždy celkem dvě posádky. K dispozici mají dvě záchranářská auta a jedno náhradní auto. Služba má nyní v Praze výjezdových stanovišť celkem 24. Několik nových jich ještě plánuje otevřít, například v Kunraticích a v Modřanech.
0: Řekli jsme, že staré zázemí záchranářům nevyhovovalo. Proč?
1: Podle ředitele Pražské zdravotnické záchranné služby Petra Koloucha byly staré prostory v areálu nemocnice provizorní a nešlo je skoro vůbec rekonstruovat.
3: Tam nešly základní věci jako odpadové hospodářství, nešlo tam pořádně klimatizace vyřídit, nebyl tam jako prostor, který by umožnil rozšíření kapacity.
1: Zvýšení kapacity podle něj přitom bylo potřeba. Ve starém zázemí sloužila vždy jedna posádka, která jen za loňský rok ošetřila přes 4000 pacientů.
0: O novém výjezdovém stanovišti Pražské záchranné služby jsme mluvili s redaktorkou Laurou Hajkovou. Děkujeme za informace a hezký den.
1: Naslyšenou.
4: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
0: A teď ještě pražská doprava a Tomáš Kolmistr.
5: Hezký podvečer. Na okruhu směrem na D1 zpomalte za sjezdem na Plzeň. Na 23. kilometru se dojíždí do Kolony, ta pokračuje až na 19. kilometr, zdržíte se okolo 20 minut. Ve směru na letiště trvá silný provoz za sjezdem na Lochkov mezi 16. a 19. kilometrem. V Radlické se popojíždí od Valtrovky před Mrázovkou, zdržení asi čtvrt hodiny. V Bělohorské z centra se zdržíte asi 10 minut před Vypichem. V ulici pod Krejcárkem se táhne kolona před Ohradou, tam je to taky asi na 15 minut a na magistrále je plný Nuselský most, a to od Vyšehradu do Legerovy a také Wilsonova od Florence k muzeu. Šťastnou cestu!
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rodinný den na výstavišti. To je odpoledne plné zábavy,
7: hudby,
6: sportu
7: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
6: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
7: Čekají vás workshopy,
6: sportovní aktivity,
7: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
6: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
7: Na akci vás zve hlavní město Praha a výstaviště Praha.
6: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstaviště.cz.
8: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
9: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na Rádiu Praha. Pražský update.
1: Část studentů z pražských vysokoškolských kolejí musí uvolnit místo sportovcům, kteří přijedou v druhé polovině června do metropole na olympiádu dětí a mládeže. Například na koleji na Větrníku se musí přesunout do jiných pokojů zhruba 70 studentů. Některým se to ale nelíbí.
2: Knihy, prostě hygienu, jídlo.
3: Popisuje studentka práv Sára, co všechno bude muset stěhovat.
2: Učení hlavně, no asi. A knížky, všechno, co člověk jako potřebuje, nádobí. Čistící prostředky a máme tady všechno oblečení.
3: Tady jsou teda dvě skříně plné oblečení.
2: Jo, a i vlastně ty horní části jsou, tam je nádobí a v té druhé části jsou jako čistící prostředky a tak.
3: Tohle všechno teď budete muset odstěhovat do jiného pokoje.
2: Ano, do jiného pokoje, který ale je i rozlohově vlastně mnohem menší.
3: Někteří studenti se musí přestěhovat do jiných pokojů, aby na jejich patře mohli být ubytovaní sportovci z olympiády dětí a mládeže, vysvětluje ředitelka kolejí Univerzity Karlovy Miroslava Hurdová.
4: Aby vlastně ve společných sprchách, kde máme například na kolejích, někde máme společné sociální zázemí, aby tam vlastně byla ta jedna skupina, aby se tam nepotkávali se studenty, kteří tam bydlí dlouhodobě. Je to vlastně přínosem jak pro tu skupinu, tak i vlastně pro ty ubytované studenty.
3: Ubytování domluvilo u kolejí vedení hlavního města. Díky podobným zakázkám v letním období, kdy je obsazenost zhruba o polovinu menší, koleje získávají podle Hurdové významné příjmy na svůj provoz.
4: Koleje a menzy nejsou vlastně příjemcem žádný dotace ani žádné jiné podpory, jak z ministerstva školství nebo ze státního rozpočtu, ani z rozpočtu univerzity. Na svůj provoz si vlastně musíme vydělat finanční prostředky sami.
3: Ředitelka kolejí Univerzity Karlovy Miroslava Hurdová doplnila, že čas na přestěhování mají studenti do 19. června. Pracovníky kolejí můžou prý požádat o pomoc se stěhováním většího nábytku. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Pražský update.
5: Pražští hasiči.
6: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
0: V Praze nepojede o víkendu metro.
6: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na Rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: Posloucháte Pražský update a teď už je připraven souhrn dnešních pražských zpráv a připravil ho do vysílání Mirek Kasan.
1: Hezký podvečer. Pořízení vlastního bydlení v Praze se stěžuje. Na nákup nového bytu o 70 metrech čtverečních bylo v prvním čtvrtletí letošního roku v metropoli potřeba skoro 16 ročních mest. Oproti třetímu čtvrtletí loňského roku to bylo víc o skoro 1,25 roční mzdy. Vyplývá to z CG indexu zpracovaného developerskou společností Central Group. Praha 4 plánuje rozšíření parkovacích zón do oblasti Hodkoviček, Novodvorské, sídliště Krč a na Spořilov. Důvodem jsou obavy z nárůstu dopravy po zprovoznění trasy metra D. Plán chce vedení čtvrté městské části do letních prázdnin představit veřejnosti a na podzim k němu uspořádat anketu. O vyznačení nových zón placeného stání by měl rozhodnout do konce letošního roku. Vedení Prahy 13 otevřelo nový atletický stadion u základní školy Janského ve Stodůlkách. Původní běžecký ovál poničili kořeny okolních stromů. Radnice tam taky nechala vytvořit novou vrhačskou louku pro hod oštěpem nebo diskem. Náklady činily 12 milionů korun. V Praze 9 začal 24. ročník pohádkového léta. Do konce prázdnin nabídne 10 představení v obecním domě v Jandově ulici nebo v parku pod Viní. Poslední představení v rámci pohádkového léta Prahy 9 je naplánované na 26. srpna. V pražské zoologické zahradě se poprvé po 14 letech narodila 3 mláďata psů ušatých. Štěňata těchto hmyzožravých šelem přišla na svět na konci dubna a v posledních dnech začala opouštět noru a prozkoumávat výběh. Ten návštěvníci zahrady najdou v pavilonu Afrika zblízka. Zoo Praha o tom dnes informovala v tiskové zprávě. V Praze má být zítra polojasno až skoro jasno. Během dne bude přibývat oblačnosti. K večeru se místy vyskytnou přeháňky a bouřky. Nejvyšší teploty 25 až 27 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď už doprava a Tomáš Kolmistr.
3: Hezký podvečer. Na okruhu směrem na D1 zpomalte za sjezdem na Plzeň. Na 23. kilometru se dojíždí do Kolony, ta pokračuje až na 19. kilometr, zdržíte se okolo 10 minut. Ve směru na letiště trvá solnější provoz za sjezdem na Lochkov, a to mezi 17. a 19. kilometrem. V Radlické se popojíždí od metra před Mrázovkou, zdržení je okolo 10 minut. V Bělohorské se zdržíte také 10 minut, a to před křižovatkou Vypich. V ulici pod Krejcárkem se táhne kolona před ohradou, a to kvůli omezení. A Věčné se popojíždí před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije. Nalaďte se na Best of Live Music z celého světa.

0: Máme 3. června a na rádiu Praha je čas na Perný den Petra Jungmana.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
2: Středa 3. června. Svátek má Tamara. A tady je Petr Jungmann, hezký den. Dnes máme světový den jízdního kola, tak aspoň řetěz namazat a tradá. Celonárodní zemský sněm začal v Čáslavi v roce 1421, to je 605 let. Za účasti panstva, měst, zemanstva, dvou zástupců krále Zikmunda a také části moravské šlechty. Někdy bývá označován jako první evropský parlament. Petr Vok z Rožmberka nechal z Prahy přivést v 6 sudech peníze v roce 1611, to je 415 let. Jimi vyplatil pasovské vojsko, které se stáhlo od Prahy a tenkrát pustošilo jižní Čechy. Pasovští se pak s penězi vrátili za kopečky. Zoologická zahrada na olomouckém svatém kopečku byla slavnostně otevřena před 70 lety v roce 1956. Dneska je tam víc jak 350 druhů zvířat z celého světa. Vidět můžete i žraloka na korálovém útesu. Další země na mapě Evropy přibyla přesně před 20 lety. V roce 2006 ve 20 hodin a 34 minut vyhlásil černohorský parlament samostatnou republiku Černá Hora. Legendární americký boxer Muhammad Ali zemřel před 10 lety. Kolem soupeřů létal jako motýl a bodal jako včela. Narodil se jako Cassius Clay. Dožil se 74. Skladatel naší hymny František Škroub se narodil v roce 1801 v Osicích u Hradce Králové.
4: Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit?
2: Může, pokutu 900 tisíc dávno zaplatil, stále se pohybuje kolem fotbalu a dneska má 75. Ivan Horník. 65. narozeniny by dneska měla atomová lady Dana Drábová.
5: Co ty seš za sněhuláka?
2: Kulatou 60. slaví jeden z nejobsazovanějších českých herců, Jiří Langmajer.
5: Tebe staví až na jaře, ne?
2: 40. má bývalá španělská tenisová hvězda Rafael Nadal a také náš krasobruslař Tomáš Werner. Já přeju hezký den.

0: Pražský update.
1: Drátění rumcajzy či švejkové, vyšívané dečky s motivy krtečků a Mickey Mouseů, lampičky z překlišky, leštěné samorosty a mnoho dalších předmětů zdobily za socialismu české a slovenské domácnosti. Jejich přidanou nebo spíše hlavní hodnotou bylo, že si lidé tyto artefakty v šedivé době vyráběli sami. Zhruba 700 takových exponátů představuje výstava Domácí umění ve Velké galerii zámku Veleslavín v Praze 6.
2: Co tady vystavujeme, to nazýváme stejně jako náš spolek Domácí umění. A to je všechno to, co si vytvářeli lidi v době, když neexistoval svobodný trh, tak si vytvářeli vlastně pro své domácnosti.
3: Vysvětluje Pablo de Sax, zakladatel spolku, i myšlenky vytvořit sbírku, která teď čítá asi 2000 exponátů. Na výstavě tedy lidé uvidí asi třetinu, včetně modelu nazvaného UFO, vyrobeného zřejmě pod dojmem filmu Ikarie XB1. To byl první exponát, který celý příběh před více než 25 lety odstartoval.
2: Sbírka pokračuje, protože my vlastně dohledáváme poslední zbytky toho, co se zachovalo. Protože spousta těch věcí, když jsme začali v roce 2000 je sbírat, tak už v té době mizela. A byl to vlastně fenomén, který jako všichni znali, všichni jim byli nějakým způsobem dotčeni či zasaženi, ale nebylo o to nikde zájem, tak jsme se tím začali zabývat my.
3: Vzhledem k tomu, že jde vesměs o bytové doplňky, původní místnosti zámku Veleslavín jsou pro tento typ výstavy ideální.
2: My to máme rozdělený tak jako pocitově, že máme pokoj, který je víceméně jako pro děti, potom je víc takový, co je spojený s maminkou, víc spojený s tatínkem a potom vlastně samostatný obývák, kde zrovna teď stojíme. A ještě tady máme jeden takovej vlastně jako mezistupeň mezi těm jako všem.
3: Sbírka je vymezená teritoriálně na území bývalého Československa a také časově období komunistického režimu 1948 až 1989. A jak šel čas, měnily se i motivy domácího umění.
2: Počátky jsou vlastně takový ty různý broučci, které ještě vycházejí z estetiky možná první republiky, potom navazuje na to po roce 58 bruselský styl, který se odráží v tom domácí umění a potom je to samozřejmě 60. leta, které jsou takový hravý, barvitý v těch různých figurkách z drátu, inspirovaný Ladou, Ondřejem Sekorou anebo i Waltem Disneym.
3: Uzavírá Pablo de Sax, zakladatel spolku Domácí umění a kurátor stejnojmenné výstavy, kterou můžete navštívit do konce srpna ve Velké galerii zámku Veleslavín. Václav Miller, Český rozhlas.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: A po 15 minutách se opět podíváme na dopravu s Tomášem Kolmistrem.
4: Hezký podvečer. Na okruhu směrem na D1 počítejte se silnějším provozem za sjezdem na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem. Navíc se na 20. kilometru srazil kamion s osobním autem a blokují pravý pruh a tvoří se tak kolona. V ulici pod Krejcárkem brzdí provoz omezení před ohradou, tam je to na 10 minut. Na magistrále je plný Nuselský most a to před Legerovou. Také Vilzonová od Florence až k muzeu a Věčné se popojíždí před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu!
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Vinyl.
6: Každé pondělí na Rádio Praha.
7: Na Rádio Praha. Vinyl.
0: Zpátky do 80. Dire Straits a Brothers in Arms.
7: Vinyl.
0: Nebo Supertramp, Famous Last Words. Dire Straits nebo Supertramp. Vyberte si u nás na Facebooku.

0: pražském updateu ještě aktuální informace o počasí, tak v noci i zítra bude skoro jasno až polojasno, v noci teploty klesnou na 11 až 9 stupňů Celsia, zítra vystoupí na letních 25 až 27 stupňů, ale večer opět možnost přeháněk nebo bouřek.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Tak to byla John Osborne z 90. na rádiu Praha. Je právě 19 hodin, čas na další zpravodajskou relaci, kterou připravil Mirek Kasan. Mirku, hezký večer.
1: Hezký večer, Petře. Zdravotnická záchranná služba má v Praze

0: staré středisko v jiné části nemocnice nestačilo dnešním nárokům. Stavba nové modulové základny vyšla zhruba na 19 milionů korun. Sloužit v ní budou vždy dvě posádky, uvedl to ředitel Pražské zdravotnické záchranné služby Petr Kolouch.
1: Otvíráme základnu, která je prostornější než to původní, čili z jedné posádky jsme mohli navýšit na dvě. Je tady přímý výjezd na páteřní komunikaci a je tu ochrana areálu, protože tahle ta vrata jsou zavírací.
0: Milovníci horských kol si můžou vyzkoušet nové prvky v bike parku v Pražské Zbraslavi. Radnice do něj nechala přidat další překážky a některé části rozšířit. Ke stávající červené a modré trase přibyla také černá. Městská část za úpravu areálu zaplatila přes 500 tisíc korun. Uvedla to starostka Kateřina Pavlíková z uskupení Nezávislá Zbraslav.
2: O bike park je dlouhodobě veliký zájem a na návrhu, na tom jeho rozšíření a realizaci se podílel profesionální biker Martin Lebl.
0: Kvůli možnému střetu zájmů premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše podala protikorupční organizace Transparency International podnět Evropské unii. Vložení akcií Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust nepovažuje za dostatečné řešení. Fond je podle ní nastavený tak, že z proplacených dotací můžou profitovat premiérovi potomci, jakmile mu vyprší mandát. To je podle Transparency International v rozporu s unijním právem. Šéf hnutí ANO trvá na tom, že svůj střet zájmů vyřešil.
3: To, co jsem udělal já, neudělal nikdo. Nepotřebuji se k tomu vracet. Ty udání, které tam chodí od opozice nebo tady od ty neziskovky, ano, tak samozřejmě komise na to nějak reaguje, ale já už k tomu nemám co říct.
0: Státní zemědělský intervenční fond v dubnu oznámil, že je Babišovo řešení v souladu se zákonem a není tak důvod, aby koncern dotace čerpat nemohl. Rusko pohrozilo systémovou odpovědí na ukrajinský útok, při kterém drony zasáhly ropný terminál v Petrohradu nebo námořní základnu na nedalekém ostrově Kronštadt. Právě ve druhém největším ruském městě dnes začíná takzvaný ruský Davos, mezinárodní ekonomické fórum, na kterém má pozítří vystoupit ruský prezident Vladimír Putin. Jeho mluvčí Dmitrij Peskov řekl, že Rusko bude pokračovat ve válce proti Ukrajině právě proto, aby nedocházelo k útokům podobným tomu na Petrohrad. Novým generálním manažerem české hokejové reprezentace bude Patrik Eliáš. Na pozici vystřídá Jiřího Šlégra, který končí společně s realizačním týmem trenéra Radima Rulíka. Výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje na dnešním zasedání taky schválil Richarda Krále do pozice asistenta nastupujícího kouče Zdeňka Motáka. Hokejový obránce Stanislav Svozil bude po 5 letech strávených v Zámoří hrát znovu extraligu za Kometu Brno. O návratu 23-letého hráče, který nastoupil i ke dvěma zápasům v NHL, informoval klub. Večer a v noci bude v Praze zpočátku místy polojasno, postupně jasno nebo skoro jasno, s nejnižšími teplotami kolem 10 stupňů Celsia. Zítra má být skoro jasno až polojasno, během dne bude přibývat oblačnosti a k večeru se místy vyskytnou přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí k 25 až 27 stupňům. Slabý vítr v bouřkách přechodně zesílí.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A po zprávách jako vždy dopravní informace a Tomáš Kolmistr.
6: Hezký večer. Na okruhu směrem na D1 opatrně za nájezdem od Studulek. Na 20. kilometru řeší nehodu kamionu a osobního auta. Blokují pravý pruh, kolona se táhne už od sjezdu na Plzeň z 23. kilometru. Plný je také příjezd po plzeňské D5. V Bělohorské z centra se popojíždí před Vypichem od Břevnovského kláštera. V ulici pod Krejcárkem brzdí provoz omezením před ohradou, tam je to asi na 10 minut a ucpaná zůstává Vilzanova od hlavního nádraží až k muzeu a plná je také Ječná a to před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu a hezký večer.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: A to je nabídka muziky po 19. hodině. Budou tady Miles Smith a Niall Horan. Skupina Mirai.

0: La Primavera a Saš na Rádiu Praha. Kromě zpravodajství a publicistiky připravuje Český rozhlas i řadu rozhlasových her. Vznikají většinou v nahrávacích studiích, které jsou proto určené, ale i na chodbách nebo před budovou. Jak moc mohou herci v rolích vyšetřovatelů zmást i naše kolegy rozhlasáky, tak to se dozvíte v následující reportáži.
1: No tak tady se to, Sabinko, stalo. Tady jsem si seděl a prožil jsem si mílku dne.
2: Líčí mi napínavě celý příběh nejmenovaný kolega z rozhlasu.
1: Je to neuvěřitelné, si teda sedím na lavičce, popím si kafičko a tamhle za plotem, je to tak 10-12 metrů od tohoto místa, slyším něco jako ve stylu: tak paní, jak to bylo s tou vraždou? Viděla jste něco, slyšela jste něco? A bylo to tak věrohodné, takové nádherné, hluboké hlasy policejní. Jsem si říkal, tady byla nějaká vražda. No a tak hned běžím za Pavlem Lochařem, což je šéf zpravodajství. Říkám: Pavle, víš o nějaké vraždě? Tak jsme začali hned pátrat, zjišťovat, co se mohlo stát.
2: Protože začíná být situace nepřehledná, začnu schánět všechny svědky, tedy i zmíněného vedoucího zpravodajství Pavla Lochaře.
3: Ota přišel vlastně do redakce a říká, že se venku děje něco zvláštního, že tam asi policie vyšetřuje nějakou vraždu. A já jsem na to reagoval, že to je něco divného, že přece policie kvůli oficialitám protokolu nemůže vyšetřovat vraždu jen tak venku a někoho vyslýchat na ulici.
2: A jak to celé vlastně bylo? Po střeše rozhlasové budovy se celou dobu pohybovali herci Ondřej Vetchý a David Novotný. A protože ten den natáčeli rozhlasovou hru, opakovali si texty.
4: Promiňte, já jsem to kapitán Šulc, kapitán Zavázal, dosah vraždy.
5: Dobrý den.
4: Já se vám omlouvám, ale kolega se do dneška nenaučil, kde může a nemůže parkovat.
5: Já se omlouvám,
4: tak se za něj omlouvám.
5: Berete
4: to, kolego.
5: Jasně, díky.
1: Koho může napadnout, že herci Ondra Vetchý a spol budou natáčet na střeše, kam mimochodem tady z té lavičky vůbec není vidět. Takže člověk si domyslí, že to je za plotem, že jsou to policisti a vyslýchají chudrku paní se psem. Ptají se jí na vraždu, no, tak jsem zablázna tady úplně.
2: O čem příběh ve skutečnosti je, popisuje režisérka Martina Šlégelová.
6: Natáčíme tady další detektivní případ z dílny Josefa Mareše, jmenuje se to Vražda za bílého dne. A je to vlastně takový volný pokračování s jeho dvěma vyšetřovatelema, se kterýma už jsme dělali předchozí díl.
2: Detektivní případ v hlavních rolích s Ondřejem Vetchým a Davidem Novotným si už brzy budete moct pustit třeba v aplikaci Můj rozhlas. Sabina Vosecká, Rádio Praha. Tři novinky jste poslali.

0: nejvýš z nováčků vystoupala Eva Farna. Perpetuum mobile na 7. místě.
1: Hit týdne.
0: Jak vypadá top 5? Páté místo, Teddy Swims, Mr. Know It All. Na 4. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Bronzovou příčku berou BTS.

0: Kula. A vítězem aktuálního vydání hitu týdne na rádiu Praha jsou The Rolling Stones, In the Stars. No a teď je řada zase na vás a vašich hlasech na praharozhlas.cz.
1: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz. Hit týdne.

Dreamer, vzpomínka na Ozzyho Osborna. No, příští měsíc v červenci už to bude rok, co Ozzy odešel do svého rockového nebe. No, teď už připomínka našeho hlasování na Facebooku Rádia Praha. To se rozjelo naplno už včera a samozřejmě to hlasování do pořadu Vinyl. Co si tady budeme hrát příští pondělí 8. června večer po 21. hodině? Tak bude to opět deska z 80. 80. se vám asi líbí. Minule jste prohlasovali album Pink Floydů, tak tentokrát máte na výběr Dire Straits a jejich pátou desku z roku 1985 Brothers in Arms, kde jsou takové věci jako titulní Brothers in Arms nebo Money for Nothing, samozřejmě legendární věc, nebo taky Walk of Life, takže buď Dire Straits, anebo si dáme 8. album Supertramp z roku 1982 Famous Last Words, tam je třeba známá It's Raining Again. Tak to je opět taková těžší volba, i když koukal jsem se před malou chvilkou na hlasování a pro vás to tak těžké není, protože tentokrát tedy jasně dáváte najevo většinou hlasů, valnou většinou hlasů, aspoň zatím tedy, že chcete Dire Straits a Brothers in Arms. Supertramp tam mají opravdu jenom pár hlasů, takže to všechno se ale může změnit, protože čas na hlasování, proto to tady říkám, ještě je hodně dlouho, přes celý víkend můžete hlasovat až do pondělní 12. hodiny, jako vždy podle pravidel tady hlasování do pořadu Vinyl. Takže Dire Straits nebo Supertramp, je to na vás, hlavně hlasujte.

0: Tolik muzika z 90. Brian Adams nám dospíval na rádiu Praha. V minulém roce byl v Hradci Králové o prázdninách letních 1. srpna. No a letos opět přijede do České republiky, tentokrát zase do Prahy a bude mít koncert v O2 aréně pražské 13. prosince, takže to bude takový zřejmě vánočně laděný koncert. Teď už ale aktuální metropolitní tipy s Jirkou Šteflem.
1: Z rádia Praha vám přeju hezký den. Jestli máte rádi vědu, tak byste neměli chybět na výstavišti v Letňanech. Ve čtvrtek tam startuje veletrh vědy. Ten nabízí to nejzajímavější ze světa přírodních, technických, humanitárních i společenských oborů. Představuje vědu a výzkum jako fascinujícím a zásadní odvětví lidské činnosti. Těšit se tam můžete na desítky různých simulátorů, podíváte se do pravěku, ale i podzemský povrch. Na místě si můžete zahrát i speciální únikovou hru. Na veletrh vědy se vydejte do Letňan, a to od čtvrtka do soboty. A začíná festival Praha srdce národů. Ten přináší do hlavního města kulturu mnoha národů. Třeba ve čtvrtek si můžete užít koncerty hudebníků z Mexika, Slovenska, Irska, Rumunska nebo Polska, a to na Ovocném trhu. Součástí festivalu, který můžete zažít až do pondělí, je taky přehlídka krojů nebo speciální výstavy a školy tance. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Podle mě ten obraz není bílý. Markovi se zdá bílý. V tom je jeho omyl. Ať si Marek myslí, co chce, já na to kašlu. Obraz. Komedie o křehkosti přátelství mužů středního věku v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz. Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
3: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Tak to byla Lola Young na Rádiu Praha. Je právě 20 hodin, jsou tady další dnešní zprávy, které připravil do vysílání Mirek Kasan. Mirku, stál hezký večer.
1: Hezký večer, Petře. Hnutí SPD nesouhlasí s peněžitým trestem za podněcování k nenávisti. Proti soudnímu rozhodnutí se odvolá. Sněmovnou prošel návrh na přesun části pomoci lidem v bytové nouzi na úřady práce. Lidé na Dni zdraví v Praze 12 se zítra budou moci nechat vyšetřit na žloutenku a další nemoci. A zítra má být polojasno až skoro jasno s teplotami do 27 stupňů. Přibývající oblačnost k večeru přinese místy přehánky a bouřky.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Hnutí SPD nesouhlasí s 3milionovým peněžitým trestem za údajně nenávistné předvolební plakáty. Proti dnešnímu nepravomocnému rozhodnutí obvodního soudu pro Prahu 1 se odvolá, řekl to šéf hnutí Tomio Okamura. Případ se týká dvou plakátů SPD před krajskými volbami v roce 2024. Na jednom z nich byl muž tmavé pleti s nožem v ruce a nápisem Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu. Podle soudu šlo o podněcování k nenávisti. Podle prezidenta Petra Pavla je potřeba takové nenávistné chování odsoudit.
3: Já si myslím, že podněcování nenávisti nemá v politice, ale vůbec ve slušné společnosti svoje místo. A měli bychom se proti němu jednoznačně vyslovit, ať už pochází od kohokoliv. A pokud soud rozhodl, myslím si, že je potřeba to respektovat.

0: s rozšířenou působností, takže to vnímáme jako logické vyústění. A ano, i poradenství bude pokračovat pro všechny osoby.
1: Převedení části agendy na úřady práce kritizovala část opozice. Třeba podle Pirátů jsou už teď úřady práce přetížené. Novelu zákona dostanou k posouzení senátoři. Nechat se vyšetřit na žloutenku, syfilis nebo HIV budou moci zítra lidé v Praze 12. Radnice uspořádá veletrh sociálních služeb a den zdraví. K dispozici bude také vyšetření zraku nebo měření cukru a cholesterolu v krvi. Vstup na akci bude zdarma. Uvedla to místostarostka Prahy 12 Lenka Vedralová z Hnutí ANO.
2: Smyslem této akce je samozřejmě pro obyvatele možnost se seznámit s jednotlivými službami, ale hlavně je smyslem, aby se i ti poskytovatelé sociálních služeb navzájem seznámili, ale hlavně navzájem i propojili.
1: Některé čerpací stanice v Moskvě a na severu Ruska začaly zavádět limity na nákup pohonných hmot, napsal to dnes server The Moscow Times. Toto opatření podle něj souvisí s měsíce trvajícími ukrajinskými vzdušnými útoky na významné ruské rafinerie a zřejmě je zaměřené na prevenci panických nákupů a hromadění pohonných hmot. Jeden z nejpřísnějších systémů má teď podle serveru The Moscow Times ukrajinský poloostrov Krym, který Rusko anektovalo v roce 2000. Tamní palivová krize si vynutila zavedení prodeje benzínu na příděl. České volejbalistky porazily na úvod sezóny elitní skupiny Ligy národů Čínu 3-0 na sety. Favorizované soupeřky, aktuálně šesté ve světovém žebříčku, zdolali poprvé v historii. Ve druhém utkání v čínském Nankingu se naše volejbalistky utkají zítra ráno našeho času s Polskem. Večer a v noci bude v Praze zpočátku místy polojasno, postupně jasno nebo skoro jasno, s nejnižšími teplotami kolem 10 stupňů Celsia. Zítra má být skoro jasno až polojasno, během dne bude přibývat oblačnosti a k večeru se místy vyskytnou přeháňky a bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí k 25 až 27 stupňům. Povane slabý vítr, který v bouřkách přechodně zesílí.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A ještě stručně z dopravy, tak na magistrále v Praze je problém ve směru z Holešovic na Václavské náměstí, se zdržíte, protože před Václavákem je hlášený požár vozidla, takže je tady kolona před touto událostí. A ještě Pražský okruh, tam jsou problémy na 20. kilometru, nehoda se odklízí, je tam také přední kolona, je to zřejmě ve směru z Ruzyně na D1 a kvůli tomu by se také měla ucpávat D5 na příjezdu do Prahy od 7. kilometru. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: A to je hudební menu po 20. hodině. Olivia Rodrigo. Holly Humberstone. A budou tady Mark Ronson a Bruno Mars. A já jsem Petr Zajíček, který vám přeje příjemný večer.

0: Tak přiznám se, že jsem chvilku váhal, k čemu tuto melodii přiřadit, ale pak jsem si samozřejmě vzpomněl, jasně, Baywatch, pobřežní hlídka, tak to zase byl takový sympatický, bych řekl, návrat, aspoň hudebně. No, já jsem se moc na pobřežní hlídku nekoukal, ale třeba někdo z vás to bral jako zásadní seroš v devadesátkách. Teď už pojďme k jinému tématu, sdílet zkušenosti, získat nové informace nebo se jenom potkat s lidmi, kteří řeší podobné situace. I to bylo cílem včerejšího dne pěstounů v pražské zoologické zahradě. Dorazili na něj pěstounské rodiny i zájemci o náhradní rodinnou péči.
1: No, já mám jednu dceru svoji a jednu mám právě jako pěstounský péči, takže proto jsme vlastně se o té akci dozvěděli. No. Já si myslím, že je určitě fajn, když člověk potká jako další lidi, kteří takhle jako sdílejí vlastně nějaký společný téma, že to jako pro všechny takový posilující.
2: Říká paní Lenka, do pražské zoo dorazilo zhruba 150 pěstounských rodin. Mezi nimi i manželé Veselí. Ladislav Veselý se seženou stará o dvě děti.
3: My jsme s manželkou už vlastně fyzicky nemohli mít děti a tohle nám přišlo jako skvělá cesta a vlastně bonus toho vědomí, že jsme dvou skvělým dětem dali, doufejme, snad domov, bezpečí a pokusíme se jim dát i vzdělání a výchovu. To vlastně přišlo potom postupně.
2: V zoo pražský magistrát Den pěstounů pořádá už po několikáté, říká náměstkyně ředitelky zoologické zahrady Markéta Hojdekrová. Návštěvníci se ve vzdělávacím centru můžou setkat s odborníky a pro děti je připravený doprovodný program.
4: Takže si třeba děti můžou na workshopu vyrobit papír ze sloního trusu. Budeme pro ně mít připraveno setkání s našimi zvířaty z kontaktních chovů a samozřejmě se můžou zúčastnit jakýchkoliv v krmení nebo setkání se zvířaty.
2: Podle náměstkyně pražského primátora Alexandry Udženy z ODS je tato akce důležitá.
5: Ten největší význam je, abychom jim všichni společně poděkovali za to, že vlastně jsou pěstouni, že otevřeli svoje srdce, duši, domov dětem, které to v tu chvíli nejvíce potřebovali, které jsou většinou v nějaké křehké situaci.
2: Podpora pěstounů je podle Zdeňka Soudného, ředitele Dobré rodiny, organizace nabízející podporu právě pěstounům a adoptivním rodičům, důležitá i proto, že dětí, které náhradní péči v Česku potřebují, přibývá.
6: V České republice ještě bohužel stále nemáme dobře pořešenou záchranu té rodiny, tak aby mnohdy nedošlo k tomu odchodu dítěte. A i když bychom dneska začali zásadně měnit systém, tak další 10-20 let to bude znamenat velký nápor na pěstounství a pěstounů bude potřeba opravdu velké množství, rozhodně třeba 3x víc než jich dneska.
2: Zájem o pěstounství ale podle ní naopak mírně upadá. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.
7: Hit parádu na rádiu Praha vyhráli Rolling Stones.

0: 7 dalších hitů v Top 10 plus 5 nasazených. To je náš chart.
1: Hit týdne.
0: Pořadí sestavujeme z vašich hlasů.
1: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
0: Další vydání zase v neděli po 9. večer.
2: Praha.rozhlas.cz.
0: Hit týdne.

Posloucháte Rádio Praha a už za půl hodiny po zprávách po 21. hodině tady bude náš pravidelný středeční hudební speciál pořad Hot Zone, tedy 55 minut toho nejzásadnějšího, nejnovějšího tedy z domácí i zahraniční hudební scény. Tak na koho se třeba můžete těšit? Budou tady nový pařížští Offenbach, úplně nový Sir Paul McCartney, novinku má taky Hilary Duff, Eva Farna a mnoho dalších. Takže poslouchejte Hot Zone, pokud máte rádi monovou muziku, tady u nás na Rádiu Praha po 21. hodině.

0: Zatímco většina filmařů počítá každý natáčecí den, u Heleny Třeštíkové by se plán dal počítat na roky. A dlouhá léta sledovala zpěvačku Báru Bazikovou, o které natočila časozběrný dokument. Ten bude mít premiéru na Karlovarském filmovém festivalu.
1: Od rokových začátků 70. let přes výrazné muzikálové role až po úspěchy v hitparádách. Celkem 50 let sledovala režisérka Helena Třeštíková zpěvačku Báru Bazikovou.
2: Všechny ty manželství jsou jak přes kopíra.
1: Do hlavní soutěže Karlovarského festivalu pak vybrali pořadatelé dva snímky s českou koprodukcí. Jedním z nich je Čika Čeka.
3: Pani Janáková, akorát za váma jdu.
1: Herečka Pavla Tomicová chce ve snímku splnit poslední přání své matky. Nakonec se ale zapojí celá rodina, včetně filmového syna Jana Ciny, říká režisér Šimon Holý.
4: Je to takový film, který je dost lehký a zároveň připomíná nám, že na některé hodnoty by se v naší společnosti nemělo sahat a na některá lidská práva už vůbec.
1: O hlavní cenu v podobě křišťálového globu bude usilovat také slovenský snímek Pramen režiséra Ivana Ostrochovského. Ten obsadil do hlavní role ambiciózní lékařky, která musí nuceně sterilizovat romské ženy, Aňu Geislerovou. Mezi 12 titulů v hlavní soutěži ho vybral s kolegy umělecký ředitel přehlídky Karel Och.
5: Napříč hlavním programem máme 37 snímků, z nich hned 15 jsou první filmy, tedy filmy debutantů. To nám činí samozřejmě velkou radost, protože rozmyslet si, kde daný filmař či daná filmařka od premiéry svůj první film, je úkol velmi závažný, je to rozhodnutí velmi těžké. My samozřejmě v této souvislosti velmi rádi, že zmiňujeme dnes už slavného norského filmaře Joachima Triera, držitele Oscara za cvětovou hodnotu, který se rozhodl před 20 lety, že svůj debut repríza právě Karlovarskému festivalu a nelitoval toho.
1: Sestra Ani Geislerové Ester uvede na Karlovarské přehlídce svůj nový dokument Dvě deci tuše o jejich otci Petru Geislerovi. Jubilejní 60. ročník naší největší filmové přehlídky začne 3. července. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
6: Praha žije festivaly. Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Praha 4 zvažuje kvůli trase metra D rozšíření placených parkovacích zón. Organizátor protivládních demonstrací Vrabel dostal u soudu podmínku za dotační podvod. Vláda Spojených států navrhuje ulit Noacla na desítky zemí, včetně států Evropské unie. A zítra má být slunečno, během dne bude přibývat oblačnosti. K večeru místy zaprší a čekáme i bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí k 27 stupňům.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Rozšířit parkovací zóny do oblasti Hodkoviček, Novodvorské, sídliště Krč a na Spořilov plánuje Praha 4. Obává se nárůstu dopravy po zprovoznění trasy metra D. Plán chce radnice do letních prázdnin představit veřejnosti a na podzim k němu uspořádat anketu. O vyznačení nových zón placeného stání by mělo vedení 4. městské části rozhodnout do konce letošního roku. Potvrzuje to radní Prahy 4 pro dopravu Jaroslav Mít z ODS.
2: Zóny placeného stání jsou v městské části Praha 4 zřízeny od roku 2018. Už je má dneska Praha 10 a je to znát na Novém Spořilově. Aktuálně plánuje náš soused Praha 12 a také dokončení metra D sebou přitáhne další dopravu, která bude chtít parkovat u tohoto metra a pokračovat dále do Prahy.
0: Maximální cena benzínu zítra znovu klesne. Čerpací stanice budou moci litr prodávat nejvýš za 41 korunu a 98 haléřů. To je o 27 haléřů míň než dnes, informovalo o tom odpoledne ministerstvo financí. Naopak maximální cena nafty oproti dnešku zítra mírně vzroste. Za litr můžou řidiči zaplatit až 39 korun a 51 haléřů, tedy o 7 haléřů víc než dnes. Regulace cen pohonných hmot má pokračovat do konce června. Na trati mezi Kolínem a Velimí už jezdí vlaky bez omezení. Provoz na hlavním koridoru mezi Prahou a Moravou v tomto úseku železničáři obnovili kolem 16:30 odpoledne. Informoval o tom mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Vlaky v úseku nejezdily několik hodin kvůli poškozenému trakčnímu vedení. Podle policie řidič nákladního auta v obci Nová Ves přejel přes železniční přejezd se zvednutou sklápěcí korbou a strhl elektrickou trolej. Nikomu se nic nestalo. Organizátor protivládních demonstrací Ladislav Vrabel stanul před soudem. Tentokrát ne jako řečník, ale jako obžalovaný. Okresní soud v Českých Budějovicích uznal vinným z dotačních podvodů. Vrabel během pandemie COVID-19 manipuloval se žádostmi o státní podporu pro firmy a způsobil tak státu škodu přesahující 568 tisíc korun. Soud mu za to vyměřil rok a půl vězení s podmíněným odkladem na 30 měsíců. Na 2,5 roku má Vrabel navíc zakázáno řídit jakékoliv firmy. Rozsudek je pravomocný.

0: tarifů přichází poté, co v únoru označil nejvyšší soud předcházející cla za protiústavní. Na státy Evropské unie, Kanadu nebo Tajvan by dopadla cla ve výši 10%. Desítek dalších zemí jako Indie, Číny nebo Brazílie by se týkala cla 12,5%. Realizační tým české hokejové reprezentace doplní asistent trenéra Richard Král, kterého si vybrali nastupující hlavní kouč Zdeněk Moták s asistentem Pavlem Grossem. Jako generální manažer bude u národního týmu působit Patrik Eliáš, který v posledních 3 letech působil jako sportovní poradce v prvoligové Slavii Praha. Výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje to schválil na svém zasedání. Večer a v noci bude v Praze zpočátku místy polojasno, postupně jasno nebo skoro jasno s nejnižšími teplotami kolem 10 stupňů Celsia. Zítra má být skoro jasno až polojasno, během dne bude přibývat oblačnosti a k večeru se místy vyskytnou přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí k 25 až 27 stupňům, slabý vítr v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Rádio Praha. Hot Zone. Ve středu si hrajeme na Praze tu nejnovější muziku. Jste tu správně. Hot Zone 1. v červnu začíná. Těšit se můžete na spoustu hvězd a dobrých nových songů. Ty budou dnes na Praze poprvé. Paul McCartney, Kateřina Marie Tichá, Eva Farná, Ariana Grande, Ben Cristoval, BB Rexa a David Guetta a další a další. Kompletní playlist máte u nás na webu praharozhlas.cz nebo koukněte vždycky na displej vašeho rádia. První nové tracky jsou připraveny. MGK a Wiz Khalifa, Offenbach a cover slavného hitu alternativních Star Sailor z roku 2004, Four to the Floor, v nové verzi zní hodně nabušeně. A taky nová Martina Pártlová, ta bude zpívat z duše o slzách žen. Teď Machine Gun Kelly a Wiz Khalifa a tutová party pecka na nadcházející prázdninové mejdany Girl Next Door.
1: Hot Zone na rádiu Praha. Na rádiu
3: Praha. Let's go. Sounds good. Real good.

0: správně. Hilary Duff se vrátila na místo činu. Proslavila se v televizní sérii Lizzie McGuire. Ve filmu o tehdy 11-leté dívce pak zazněla i písnička What Dreams Are Made Of Mine. Dneska poprvé v nové verzi na 107.1 FM a v DAB+. Ladíte Hot Zone na samé horké novinky až do 10. U filmu zůstaneme i se švédskými Galantis. Ti objevili nádhernou muziku ve filmu z roku 2013 Walter Mitty a jeho tajný život s Benem Stillerem v hlavní roli. Nová verze Stay Alive je víc než důstojná. Bude tu i nová Kateřina Marie Tichá. Teď Sir Paul. Bez toho rytířského titulu legendární brouk Paul McCartney. Zanedlouho 84-letý rodák z Liverpoolu teď v pátek vydal nejnovější 20. sólové studiové album. Na něm zavzpomínal na dětství a začátky doma, na Dungeon Lane. A každý fanda dobré muziky se musí přitom tetelit blahem. Nejnovější single Sira Paula se jmenuje Come Inside.
1: Hot Zone, každou středu po 9.

660. To byla novinka Kateřiny Marie Tiché. Ta nejmilejší víla naší muziky vytvořila de facto love song pro její první byt v Praze. Naživo si ho budete moct poslechnout 25. června v Riegerových sadech, kde Kateřina zaspívá se skupinou Benjis. Na albu si single budete moci poslechnout až někdy za rok. Nová deska je ještě v plenkách a zatím v plánech. Tady je Hot Zone na Rádiu Praha. Přichystány jsou další horké novinky, třeba od Ariany Grande a taky britského DJ Jonase Blue. Rádia po celé Evropě hrajou jeho slavné a úspěšné hity. Teď v pátek přidal novinku Girl. Jako první naše slavice Eva Farna. Tři koncerty v Edenu má za pár dní. V rychlém sledu vydala tři novinky. Ta nejnovější se jmenuje Big Mac. A když jsem jí poslouchal, napadlo mě, že by se náramně hodila do Eurovize. Takové velké, navoněné, cosi, teda Big Mac. Eva Farna.

Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

Slovenští byli Barman a s nimi Ben Kristoval. Klip k tomuto songu se točil v brněnské vile Tugendhata dnes poprvé na Rádiu Praha. Novinka Sabotáž zní výborně. Každou středu si hrajeme tu nejnovější muziku. Do desáté ještě další horké novinky budou BB Rexa s Davidem Guettou a taky Američanka s českou krví, krásou a jménem Anna Dáša Novotny, tedy Daša. Teď Ravin Lenej. 27letá zpěvačka z Chicaga se proslavila hitem Love Me Not. Ten i po dvou letech hraje pravidelně snad každá hitová stanice světa. Na tuto povinnou výbavu éteru se chystá navázat novinkou Handle. Tady je poprvé na Rádiu Praha.

0: Baví vás rok?
1: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
2: Rok je náš.
3: Rok je náš.
0: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
2: Rok je náš.
1: Jedině na Rádiu Praha.

0: mine.
1: Nová Daša a Mad About It. To byla taky dnešní Hot Zone. Za pár minut tu budou zprávy o 10. Teď ještě novinka z Prahy od čtveřice Časovač. Ta na sebe upozornila IPčkem klasický gimplácký poprok. Vysloužila si i nominaci mezi naděje české hudby magazínu Headliner. V létě vystoupí i v Ostravě na Colors. A teď posílá do světa nový track Ochota. Tady je a pěkný zbytek 3. červnového večera.

0: je 22 hodin. Hnutí SPD se odvolá proti peněžitému 3milionovému trestu. Soud mu ho uložil za podněcování k nenávisti. Pokoje pro sportovce z olympiády dětí a mládeže musí uvolnit někteří studenti na pražských vysokoškolských kolejích. Kuvajt po zásahu mezinárodního letiště iránskými drony vyhostí dva diplomaty Iránu. A zítra má být polojasno až skoro jasno s teplotami do 27 stupňů. Přibývající oblačnost k večeru přinese místy přeháníky a bouřky.
1: Radio Praha. Zprávy.
0: Vládní hnutí SPD spáchalo kontroverzními předvolebními plakáty v roce 2024 trestný čin podněcování k nenávisti. Nepravomocně o tom dnes rozhodl obvodní soud pro Prahu 1 a hnutí uložil peněžitý trest ve výši 3 milionů korun.
2: SPD se proti rozsudku odvolá a jsme připraveni pokračovat až k ústavnímu soudu.
3: Řekl předseda hnutí Tomio Okamura. Cílem podle něj nebylo vyvolat nenávist, ale pojmenovat problémy. Svoboda slova podle státního zástupce Davida Jachnického ale není absolutní.
4: Vy nemůžete zasahovat do práv druhých. To vychází i z té naší historické zkušenosti, kdy vlastně před 80 lety máme nebylo historickou zkušenost s tím, kam až to může vést.
3: Obžalobě čelí taky předseda SPD Tomio Okamura. Stíhání je ale kvůli jeho poslanecké imunitě pozastavené. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: Odbory na úřadu vlády vyhlásily stávkovou pohotovost. Obávají se, že plánovaný převod agent v oblasti lidských práv, duševního zdraví nebo závislostí ohrozí funkčnost systému. Agendy mají přejít pod příslušná ministerstva od 1. července. Pokud by úřad vlády změny potvrdil, odbory jsou připravené vyhlásit stávku, říká jejich mluvčí Ondřej Medal.
5: Naším cílem je, aby se vedení úřadu vlády zastavilo, začalo jednat se svými zaměstnanci a přestalo od stolu připravovat kroky, které mohou mít nevratné dopady na fungování důležitých agent státu. Pokud ale vedení bude pokračovat bez skutečného dialogu, jsme připraveni bránit smysl naší práce.
0: Šéfka úřadu vlády Tinde Barta tvrdí, že není důvod k obavám. Agendy se podle ní na jednotlivých ministerstvech lépe ukotví. Z odbory chce jednat zítra. Část studentů z pražských vysokoškolských kolejí musí uvolnit místo sportovcům z olympiády dětí a mládeže. Do metropole jich mají ve druhé polovině června přijet asi 4 tisíce. Například na koleji na Větrníku se musí přesunout do jiných pokojů zhruba 70 studentů. Některým se to nelíbí.
6: Knihy, prostě hygienu, jídlo a máme tady všechno oblečení.
7: Popisuje studentka práv Sára

0: Kuvajt po vzdušném útoku na své mezinárodní letiště vyhostí dva iránské diplomaty. Iránský dronový úder má na kontě jednu oběť a nejméně 63 zraněných. Na záběrech ze sociálních sítí je vidět díra ve střeše příletové haly T1 a prostor plný prachu a dýmu z požáru na několika místech. Kuvajtské ministerstvo obrany útok označilo za zločinnou agresi. Irán tvrdí, že vypálení dalších salv raket a dronů je odvetou za americké útoky v Hormuzském průlivu. Basketbalisté Nymburka vedou ve finálové sérii Národní basketbalové ligy už 2-0 na zápasy. Po dramatické koncovce dnes na domácí palubovce porazili Pardubice 80-74. Nejlepším střelcem utkání byl se 26 body nymburský Ondřej Sehnal. Série se teď přestěhuje do Pardubic. Další dva duely jsou na programu v neděli a v pondělí. Večer a v noci bude v Praze zpočátku místy polojasno, postupně jasno nebo skoro jasno, s nejnižšími teplotami kolem 10 stupňů Celsia. Zítra má být skoro jasno až polojasno, během dne bude přibývat oblačnosti a k večeru se místy vyskytnou přehánky a bouřky. Nejvyšší teploty vystoupí k 25 až 27 stupňům, slabý vítr v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Praze najdete největší kostelní hodiny přece na kostele Nejsvětějšího srdce Páně na Pražských Vinohradech. Tenhle plečníkův skvost z 30. let minulého století má ciferník s průměrem víc než 7 metrů. Minutová ručička měří 4 metry. Ano, slyšíte dobře. Zajímavostí je fakt, že tyhle ohromné ručičky ukazující čas jsou taky obří a těžké a že jejich pohyb musí ovládat elektromotor. To proto, aby nestrhly mechanické součástky hodinového stroje. Hodiny jsou prosklené a samotný ciferník je vyskládaný z menších skleněných tabulí. Umíte si představit to čištění? Já teda ne.
1: Praha je nej.
2: Každé pondělí na Rádiu Praha.
3: Na Rádiu Praha.
1: Zpátky do osmdesátek. Dire Straits a Brothers in Arms.

0: posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové
1: na Rádiu Praha.
2: Host Lenky Váhalové.
3: Posloucháte Rádio Praha a ve studiu už je se mnou další host, tentokrát designér Jiří Krejčiřík. Je to vítěz ceny Czech Grand Design, porotu oslovil kolekcí svítidel Emilie a Emil. Hezký poslech.

0: Lenky Vahalové.
1: Krásný den s Lenkou Vahalovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je designer Jiří Krejčiřík. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: A vy jste vítězem ceny Czech Grand Design. Co to znamená pro designera získat takovouhle krásnou cenu? Já teda vím, že máte x dalších cen, ale tohle je úplná novinka.
2: Tak Czech Grand Design je vlastně to nejprestižnější ocenění vlastně v České republice, jaký můžete získat. Vlastně v tříkolovém hlasování o tom rozhoduje 73 člena komise, což jsou vlastně přední osobnosti napříč kulturní sférou. Takže pro nás jako tvůrce to znamená určitě jako ocenění naší práce odbornou veřejností, což je vlastně takový nějaký vlastně potěšující kredit, který z toho plyne.
1: Co vám to přinese? Je to publicita, víc klientů, nebo třeba můžete zvednout ceny?
2: To ještě nevím, to takhle jsem nad tím nepřemýšlel, ale určitě je to jako, jakoby publicita, nějaká pozornost médií. Myslím si, že i pro vlastně spoustu lidí je to nějaký jako razítko toho, že vlastně oslovujou třeba ke spolupráci někoho, kdo je vlastně dobrý, protože o tom rozhodnalo a vlastně nějaká odborná obec, která se vlastně zaměřuje primárně na nějakou takovouhle jako oblast. To mě takhle jako asi napadá.
1: A ty
2: jako
1: ceny ještě zvrat nebudete teda.
2: Ty ceny. Já je počítám a odvíjím je vlastně od reálných výrobních jako nákladů, takže vlastně já s nima nepracuju tak jako vlastně volně, že bych to přizpůsoboval jako takovýmhle jako situacím, takže to asi úplně ne.
1: Ale když už jsem to naťukla, pojďme to probrat, protože já jsem se podívala na váš web a tam, když bychom chtěli nějaký váš kousek, tak předpokládám, vám musíme napsat, domluvit se. A přišla mi na Instagram otázka na vás, protože vždycky vyhodíme před rozhovorem takovéto otázkové okno. A přišla mi tam otázka od mojí kamarádky, která napsala, jaký je jeho nejdražší kousek? Můžete to prozradit?
2: No, tak v podstatě jako ty ceny se jako různí, vlastně přesně podle jako objektů, že jsou tam od nejmenších jako nábytkových model, který stojí v řádu tisíců, až po vlastně ty nejsložitější nábytkový jako kusy, což jsou ty altars, to jsou ty sběratelské kabinety, což je spíš až taková vlastně socha a tam je to jako několik set tisíc vlastně za takovej kus.
1: A je o to zájem i v zahraničí?
2: Určitě. Teď jsem zrovna vlastně přijel z takový asi nejprestižnějšího veletrhu zaměřeného na sběratelský design, kde jsem vlastně jeden tady tenhle ten altar měl vlastně vystavený. Byl jsem tam pod záštitou pařížské galerie Initio Art and Design a to je vlastně jako přesně to místo, kam vlastně chodí sběratelé, interiéroví designéři a vlastně hledají věci, které by umístili do projektu. Ale samozřejmě jako takovýhle jako hodně autorský věci, tak ty si hledají svého klienta daleko díl než vlastně nábytek, který je víc takový jako užitnej.
1: A když jsme u těch klientů, tak do jaké míry je tam třeba z jejich strany zadání a do jaké míry se takzvaně můžete vyřádit vy, kde se to jako potká?
2: No, já vlastně mám to štěstí, že v posledních letech mě právě klienti primárně oslovujou pro můj autorský rukopis.
1: A nekecaj do toho.
2: A vždycky je to dialog, takže já se vlastně snažím nebejt jako autoritářský, ale zároveň musím říct, že ve spoustě těch projektech mám jako hodně volného prostoru a právě to, že díky tomu, že mě oslovují jako pro moji estetiku, tak vlastně očekávají to, že vlastně do toho promítnu jako vlastně nějakou volnost, nějakou invenci, inovaci a nějaký umělecký přesah. Protože já takhle i vlastně nad těma věcma přemýšlím, jako vlastně z takového nejen funkčního hlediska, ale i jako vlastně výtvarného a vždycky u těch projektů hledám takovou jako syntézu těch obou rovin.
1: A když se tam úplně prakticky, tak dají vám vědět i kde ten váš design, výrobek bude třeba umístěný v rámci prostoru a vy se podíváte a i to vás nějakým způsobem inspiruje?
2: Je to tak, jakože vlastně ten kontext toho prostoru vlastně vždycky v tom těch projektech jako zohledňuju a napadá mě jenom takový třeba jeden příklad takový jako realizace, kterou bych na tuhle otázku odpověděl, že do jednoho vlastně rezidenčního projektu na Letné, projektu Venecká 33, tak mě klientka oslovila, že by ode mě chtěla vlastně jídelní stůl, velký, 3metrový,

A vlastně já jsem říkal, že by se mi líbilo nějakým způsobem navázat na něco, co je v tom vlastně bytě. A od jiné umělkyně je na podlaze taková jakoby mozaika. A já jsem vlastně udělal to, že jsem jako zbytky těch mramorů vlastně jako vzal a v formu inkrustace jsem vlastně je takový jako ornamenty udělal na té stolové desce. Takže potom jako ten stůl vlastně byl propojený s tou podlahou a potom ještě vznikla k tomu lavice, kde jsem zase naopak vlastně nechal udělat polstrování z ručně šitých vlastně látek, který zase udělala, je použila v interiéru jiná umělkyně na takový trůn, který tam je.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Jiří Krejčířík, designér. A v rámci těch cen CzechGrind Design jste vlastně byl oceněn za kolekci svítidel Emílie a Emil. Vím, že jsme v rozhlase, ale můžete to popsat, jak vypadají tahle svítidla?
2: Takže vlastně tohle je pro firmu Modernista, která má vlastně práva na vytváření jako reprodukcí autorů z období první republiky, takže mají prostě Janáka, Gočára, Halabalu a spoustu dalších vlastně jako autorů z období modernismu i pozdějších. A já jsem vlastně pro Modernistu chtěl vytvořit jako produkt, který bude navazovat na to jejich vlastně portfolio. Paní majitelka, paní Vichtrlová vlastně to komentovala s tím, že jsem první žijící autor, s kterým spolupracují, takže jsem měl vlastně tuhle tu čest vytvořit jako první jako žijící designér vlastně pro ně kolekci a já jsem se vlastně inspiroval jako kubismem, art deckem a vlastně nechal jsem tam takovej jako drobnej odkaz vlastně k té estetice první republiky, ale zároveň vlastně, aby ty věci působily současně a fungovaly v nynějších interiérech a to jméno Emílie Emil právě je taky jako záměrně spjatý takhle jako s tím obdobím, který mám spojený jako s první republikou.
1: A třeba i s konkrétním umělcem?
2: Tam vlastně jsem se lehce inspiroval, jestli znáte na Jungmanově náměstí od Emila Králíčka, je tam taková lampa kubistická, tak to byla nějaká ta vlastně jakoby spojitost, která tam byla.
1: A ta porota, která vybírá toho vítěze, tak dávám třeba k tomu nějaký komentář, proč vás vybrali, proč vy jste zrovna letos nebo za ten rok 2025 tím vítězem, čím jste ohromil?
2: Je to tak, vlastně k tomu vzniká jakoby publikace i na webu CzechGrind Designu jsou v podstatě potom všichni vítězové i nominovaní zveřejněny a ke každému je vlastně napsaný rozsáhlý jako kurátorský text a vyhodnocení vlastně té poroty, proč vlastně zvolili vás a je to vlastně docela dlouhá taková jako souhrná jako stať, takže vlastně je to docela důsledně pojatý tohle.
1: A vás osobně co takzvaně zahřálo na srdci, že se vám líbilo, že vás vybrali, protože?
2: Aha. Právě to, že vlastně porota zhodnotila, že jsem v letošním roce měl jednak spoustu v podstatě firemních spoluprací a zároveň jako svoje projekty a že vlastně ten můj výrazný rukopis jsem vlastně dokázal adaptovat i jako vlastně službu, to znamená, že to nejsou jenom ty moje volné projekty, ale i přesně, že nějakým způsobem zohledňuji kontext té značky a firmy, pro kterou vlastně tu věc vytvářím, tak v podstatě tohle byl jeden bod, potom to bylo taky to, jakým způsobem v podstatě ty věci jsou jako komplexní a jak s tím vlastně jako pracuju. Já rád pracuji s kontrastama, s nějakýma jako konotacema a vlastně ty věci mají takový jako sochařský vyznění a vyjádření.
1: Teď tady přečtu jednu citaci, ta byla pro Český rozhlas Vltava a řekl jste ji vy. V rámci své tvorby rád vystavuji kontrasty, baví mě pracovat s nečekanými pocity a vytvářet je v lidech. Je krásné, ale co si pod tím představit? Co jste tím myslel?
2: Jo, tak pro mě vlastně, já mám rád, když vlastně tvůrci se nebojí a vytvářejí v podstatě nějaký jako neotřelý vlastně řešení, který jako nenásleduje jenom jako trendy nebo nějaký jako tendence. A samozřejmě, když jste v něčem jakoby průkopník, tak potom vytváříte jako pozitivní, ale třeba i negativní a vlastně je to nějakým způsobem pro mě takový jako důležitý jako aspekt toho, že já se vlastně v té svojí tvorbě snažím vlastně co nejvíc jako odpoutat od toho, co je a existuje a vlastně spíš se koukat jako do sebe, než kolem sebe a vytvářet tu věc jako s takovým jakoby výtvarným podtextem a potom v podstatě to, jakým způsobem každý na tu věc jako reaguje, tak je pro mě taková hrozně zajímavá zpětná vazba.

0: a nejvýš z nováčků vystoupala Eva Farna. Perpetuum mobile na 7. místě.
1: Hit týdne.
0: Jak vypadá top 5? Páté místo, Teddy Swims, Mr. Know It All. Na čtyřce Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: Drákula. A vítězem aktuálního vydání hitu týdne na rádiu Praha jsou The Rolling Stones, In the Stars. No a teď je řada zase na vás a vašich hlasech na praharozhlas.cz.
1: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz. Hit týdne.

0: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je Jiří Krejčířík, designér. A já pro naše posluchače musím říct jednu takovou hezkou věc, že když jste přišel do naší karlínské budovy, tak jste si všechno fotil, všechno prohlížel a já jsem tak zavnímala, že vy vlastně kamkoliv přijdete, kdekoliv jste, tak to necháte na sebe působit, protože to je ta vaše budoucí inspirace pro tu tvorbu. Vnímám to správně?
1: Já myslím, že jo, jakože vlastně já jsem takovej, jako bych řekl, jako sběratel momentů a vlastně atmosféry a vlastně hodně mě i zajímá jako architektura a myslím si, že vlastně tím pozorováním to tvoří takový jako podvědomý fond, z kterého potom určitě čerpám. Tady těmhletím vlastně záběrům z architektury jsem věnoval i na svém webu vlastně samostatnou stránku. Já vždycky, když někam jedu jako do zahraničí nebo když se procházím po Praze, tak vlastně si fotím různý takovýhle detaily jako architektury a věcí, které mě zaujmou a ty zprávy střádám na tom svém webu, kde je ta mozaika toho vidět.
0: A když třeba potom i něco tvoříte, tak listujete tím svým telefonem? Že si vzpomenete, že jste třeba něco fotil v Japonsku?
1: No, popravdě zas tak metodický v tom nejsem, jakože je to vlastně, jakože většinou vždycky, když se vrátím jako z dovolený, tak přesně udělám takovou jako třeba na Instagramu takový jako karusel vlastně nějakých momentů, který se mi jako líbily, který mají nějakým způsobem, třeba tedy jsem přijel z Paříže, tak jsem fotil vlastně jako čelní pohledy na výlohy a vlastně vznikla z toho taková hrozně zábavná barevná vlastně mozaika.
0: Teď se chystáte do Japonska? Co tam?
1: Tam plánujeme s přítelkyní cestovat a vlastně máme spoustu různých v podstatě jako kromě takových těch tradičních míst jako Tokio, Kyoto, Naoshima, Teshima, tak pak máme i vlastně naplánovanou takovou cestu vlastně pěší, že budeme 6 dní vlastně jako jenom nalehko s batohama po takový starý poštovní cestě. A potom ještě po cestě zpátky vlastně do Soulu, kde budeme ještě 5 dní. V Tokiu se setkáme ještě s jedním mým kamarádem, designérem, který je vlastně Japonec. A tak to bude taky ještě takový hezký setkání.
0: Ale vy podvědomně budete stále pracovat. Protože
1: no já
0: budete,
1: doufám, že ne právě.
0: Ale stále budete sbírat inspirace, která
1: jo, takhle,
0: vás
1: no,
0: potom...
1: To asi jo. Já zároveň tam vlastně jediný, co tak jako právě naopak takovou tu jako klasickou práci chci v podstatě tady nechat za sebou v Praze a naopak se jako tak jako nacítit na tu atmosféru a na ten moment a nechat na sebe jako působit to místo. A jediný, na co se chci tak jako soustředit, je, že vlastně jako výherce toho Čegran designu budu mít příští rok vlastně výstavu v Moravské galerii v Brně. A to je nějaká jako věc, na kterou se tam chci přesně tak jako nainspirovat a nějak si to jako přemítat, že už mám vlastně jako koncept vymyšlený, který jsem teď prezentoval vlastně Moravské galerii, s nima to zarezonovalo a teď to musím nějakým způsobem dotáhnout, takže...
0: Ale chápu to správně tak, že si od své práce, kterou milujete, potřebujete trošku odpočinout?
1: No, myslím si, že jako je dobrý mít takovýhle jako odstup, že vlastně, jak vlastně člověk jede pořád jako v takovém jako kolečku, tak to potom jako trošku vede jako k takovému, bych řekl, vlastně fokusovanému tunelovému vlastně vidění a mám rád jako se vlastně takhle jako úplně jako odpojit, poodstoupit a podívat se vlastně jako na sebe, na to, kde jsem, co dělám, z nějakého takového jako odstupu.

0: posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové
1: na Rádiu Praha.
2: Stále posloucháte Rádio Praha a teď se zdánlivě vrátíme na začátek, protože mám jednoduchou otázku. Jak se člověk stane designérem ve smyslu toho, jestli to byla vaše vášeň už od malinka, že jste prostě chtěl něco takového tvořit?
3: Já jsem vždycky hrozně jako dítě byl takovej jako kutil, že jsem vlastně, my jsme měli chatu, nebo rodiče měli chatu jako na Slapech a já jsem tam vlastně s kamarádama stavěli srub na stromech a vznikl fakt takovej vyloženě dům na stromech v podstatě.
2: A byl designový?
3: No spíš byl takovej jako vlastně, jo, byl designový, protože design je vlastně o tom jako hledat řešení v rámci prostředků, které jsou k dispozici. A takže to byl přesně jako ten nějakým způsobem cíl, který jsme měli. Byla vlastně kompletně stavba, která byla vlastně třeba 3 metry jako nad zemí v takovém jako svahu, takže museli jsme udělat konstrukci, která byla vlastně jako zavěšená. Zároveň jsme nechtěli vlastně dávat jako hřebíky do stromů, takže jsme vystavili vlastně kůly okolo stromů, který jsme přivázali vlastně ocelovýma jako drátama. Tím vznikly nosníky, na který jsme vlastně dávali potom ty příčné trámy. Takže v tomhle tom byl takový trošku až japonský přístup, bych možná řekl.
2: A byli jste ohleduplní vůči stromu, to je hezký?
3: No, právě nechtěli jsme do něj dávat jako hřebíky, aby když potom vlastně demontujeme tu stavbu, což nakonec tam byla asi 10 let, tak potom vlastně ty stromy byly zdraví a nijak jsme jim jako neublížili.
2: A co jste pak studoval?
3: Já jsem studoval, mě vždycky hodně bavila kresba a malba. Já jsem chtěl spíš studovat právě ze začátku jako spíš volný umění, ale nejsem z umělecké rodiny a rodiče mě tak nějak trošku víc pobízeli k tomu jít studovat něco jako praktického, co pro ně bylo víc představitelné, jako třeba architekturu. A já jsem si vlastně, když jsem končil na základce, udělal takovýto kolečko po uměleckých školách, Helichovka, Hohlárka a Subška na Žižkově náměstí. A ta škola mě vlastně zaujala nejvíc. Tam byl obor konstrukce a tvorba nábytku design interiéru. A ta škola vlastně je hodně inspirovaná Bauhausem, má 100 let starou vlastně dílnu s takovýma těma starýma litinovýma strojema. A během studií jsme byli hodně vedení k tomu, to, co navrhneme, sami vyrábět. Takže vlastně to propojení toho řemesla a toho designu mi vlastně bylo jako sympatický. Ale pořád jsem vlastně během toho studia tak nějak jako inklinoval i k té jako kresbě, malbě. A vlastně dlouho mi trvalo, než jsem jako našel nějakou cestu, jak ty dvě sféry propojovat a jak tu výtvarnost promítat do toho designu.
2: Vaši rodiče chtěli, abyste dělal něco praktického, ale design je praktický.
3: No ten design, to s tím byli spokojení, s tou volbou. Jim se nelíbilo to, že bych šel studovat kresbu a malbu, protože vlastně se báli, co se mnou potom bude, až vlastně jako dostuduju a v podstatě tady těm jako otázkám jsem jako čelil. Bylo to něco, co mě určitě jako ovlivnilo v té volbě, jako toho, kam jít jako studovat.
2: A váš první designový kousek, co to bylo?
3: Přemýšlím. My jsme dělali vlastně ze začátku takové hodně jako zadání, jako že jsme vlastně měli přírodninu, kterou jsme měli nějakým způsobem stylizovat, takže dělali jsme jako vlastně sochu z přírodniny. Já jsem si vybral kaštan a líbilo se mi právě pracovat jako s tím plodem, jako který je vevnitř a s tou ochranou slupkou. A vlastně, takže z toho jsem udělal takovou sochu a potom jsem z toho měl udělat jakoby produkt. A to si pamatuju, že jsem udělal vlastně takový křeslo. Bylo to takový jako lehátko, který bylo jak vlastně jak ten obal těch kaštanů a byly takový dva, který se do sebe vlastně prolínali. Tak to mě teď napadlo na první dobrou.
0: Praha žije. Nalaďte se na Best of Live Music z celého světa.

0: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a s mým hostem, což je designér Jiří Krejčiřík. S jakými materiály nejradši pracujete?
1: Já mám nejradši dřevo, kámen, kov a sklo. A líbí se mi právě s nima pracovat jako podle situace toho, který projekt vlastně zrovna dělám, tak si vždycky tak trošku jako řekne, kterou cestou jít, protože vlastně každý ten materiál má svůj temperament. Je to vlastně přesně jak s lidskýma stahama, že vlastně vy víte, že kov je tvrdohlavej a v podstatě dřevo je víc jako povolný.
0: Takže když je klient tvrdohlavý,
1: jako ohnivý
0: tak
1: znamení.
0: Dostane něco z kamene.
1: To ne, to spíš jako, že vlastně vím, že nějaký cesty by nešly s mýma kovovejma kamarádama, některý by naopak vlastně zase nešly s dřevěnýma kamarádama, takže podle toho já volím toho svýho kamaráda, který ho pozvu na ten event, na který zrovna jdu, když použiju takovouhle metaforu.
0: A vy umíte s tím materiálem pracovat řemeslně? Třeba v rámci toho dřeva umíte nějaké truhlářské triky? Umíte si něco udělat sám?
1: Je to tak, já právě jako na té střední právě jako to řemeslo jako hodně vlastně studoval. Potom jsme i na vysoké škole měli s mými dvoumi kamarády vlastně projekt, který se jmenoval Design It and Craft It. A ta myšlenka byla právě taková, že jsme se inspirovali hnutím Arts and Crafts, který vlastně to, co navrhlo, tak potom vyráběli sami. My jsme stejně tady tenhle ten koncept jako vlastně aplikovali na naše nápady. Jeden z těch kamarádů měl dílnu v Hejnicích v Jizerských horách a vlastně udělali jsme kolekci nábytku, kterou jsme vlastně vystavili na pár výstavách a pak jsme ale samozřejmě zjistili, že není udržitelný vlastně všechno dělat jako sám a ve finále vlastně teďkon spolupracuju naopak s těma nejlepšíma mistrama řemesla na každý ten daný materiál, který jsou právě zaměřený co nejvíc jako úzce, třeba jenom na jednu techniku, s kterou pracujou a tam samozřejmě jako je nesrovnatelný ten jejich který oni mají a ta moje povrchní v podstatě jako zkušenost, kterou třeba jsem načerpal během toho středoškolského, vysokoškolského studia.
0: A naplňují tedy tu vaši vizi? Vždycky dokážou naplnit?
1: No, myslím si, že za těch nějakých jakoby 15 let, co si vlastně tvořím tu síť těch spolupracovníků, tak už mám vlastně ty, který jsou dobrý právě na nějakou tu konkrétní svoji disciplínu a já potom vlastně vždycky podle toho jako daného projektu vím, za kým jít podle toho, co zrovna potřebuju vlastně zpracovat.
0: Stane se někdy, že do toho vašeho návrhu trošku promluví a přidají nějaký nápad, který vám se zalíbí?
1: Spíš vlastně, než že bych jako pracoval s invencí toho řemeslníka v tomhletom smyslu, tak spíš třeba je nějaká představa, která se potom během té realizace zjistí, že třeba nejde realizovat, nebo je lepší realizovat jako jinak. A je tam vlastně takový nečekaný třeba vývoj v rámci toho procesu, což může být vlastně inspirativní. A je to vlastně často právě inspirativní je ten proces třeba a nějaký to omezení, který tam jako vzniká. Takže jako často, když vlastně vytváříte něco právě takového jako nevšedního, něco, co vlastně třeba ještě ten řemeslník nedělal a tak, tak je to taková průzkumná jako cesta.
0: Jak Češi vnímají český design a jsou ochotni investovat?
1: Já myslím, že jsou. A myslím si, že vlastně třeba ta sféra toho jako sběratelského designu, jako je třeba právě ve zmíněný Paříži nebo jiných evropských metropolích, tak tady ještě není úplně zakořeněná, ale v tom smyslu toho jako interiéru, tak mi přijde, že v podstatě určitě tady vlastně ty lidi jsou, kteří si kupují vlastně lokálně vyráběný nábytek, který má nějaký příběh a neveze se vlastně z druhého konce planety a to je i nějaký jako moje téma, s kterým já vlastně jakoby pracuju, že vlastně mě zajímá jako vlastně jít tak trošku proti jako nadprodukci, protože mi přijde, že to je vlastně velký jako problém, že se vlastně hrozně jako vyrábí spoustu předmětů, který se vlastně spotřebovávají a že vlastně je důležitý změnit tady tuhle tu mentalitu, že vlastně já se snažím vytvářet výrobky, které tady zůstanou pro další generace a to je takový nějaký můj jako topik, který vlastně řeším ve své práci.

0: jsme ve finále, se mnou je stále Jiří Krejčířík, designer, a teď to pojďme zkusit nějakým způsobem shrnout, co všechno vlastně navrhujete, protože zmínili jsme světla, zmínili jsme stůl, zmínili jsme komodu, ale těch věcí je mnohem víc. Jak široké je to portfolio?
1: No, já vlastně jakože primárně se soustředím na nábytek, interiér, svítidla, sklo a produktový design. Takže kromě vlastně toho, že já nevím, mám sérii madel, který jsem navrhnul, sérii stolů, židlí, komod, svítidel, tak třeba i teď jsem vlastně navrhoval pro značku Alex Monhardt vlastně brýle, takže to je třeba vlastně úplně jiný produkt, nebo pro značku Irim jsem navrhoval vlastně takovej jakoby výstavní pult, vlastně takovou komodu, která je ale zároveň taková jako skulpturálně jakoby pojatá, že chtěli vlastně jako výrazný kus do toho jejich interiéru, který by byl vlastně takovej signature symbol, který bude vlastně v té prodejně. Takže vlastně to spektrum je relativně jako široký a vlastně nejsem vymezený jako na přesně jako jenom nějaký materiál nebo tak, ale točí se to primárně okolo produktového designu, nábytku a svítidel.
0: A pociťujete někdy nedostatek, ať už materiálu, řemeslníků? Víme, že se zavíraly porcelánky v Karlovarském kraji, sklárny, že to řemeslo svým způsobem upadá.
1: No, je to určitě jako znát, zároveň velká jako konkurence v podstatě z druhého konce jako světa, kde vlastně velké firmy většinu věcí vyrábějí právě jako v Asii, a vlastně samozřejmě ta výrobní cena je naprosto nekonkurenceschopná. A to je ten důvod, proč tam ty vlastně firmy jdou, proč ty věci vyrábí tam, ale já chci podporovat to lokální řemeslo a myslím si, že určitě ubývá těch řemeslníků, jako který se vlastně tomu věnujou, a že je to nějaký takový jako vzácný jako obor, který by bylo škoda, kdyby se vlastně jako vytratil.
0: A narazil jste někdy na nějaký limit, že jste měl nějakou vizi, nějakou představu a z určitých důvodů to nešlo naplnit?
1: No, tak to řeším určitě v každém druhém projektu tohle, no, že vlastně je nějaká jako představa, ale potom samozřejmě je tam spoustu jako okolností, které v tom vždycky projektu jako hrajou roli, ať už jsou to jako finance nebo nějaké omezení jako technologický nebo technický nebo materiálový, takže určitě je to vždycky nějak to, co jako designér a tvůrce v každém projektu víceméně řešíte.
0: Jaké máme jméno v zahraničí? V rámci toho designu.
1: Já myslím, že Česko, na to, jak jsme malá země, tak vlastně máme docela viditelnou stopu.
0: Vy jste toho důkazem.
1: Já vlastně každý rok se účastním nějaký zahraniční výstavy. Teď jsem byl v té Paříži, minulý rok v Miláně, v New Yorku, v Austrálii, takže vlastně i co se týká jako těch projektů, tak teď mám tak jako polovinu zahraničních klientů, polovinu českých. A přijde mi, že máme třeba i tady jako vlastně firmy, které jako jezdí na milánský design week, vystavují v zahraničí, a vlastně i design blok je jako v tom velice pomáhá, že to je opravdu jako kvalitní veletrh, až bych řekl jako nevídaný na ten jako středoevropský jako region, a určitě to vlastně motivuje nás tvůrce každý rok takhle na podzim představit třeba něco novýho, a díky tomu je tady velice jako kreativní jako podhub a strašně moc talentovaných lidí, kteří se tomu věnují.
0: A na úplný závěr, co teď nosíte v hlavě? Jakou vizi?
1: No, tak teď nosím tu vizi do té Moravské galerie, že už jsem nějakým způsobem se trošku jako chytnul nějaký linky, nějakýho jako nápadu, a hodně si to teď tak jako přemítám, zároveň už jsem takovej odpojený na tu cestu a těším se hrozně jako na tu odlišnou kulturu a na to, jak jenom několik dní půjdeme s batohem na zádech. A
0: design necháte v České republice.
1: A design nechám tady.
0: Ale i tak, jenom taková drobná otázka, jestli tam někde vzadu, v podvědomí, je... Já nevím, nějaká extrémně náročná, složitá, materiálově nákladná záležitost, ať už komoda nebo cokoliv, co byste si jednou chtěl splnit, ale zatím prostě na to není úplně prostor.
1: Tak chtěl bych udělat nějaký velký svítidlo, velký světelný objekt do nějakého veřejného prostoru. A to mě třeba láká.
0: Když si řekneme... Tohle udělal Jiří Krejčířík. Já vám moc děkuju, že jste přišel na rozhovor.
1: Já děkuju moc ještě jednou za pozvání.
0: Mým hostem byl designer Jiří Krejčířík.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině.
3: Na Rádiu Praha.

0: Už jste slyšeli Katy?
1: To je skvělá otázka.
0: Příběhy diktátorů a politolog Jaroslav Bílek.
1: Skvělý rétor.
0: Přesně tak. Každou sobotu ve Vinohradské 12. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
2: Ferrari otevírá novou kapitolu své historie.
3: Představila svůj první čistě elektrický model s názvem Ferrari Luce.
4: Prima Ferrari Electrica.
5: Lamborghini zavedení plně elektrických modelů odkládá a třeba Bugatti je dál zcela odmítá.
6: Někteří tvrdí, že Ferrari právě svoji značku zabilo.
3: Výrobce očekává, že elektromobily budou do konce desetiletí tvořit přibližně pětinu jeho nabídky.
0: Velké jméno, velký risk. Ferrari udělalo svůj první elektromobil a za jeho vzhled sklízí dost kritiky. Co lidem vadí a proč se ve spojení s Ferrari teď mluví i o firmě Apple a Číňanech? Na to všechno se ptám Františka Dvořáka, automobilového novináře z webu iDnes.cz. Dnes je středa 3. června. Ahoj Františku, díky, že jsi dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
7: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Elektrické Ferrari, které teda úplně nevypadá jako Ferrari, jmenuje se Luce, světlo, ale řekl bych, že úplně nezazářilo. V těch posledních dnech pastelově modrá barva, krátký čumák, minimum těch klasických sportovních rysů, na které jsme u Ferrari zvyklí, taky 5 sedaček, to je premiéra u Ferrari.
7: Určitě.
0: Kolik vtipů si viděl na tohle auto v posledních dnech, protože na sociálních sítích se to jim jenom hemží.
7: No, bezpočet a stále přibývají, ale já bych neřekl, že to auto nevyvolalo emoce nebo nebylo úspěšné. Ono je super úspěšné v tom, jak se o něm všude mluví. Já myslím, že za posledních 10-15 let nespomeneme auto, které by vyvolalo tolik reakcí, tolik emocí a ví o něm celý svět, to se naposledy podařilo Elonu Muskovi se Cybertruckem. Opět je to dost nekonvenční auto, které prostě vyvolává emoce a každý na ně má názor.
0: Jo, no určitě, ne. Já si myslím, že naopak vyvolalo spoustu emocí. Ferrari říká, že kritika ta je součástí procesu. To je taková hezká marketingová floskule, bych tak skoro řekl, ale do Ferrari se hele pustili. Bývalý šéf automobilky. Má to za zradu značky. Italský vicepremiér Matteo Salvini, tomu se auto nepozdává. Ptá se, co by na to asi řekl Enzo, totiž teda zakladatel Enzo Ferrari.
8: Vypadá to jako všechno možné, jenom ne jako auto s logem vzpínajícího se koně.
0: Jak velké je to v Itálii téma?
7: No tak já bych řekl, že každý Ital samozřejmě se cítí být odborníkem na Ferrari, ale ano, určitě to je téma. Na druhou stranu, oni všichni kritizují v podstatě jenom ten vzhled, když se to tak vezme. To, že je to elektrické auto, se vědělo už strašně dlouho dopředu, bylo to rozhodnuto někdy kolem roku 2020, s tím, že teda už i předtím tam

0: ti jedno, kolik těch aut prodají.
1: Jak to?
0: Protože jich obecně Ferrari vyrábí tak málo aut, že když prostě jednoho modelu nevyrobí tolik, tak to vykryjí nějakým jiným modelem a outsourcují toho velice málo. Dali tomu obrovskou cenovku. Je to nejdražší sériové Ferrari vlastně všech dob.
1: 13 milionů korun v přepočtu.
0: Přesně tak, CCA. Ale to je základní cena, takže z příplatky myslím, že na 18 se dostane úplně každý bez problému. Takže oni hrají na to, že se o tom autu bude mluvit a možná může být jakýsi reputační problém, že to nebude vyprodané, protože řekněme, že Ferrari vždycky jsou všechna vyprodaná. Jak říkal Enzo Ferrari, vždycky musíte vyrobit o jedno auto méně, než kolik jich potřebuje trh. Takže v tomto případě je to trošku otazník, ale řekl bych, že jim na druhou stranu může být opravdu jedno, kolik jich prodají.
1: Koho napadlo, že něco takového je dobrý nápad? Ty už jsi zmínil šéfa automobilky Vignu, tak to je jeho nápad, Luče?
0: To je velká otázka. Vzhledem k tomu, že to auto prezentoval při té premiéře sám John Elkann, což je prezident Ferrari, je to předseda toho investičního fondu Exor, který je většinovým vlastníkem Ferrari, tak bych trošku typoval, že to bude i na jeho podnět, nebo že to bude jeho dítě v tomto ohledu.
1: A taky na tom představení byl už tebou zmíněný Benedetto Vigna, CEO, dával rozhovor CNBC. A říkal, že startuje nová éra. A taky zmiňoval, že nové technologie si hold vyžádají nový design.
0: Mě by zajímalo, jestli někdy sám Flavio Manzoni, šéf designér Ferrari, řekne pravdu nebo řekne naplno, jak moc se ho dotklo to, že to auto nedizajnoval on a že to prostě svěřili nějaké externí kanceláři designérské. Pro kontext je to design studio LaFrom Johnnyho Iva, což je bývalý šéf designer a viceprezident pro design firmy Apple a on stojí vlastně za celým tím designerským konceptem Apple, takže já si tak trošku myslím, že oni se chtěli svést na tom, že Johnny Ive je ochoten nadizajnovat auto, podepsat se pod to před publikem, před celým světem a vytvořit jakýsi Apple Car. Nebo
1: Který nakonec nebyl, že? On byl v plánu a nebyl.
0: Přesně tak, ale když se podíváme na některé spekulace, jak by to auto tehdy mohlo vypadat, co tak prosakovali ven, tak některá z těch malůvek je velmi podobná tady tomu autu.
1: Takže Ferrari Apple Car.
0: Takže Ferrari Apple Car, myslím si, že trošičku hrají na to, což zase v dnešní době se to nenosí. Že tady těch motivů, jak moc jiné je to nejenom po designové stránce, ale vůbec celým tím kontextem, tak to nemá v dnešním autoprůmyslu obdoby. Takže čí je to dítě? No já bych řekl, že Johna Elkana a Benedetta Vigny asi pravděpodobně, a na druhou stranu musela to být obrovská odvaha, museli opravdu dát hlavu na špalek o ohledu, že se to podaří dotáhnout do konce ten projekt. No a ohlas publika, ten byl vlastně Ferrari vždycky jedno trošku.
1: Jo, tak je to bouřlivý ohlas a hlavně Ferrari, dobře, tak jedno jim může být, kolik prodají aut, jedno jim je možná ta šoková reakce, ale jedno jim asi úplně není, že během pár hodin se jim propadly akcie o 8% po tom odhalení, zatím se teda jim nedaří úplně vyšplhat zpět, byť jdou nahoru. Za poslední rok spadly o skoro o třetinu. Tak
0: ale
1: to je
0: tady
1: přece
0: vidíme,
1: zásah.
0: No samozřejmě ono možná, když se podívám na ten dlouhodobý horizont, tak je to ještě víc, ale tak v tom případě to teda není vina toho Luče. Ten jednorázový propad, ten první den po té premiéře, tak ten by se dal připsat šokům těch akciových trhů a řekněme těch akcionářů, kteří si ty Ferrari kupují, ale ten propad ceny je dlouhodobý trend, tak to bych asi neřekl, že by se to mělo všechno dát jenom jako.
1: A ten propad teda nejde na vrub elektromobilitě a tomu, že i tyhle ty super luxusní automobilky vyrábějící super rychlá, super moderní auta přemýšlí nad tím, že by měly dělat elektrifikovaná a elektrická auta. Třeba Lamborghini plány na elektrické auto schodilo ze stolu.
2: Při sledování trhu jsme zjistili, že trend v zájmu o elektromobily u naší cílové skupiny zákazníků nestoupá a proto jsme se rozhodli upustit od čistě elektrického vozu a přejít na plug-in hybrid.
1: Ferrari to dotáhlo do konce.
0: Matej Rimac řekl, vlastně ten nebyl schopný rozprodat těch svých 1000 aut toho svého supersportu Rimac.
1: Ano, ano.
0: A sám řekl, že v této kategorii to publikum úplně není zvědavé na elektromobily. když to řeknu trošku neomaleně. Jenomže Ferrari se na tu cestu dalo asi před 5 lety a vy už tam musíte dojít. Když už to auto jednou vyvíjíte a nechcete odepsat obrovské peníze, tak prostě potřebovali dojít do konce. Lamborghini

0: Samozřejmě odpískalo třeba ten projekt elektrického Lanzadoru, nebo jak se měl jmenovat.
1: A tam je
0: auto.
1: Zajímavé ještě to, že vlastně Lamborghini, tak v tom jsou součástky z Audi, což je součást koncernu Volkswagen. Volkswagen tlačí elektromobilitu a teďka Lamborghini po rocích letech vývoje řekne, ne, my to nakonec neuděláme.
0: Myslím si, že management Lamborghini trošku využil toho, že to zase s tou elektromobilizací koncernu Volkswagen a vůbec všeho není taková sláva. A vzhledem k tomu, že Lamborghini je formálně vlastněné značkou Audi, která je jednou z, řekněme, nejnemocnějších značek celého koncernu Volkswagen, tak myslím si, že využili situace a když jim to přestalo vycházet, tak se podařilo dosáhnout toho, že jim bylo schváleno to, že ten projekt odpískají. Hmm. Že se prostě ty peníze radši odepíšou. Ferrari v trošku jiné pozici. Ono je tak jako vydělené. On vlastně nepatří už dneska ke koncernu Stellantis, nepatří k Fiatu, k ničemu. Má stejného vlastníka, ale hraje samo za sebe. A zase je to o tom, že je to Ferrari. To si může dovolit v podstatě cokoliv. Hmm. Přece jenom stojí někde jinde, než to Lamborghini je. O kousíček výš ve vnímání publika i cenami a je vedle vlastně autoprůmyslu. To bylo hrozně zajímavé vlastně, kdy Benedetto Vigna při představení toho auta sám řekl, že my nejsme technologickou firmou, my jsme luxusní firmou, my jsme značkou, která se pohybuje ve světě luxusu. Hmm. On už se úplně přestal mluvit o tom, že to je automobilka. Což jenom pro kontext, na to samé, když jsme se ptali zástupce Rolls-Royce, člena představenstva značky Rolls-Royce, který byl v Praze, tak on řekl to samé. Ano, my jsme za posledních 5-7 let jsme se posunuli do světa luxusních značek.
1: Hmm. Rolls-Royce má taky svůj vlastní elektromobil, teda už pár
0: přesně
1: let.
0: Přesně tak, Rolls-Royce má svůj vlastní model, je to velké kupé Spectre a u něj ten vývoj prodejů byl velmi podobný jako u všech ostatních elektromobilů. První vzednutí zájmu, potom ještě nějaký doběh a teď to vypadá na pokles. Jo. To samé se stalo u Porsche Taycan, to je úplně nejilustrativnější příklad všeho.
1: A to je taky důvod možná, proč Ferrari, když vidí tyhle ty výsledky u konkurence, tak proč trošku couvá z těch vlastních plánů na elektrifikaci vlastního portfolia, protože Ferrari chce, aby do roku 2030 byla pětina jeho produkce elektrická, ale původně to mělo být až 40%.
2: S ohledem na potřeby zákazníků, aktuální tržní podmínky a očekávaný vývoj trhu, Ferrari předpokládá, že v roce 2030 budou sportovní vozy značky zhruba ze 40% poháněny spalovacími motory, ze 40% hybridně a z 20% čistě elektricky.
1: Tak co u vás asi, ne?
0: Přesně tak, přesně tak. Ten vývoj je v posledních ne letech, ale spíš tak kvartálech jednoznačný a v tom luxusním segmentu těch superdrahých aut opravdu je vidět, že ten odklon od elektrifikace je jednoznačný. Na druhou stranu, já si u toho čísla, které jsi zmiňoval, nejsem úplně jistý, jestli to jsou čistě elektrické auta nebo elektrifikovaná, protože vlastně dnes většina produkce, část produkce Ferrari je hybridizovaná, má nějakou formu částečné elektrifikace v tom pohonu a za to se dá schovat ledacos.
1: Tak, já si myslím, že to jsou čistě elektrická, ale zároveň máš pravdu, protože třeba Lamborghini, když ustoupilo od toho čistě elektrického auta, tak se ale rozhodlo dál podporovat hybridy, že? To je ale zajímavé vlastně říct, že tenhle ten typ automobilek ustupuje od těch svých plánů, když naopak ty podmínky, jsou to pořád evropské automobilky, o kterých se tady bavíme, tak přeci jenom v Evropské unii budou platit čím dál větší a silnější pravidla týkající se emisí nejenom oxidu uhličitého, tak přeci jenom nějakým způsobem k tomu asi dojít budou muset, ne? Aby neplatili ty horentní pokuty, které teď jsou kolik. Na jeden gram navíc platíš 95 €. Na auto,
0: ano,
1: teda, na auto.
0: Ale opět je třeba si to zadat do toho kontextu, kde se ty značky pohybují. Ferrari má jako hlavní trh Ameriku. Spousta aut se prodá na Blízkém východě. Evropa je pro ně samozřejmě důležitá stále. Oni budou stále říkat, že to je pro ně důležitý trh, protože je domácí. Ale vzhledem k objemu té produkce je tak trošku opět jedno, jestli ty pokuty budou platit nebo ne, protože na ně vždycky budou mít. My jsme viděli, že marže Ferrari za uplynulý rok je 29%. Hmm. Takže tam se ty peníze na to najdou. Samozřejmě nikdo nechce platit tu pokutu. Takže se ve světě těch normálních značek, který je opravdu hodně daleko od toho, kde se pohybuje Ferrari a ten zmíněný Rolls-Royce třeba, tak ty normální značky opravdu bojují o každý gram a každé euro. U těch super luxusních a super drahých značek je to trošku jiná liga a já si myslím, že kdyby to nebylo tak trošku zakázané, tak by rádi do ceníku napsali nebo do té částky psali, jaká část té ceny
1: jde na tu pokutu.
0: Jde na tu pokutu.
1: No protože do roku 2035 nebo potom mají vlastně produkovat automobilky flotily aut, které nebudou mít žádné emise oxidu uhličitého. Od roku 2030 to má být 50 gramů, tam to snižování prostě je nějak naprogramované do těch příštích let a asi se tomu budou muset přizpůsobovat. Taky elektrických aut se prodává v Evropě čím dál víc. Už jsme na nějaké pětině.
0: 15-19% za uplynulý rok a kvartál, no. Když to řeknu v tomto pořadí. Já bych zase možná byl trochu optimističtější nebo pesimističtější, to záleží na tom, z jaké strany se na to koukáme, jestli ty limity pro ten rok 2030 a 2035 opravdu zůstanou v platnosti, protože se stále ještě mluví o přehodnocení, to rozpočítávání těch emisí na jeden rok se posunulo teďka teda na 3 roky, autoprůmysl teď už přišel po prvním roce teda toho 3letého moratoria, že by to, se to mělo posunout na 5 let. A v uplynulém týdnu jsme slyšeli vtipnou zprávu o tom, že eurokomisaři nebo europarlament je zděšen tím, že jejich elektromobily služební nedojedou ze Štrasburku do Bruselu, nebo že ta cesta trvá 7 hodin, že to je odysea na hrozně dlouho s nabíjením. Takže možná si uvědomili, co si vlastně vymysleli v Bruselu, takže se možná změní ta pravidla. A ano, autoprůmysl stále mluví o tom, že potřebuje pracovat s jakousi stabilitou, s dlouhodobým plánováním. Na druhou stranu už i ty evropské tradiční automobilky se dost přizpůsobili tomu tempu rychlé doby dnešní, takže dokáží auto vyvinout rychle a dokáží rychle měnit plány a vidíme i v posledních týdnech po představách plánů do budoucna automobilek, že si tam nechávají otevřená vrátka a že hodně mění vlastně tu strategii. Odklání se od elektrifikace, typicky Honda třeba. Ta úplně odpískala celou vlastně svoji elektromobilní větev, dá se říct jednu. Na poslední chvíli zrušila několik modelů, Stellantis přiznal, kolik miliard odepsal za elektrifikaci, takže já si myslím, že když bude potřeba, tak velmi rádi změní ty plány.
1: Klimatická politika je teď neúprosná, Euro 7 přijde na konci letošního roku a příští rok bude taky nabíhat do toho ETS 2, emisní povolenky, o tom jsme ve Vinohradské 12 už taky několikrát mluvili a do toho ještě jedna výzva, o které jsme se tu ještě nezmínili, ale je důležitá a to jsou automobily, elektrické automobily z Číny. Čína je, pokud se nemýlím, nadále jedničkou na trhu s elektrickými auty.
0: Určitě stále jest, je to největší výrobce, prodejce,
1: distributor, exportér.
0: A tak podobně.
1: A dováží ta elektrická auta do Evropy? Zaplavuje jimi Evropu? Částečně ne?
0: Spíš než těch elektrických aut, že sem putuje víc těch spalovacích, nebo těch klasických. Obecně, já bych to spíš zvětšil tu optiku na obecně čínský autoprůmysl. Čínské auta obecně, než jenom čínské elektromobily. To je obrovské téma pro celou Evropu, pro všechny evropské automobilky a je to věc, se kterou se budou muset poprat co nejdříve a vlastně nikdo si s tím moc neví rady. Čínský autoprůmysl obecně trpí dnes nadprodukcí v podstatě. Poté, co čínská vláda zrušila všechny možné podpory na výrobu elektroaut, tak ty automobilky potřebují ty auta někde udat. Mají nastavené plány, mají nastavené plány dodávek, prodejů, výroby a tak podobně. Tam jsou velmi rychlí a velmi flexibilní, dokážou auto vyvinout v podstatě za rok. Na druhou stranu musí taky někde prodat. A otázka je vlastně, jak se s tím ten evropský trh porovná. Stanovali jsme si tady nějaká dovozní clana na v Číně vyrobené elektromobily, protože se to netýká jenom čínských automobilek, ale i ostatních značek, které vyrábí v Číně. Takže sem jezdí mimo těch čínských značek třeba také Tesly z Číny, MINI elektrické Volva. Se vyrábí z Číny, Volvo a tak podobně. Na druhou stranu jsou některé značky, které jsou úspěšné, jsou některé značky, které jsou velmi ambiciozní, ale zatím toho úspěchu nedosáhly. A vidíme naopak ještě jednu věc, že se sem ty automobilky tlačí s tím, že tady chtějí vyrábět. Obrovským tématem posledních týdnů je to, že ty nevyužité kapacity evropských automobilek Stellantisu a Volkswagenu, že oni mají zájem BYD, nejambicioznější asi, čínská automobilka specializovaná na elektromobily, už dnes největší výrobce elektroaut na světě, za loňský rok porazili Teslu. ale těch značek je mnohem víc a naopak všichni kapitáni autoprůmyslu evropští říkají, že v Evropě se víc než těch 16 milionů aut ročně neprodá. Že ten trh prostě nebude narůstat už. A bude se teď bojovat o to, jak se přerozdělí ty kvóty mezi sebou, nebo jak si ty automobilky rozkouskují ten koláč. Růstový potenciál vidí někde v Africe a v Indii, ale o tom se mluví už asi 20 let a stále tam ten třesk jaksi nenastal. Ale opět, Evropa má nastavené ten objem výroby v těch svých fabrikách na nějaký objem. Číňani za posledních pár let postavili obrovské továrny na auta, no a teď se to musí někde udat. Takže možná se schvíluje k obrovské mele v Evropě, ale otázka je, jak na to budou reagovat zákazníci.
1: A to je otázka, na kterou se chci zeptat, protože třeba Ferrari v tomhletom taky musí vidět ohrožení, ne? BYD, tebou zmíněná automobilka, vyrábí třeba model Yangquan, to je taky supersport, tak neohrožuje to Ferrari právě i v očích zákazníků, kteří by si mohli říct, tak proč bych si kupoval tak drahé Ferrari, když velmi pěkný Yangquan, který tady Číňané taky udělají mi elektricky a bude,
0: tak,
1: bude jezdit
0: hezky, proč bych
1: si ho nepořídil. Zrovna v případě
0: toho Ferrari je to o tom, že vy chcete Ferrari. Vy opravdu chcete to auto z Maranella s tím koníkem ve znaku.
1: Dobře, ale dostanete Luce, což nevypadá úplně jako Ferrari, tak proč bych si nekoupil Yangquan?
0: Ale stále se to jmenuje Ferrari a stále na tom ty znaky jsou.
1: Jmenuje se, no.
0: Čínská elektroauta ohromují svými parametry, ale stále jim asi chybí ta historie, ten punc té výjimečnosti. Yangquan si půjde koupit ten mladý, progresivní čínský influencer, když budu trošku uštěpačný, který je hrdý na to, že si kupuje domácí výrobek. Pro Číňana je ten Yangquan to Ferrari jeho, to je to čínské Ferrari. A ještě další parametr do toho vstupuje, že ten čínský zákazník je úplně jiný než ten evropský. Evropský řidič je nejrychlejší, nejlepší a nejnáročnější. Kdekoliv v Ázii jsou řidiči úplně jiní. Tam jde o to, aby se to auto pohybovalo. Oni si kupují mobilitu, oni si nekupují auto, oni si kupují mobilitu. Takže ta mentalita je úplně jiná. A opět, Číňani se obhání obrovskými čísly. Najdeme spoustu aut, které jsou výkonnější než Ferrari Luce. To má jenom 1050 koní nebo kolik. Tam jde o to další ladění, o ty další schopnosti, další kvality.
1: A ta auto tradici,
0: a životnost, řekněme, a tu tradici. Tady se opravdu u Ferrari, stejně jako u všech ostatních luxusních značek, jak říkají, že jsou ze světa luxusu, tak si kupujete tu značku, nekupujete si jenom ten výrobek, kupujete si ten příběh zatím.
1: Příběh, který pak sdílíte třeba se závodníky Formule 1, Leclerkem a Hamiltonem, kteří se v Luce už projeli. A je 100% už jasné, že teda Luce se bude vyrábět tak, jak jsme ho teď viděli?
0: Určitě.
1: Někdy na podzim mají dorazit první kusy, nebo kdy to je?
0: Někdy na podzim, ty auta už jezdí.
1: A chápu správně tedy, že necítíš ani ohrožení z Číny, že to je tak trochu šok možná pro ty tradiční zákazníky, ale že to je vlastně celkem úspěch pro Ferrari, i když se teda ty akcie částečně propadly, protože si to koupí lidé, kteří chtějí Ferrari, protože prostě tam je ten znak.
0: Přesně tak, a to je obrovské téma. Jestli ta automobilka obecně je výrobcem automobilů, řekněme storýrenská firma, anebo jestli je to firma na finančním trhu, řekněme.
1: Musí přece vydělávat.
0: Musí přece vydělávat, ale já v tomto vnímám teda velký posun za ty poslední dekády, kdy ty automobilky opravdu byly firmy, které chtěly poskytnout mobilitu. Oni chtěli vyrábět ty auta a ten zisk se s tím nesl tak nějak samo sebou. Ale dnes je to vlastně jediné hledisko, které se zmiňuje.
1: Ferrari odložilo plány na druhý elektrický model minimálně na rok 2028.
0: Ono od toho odstoupilo už asi před rokem a půl. Ono už před delší dobou odpískalo ten projekt toho menšího elektromobilu.
1: Se jenom tak závěrem zeptám, jestli skutečně si myslíš, že Luce může být úspěchem, když už teďka Ferrari couvne od dalších plánů.
0: Já si myslím, že to dopadne tak, že vlastně Luce bude takým symbolem odvahy toho kupce, že s něčím takovým se bude chtít ukázat na veřejnosti. A teďka to nemyslím zle. Prostě auto, o kterém se všude mluví a o kterém si část publika myslí, že je opravdu nepovedené co do vzhledu, tak to bude chtít velkou odvahu.
1: Už v něm seděl i papež mimochodem, fotili se s ním hvězdy F1, tak uvidíme, jaký bude mít úspěch. Františku, díky, že jsi dorazil.
0: Děkuji za pozvání, mějte se krásně.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Zpravodajský podcast Českého rozhlasu dneska navštívil František Dvořák, který vede rubriku Auto na webu iDnes.cz. A má otázka, ta byla v zásadě jednoduchá, tedy proč Ferrari dělá elektrické auto? Můj rozhlas, to je naše rozhlasová aplikace, ve které nás můžete poslouchat každý všední den, pokud máte v uších sluchátka a v ruce mobil. Jinak samozřejmě nás naladíte ve vysílání, na Radiožurnálu, ale i na Českém rozhlase Plus. Naslyšenou zítra.

0: Yeah.
1: Osobnosti Česka.
2: Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním milým hostem je Petr Neužil. Dobrý den.
3: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
2: Petr Neužil je známý český kardiolog, primář kardiologického oddělení v nemocnici Na Homolce. Specializuje se na katetrizační léčbu srdečních arytmií. V roce 2007 založil první robotické katetrizační pracoviště v České republice. Patří mezi průkopníky moderní kardiologie. Jeho tým dosáhl několika světových prvenství. Například, když tak mě, Petře, prosím vás, opravte. Laserové ablace, fibrilace síní, implantace bezdrátového intrakardiálního kardiostimulátoru.
3: To jde.
2: Můžu vás poprosit, jestli byste tady ty dva zákroky nebo ta prvenství nějak přiblížil laicky?
3: Jasně, za prvé, ono se to hodně v těch médiích opakuje, to robotizační pracoviště, upozorňuje to katetrizační robotické pracoviště, nikoli v chirurgické, protože chirurgie dneska v chirurgii dominuje robot, jmenuje se to Da Vinci, tak to pořád jako jede, jo. Ale ty katetrizační intervence roboticky asistované jsou mrtvé. Takže my jsme to založili, abychom to po asi 15 letech zrušili. Jo. Takže jeden ten stroj, to magnetický systém navigace katetru, tak je dokonce v depozitu Technického muzea. Jeden je někde na experimentální laboratoři, kterou máme na Albertově, a druhý jako magnetický systém stojí přímo na trávníku u naší dolní spodní vrátnice nemocnice. Takže jsme s to udělali jako piece of art. Jo. Ale abych byl seriózní, tak ono, ty katetrizační intervence arytmií udělali velký skok, nikoli v nějakými těmi termickými energiemi, ale především v roce 2017 se nám povedlo udělat takovou velkou invenci, že jsme nahradili termickou lézium a teplotní aktivaci, kdy jsme ty buňky pálili horkem nebo jsme je mrazili, tak jsme vlastně použili poprvé vůbec na světě takzvaný puls. Je to vlastně aplikace pulzního pole, je to taková vysokovoltážová vlna, která vlastně naruší integritu ty buňky, vlastně celistvost membrány a vlastně ji ničí jiným způsobem. Tak to byla hodně velká invence a u těch bezdrátových stimulátorů to neskončilo. V tom roce 2012, kdy jsme udělali první vůbec celosvětově implantaci toho bezdrátového stimulátoru do pravé komory, teď se nám povedlo, vlastně a referovali jsme to v Chicagu před asi 3 týdny na konferenci, první taková fyziologická stimulace tím Lidl stimulátorem do takzvaného převodního aparátu, a to nemá cenu vysvětlovat, protože to bych tady byl zase tak 2 hodiny a ještě byste tomu stejně nerozuměli.
2: Rozumím, a já se ještě zeptám jenom, abych to správně pochopil. Vy zavedete teda, protože jsou podle mě i lidi, kteří neví, co vlastně ta katetrizace jako je. Jasně. Vy zavedete tříslem.
3: Oskar, je spousta katetrizací. Jo. Všechno, kde zavádíte do nějakého cévního systému nebo do jakéhokoliv jako do těla, zavádíte hadičky, cévky, dráty, tomu se říká katetrizace. Jo? Takže katetrizací už je třeba běžná věc, která se používá na jakékoliv jednotce intenzivní péče, kde se zavede třeba do vnitřní krční žíly cévka, kterou se provádí nutrice, má výživa. Jo? Nebo se tím zavádí dočasná kardiostimulace. Nebo se třeba používá angiografických cévek k znázornění, kontrastnímu znázornění všech možných cévních systémů. A to třeba na srdci, nohou, ledvin nebo krku. Nebo se třeba provádí hezká katetrizace, kdy se dělá u pacientů, kteří mají akutní mozkovou mrtvici, akutní mozkovou příhodu, tak se třeba dělá speciální taková retrakce, stažení těch embolizovaných hmot z toho mozku. Takže těch katetrizací je mnoho. Mm-hmm. Ale ta naše katetrizace, kterou já se zabývám, je katetrizace, která je zaměřená na odstranění srdečních arytmií. A to spočívá v tom, že musím z nějakých cévních přístupů, ale obvykle to děláme z třísel, máme levé, pravé tříslo, máme tam žíle, máme tam tepny a my zavádíme 2, 3, 4 katetry do různých oddílů srdce, máme pravou levou komoru, máme pravou levou síň a podle toho, jaká ta arytmie je, o jakou arytmie se jedná, tak takovou arytmii potom řešíme a takový potom katetry musíme strčit. Jo? Takže to je hodně velké spektrum těch katetrizací a my se zabýváme hlavně tou intervencí těch srdečních arytmí.
2: Rozumím. A vy v tom srdci, zase si to, musím si to nějak představit, tam vlastně elektrickým výbojem...
3: Není to elektrický výboj, je to ten puls. Jo?
2: Je to puls.
3: Ale je to pravda, jste trošku blízko, protože vlastně my jsme tu tepelnou energii, která vlastně laser vytváří teplo, radiofrekvenční proud vytváří teplo, ultrazvuk vytváří teplo. Takže dokonce se použili mikrovlny, jo, jako mikrovlnku, tak jsme tam dávali mikrovlnné pulzy a to vytváří tepelný efekt a vy vlastně tu buňku zničíte tak asi jako kdyby se si udělal vajíčka na pánvi, jo, uděláte volský oka. Na druhou stranu ten efekt toho pálení nebo toho mražení, protože jsme používali i kryo, to znamená mražení těch buněk, tak ten efekt nebyl dostatečný a nebyl predikovatelný, nebyl jakoby odhadnutelný. A my jsme vlastně se dostali k nějakému našemu kamarádovi, který modifikoval pulzy defibrilátoru. Jo? Každý známe defibrilátor, známe ty automatické defibrilátory, z letiš a z nádraží. Dokonce jsme tady v Karlíně měli jednoho pacienta, kterého zachránili policajti, policie České republiky. Někdy asi před 2 rokama se povedlo tady vlastně na té ulici Křižíkově zachránit pacienta, který spadnul, že automatický defibrilátor. A ten puls toho defibrilátoru má milisekundy. A ten kolega si hrál s těma milisekundama. On to zkrátil ty milisekundy na mikrosekundy. A do toho pulzu narval nikoliv třeba 200 voltů, 800 voltů, ale 2000 voltů a víc. A tím způsobí, že vlastně my neškvaříme tu buňku, protože tam není tolik tepelný efekt, ale ten puls vlastně zničí membránu, obal té srdeční buňky a vlastně ta buňka rozplyne. Je to asi něco podobného, jako kdybyste místo toho vajíčka, který dáte na ten pánev, to vajíčko vzali i v té skořápce, tou skořápkou udělal mikrodírky, jako velikonoční vajíčko, že udělal tam mikrodírky a ono to vajíčko, ta syrová hmota vyteče. Je to úplně, a ta buňka taky takhle vyteče. Takže to jsme zavedli v roce 2017 a to je celosvětová revoluce v rámci té léčby srdečních arytmí.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
0: Pražský update, to nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je kardiolog Petr Neužil. Mně se strašně líbí, s jakou vervou a vášní o té vaší tematice, o tom srdci mluvíte.
2: Já mluvím o jiných věcech s vášní.
1: Zase laicky pro naše posluchače, ale i pro mě, no. Protože mě to zajímá, že těžko si to člověk jako představí. Tak co je vlastně ta srdeční arytmie? Srdce bije v nějakém tempu.
2: Jasně.
1: A když začne být arytmicky, tak bije mimo ten rytmus.
2: Jasně. Tak to je to logické, já vlastně jsem se to jako řekl. Já vlastně nemusím nic dodávat, protože to je pravda. Jo?
1: No jasně.
2: To, co jste řekl, je pravda. Ale proč se to děje, je prostě složité. Protože srdce je plné svalových buněk. A jak jsem řekl, tak jsou to 4 oddíly. Jo? Jsou to síně, levá, pravá a pak komory, levá, pravá. A to srdce má svůj automatický systém nebo autonomní nezávislý systém tvorby impulzu. Jo. Má tam zhluk buněk, říkáme tomu sinusový uzel, a ten zhluk buněk je to lokalizované v horní části pravé síně a z tohoto hnízda těch buněk, které se umí aktivovat elektricky, vychází ten impuls. Mm. Takže to, že nám srdce bije pravidelně, to způsobuje ten uzlík. A z toho uzlíku se ty impulzy dostávají do dalších částí srdce převodním aparátem. Jo? Říkáme tomu převodní aparát. Jsou to vlákna, která vlastně jsou něco mezi nervovými vlákny a svalovými vlákny. Původně to byla svalová vlákna, která jako trošku zdegenerovala a stala se vodivým převodním systémem. Takže oni jsou uspůsobeny tím tou filogenetickým vývojem nás jako lidí, tak jsou vytvořeny podmínky k tomu, aby šikovně vedly ty impulzy, aby ty síně se stahovaly dřív než ty komory, aby potom v těch komorách se třeba pravá a levá síň stáhly v koordinaci taky. To dneska využíváme taky k léčbě, abychom třeba u pacientů, kteří mají srdeční selhání, tak my takzvaně synchronizujeme elektricky stah těch komor, protože oni jsou rozhozeni tím, že mají to selhání. Takže samozřejmě ten impuls má svoje teda cesty a ty arytmie mohou vznikat několikým způsobem. Buď ten uzel se zblázní a vysílá nějaké impulzy navíc, nebo se zblázní některé buňky toho systému a vytváří buď okruhy, krouživý pohyb, jako když se pes točí za ocasem, tomu říkáme reentry typ tachykardie, anebo potom ty impulzy jsou z jednotlivých míst toho srdce. Buď jsou se síní, z pravé levé síně opět, anebo jsou z komor, pravé levé komory. A potom máme specificky komorové arytmie, které jsou způsobeny buď akutním infarktem myokardu, nebo léčbou, anebo vlastně hojením toho akutního infarktu myokardu. Takže máme buď fibrilaci komor, to jsou ty smrtící arytmie, ten člověk spadne někde na ulici, že jo, pak ho zachraňujeme tím defibrilátorem. Že jo. A to bývá velmi často v průběhu akutního uzávěru té koronární měči, té tepny, tedy tím pádem akutního infarktu myokardu. Když ten infarkt se blbě zhojí, tak v levý pravý komoře, nejvíc se to zasahuje pravou a levou komoru, tak v té levé komoře se vytvoří jizvy.
1: Ježiš, to je.
2: Ta jizva, ten infarkt, to nekrotické postižené ložisko, se neumí vrátit zpátky do svalu, jo? Ale zhojí se jizvou. A ty svalová vlákna, ta svalová vlákna se prostou těmi vazivovými můstky a vytvoří se tam potenciál pro okruhy. A opět máme ty okruhy, jsem to říkal, reentry, tachykardie. Takže komorová tachykardie vznikne typicky u pacienta, který má špatně odlečený infarkt myokardu, má dysfunkci levé komory, špatnou funkci levé komory a vlastně ten reentry okruh vytvoří takovou monomorfní komorovou tachykardii, kterou umíme my řešit tím, že vlastně tomu člověku implantujeme automatický defibrilátor, znamená implantabilní defibrilátor, který vlastně umí detekovat automaticky, funguje, to znamená detekuje tu arytmii, umí jakoby rozpoznat a pak, když teda ví, že běží, tak vydá výboj. Takže se to neděje tou externí cestou toho nějakého přístroje, který někde visí na nádraží, ale ten člověk to má implantováno přímo v srdci. Je to velmi efektivní léčba. Je potřeba akorát velmi dobře diskriminovat, který ten pacient to má dostat.
1: A ta baterie je kde přímo?
2: Ten baterie je přímo v tom stroji, takže vlastně to vypadá tak, že je nějaká krabička,
1: ano,
2: která je hermeticky uzavřená. Ta krabička obsahuje baterii, obsahuje elektrický obvod.
1: Co znamená, že je hermeticky uzavřená?
2: Hermeticky, že tam nedostane voda.
1: Jo, takhle.
2: Že jako by se dostaly vodní částice, to znamená páry, nebo tekutiny, tělní tekutiny, tak samozřejmě dojde ke zkratu, dojde k dysfunkci toho stroje a ten vývoj vůbec toho stimulátoru a defibrilátoru vlastně se potýkal třeba v 60. 70. letech právě s tou problematikou, jak to zavřít, jak to uzavřít. Celý ten cirkus, který tam musíte, protože ta elektronika nesmí nastydnout, nesmí se zvlhčit a nesmí se zkratovat ta baterka. Ale u toho defibrilátoru, kromě baterky, je tam ještě důležitá jedna součást, a to je kondenzátor. Znamená, že z ty baterky se musí nakondenzovat velké množství energie, který potom umí udat ten velký výboj.
1: Mm-hmm. A jak vypadá váš běžný pracovní den?
2: Bláznivě.
1: No můžete ho nějak od rána popsat tak jako od rána, v bodech?
2: Musím se vstát, musím se přivítit, já bych nejradši nevstával, ale když stávám tak jako ve 6:30. Pak jako v práci jsem v 7. Už tam jako otravu s něčím, už jim tam převodávám programy, protože zjistím, že třeba oni toho pacienta naváží na 8. A dneska jsem třeba posunul jedno poměrně významného pacienta, jsem si posunul na, já nevím, třeba 7:30, místo na 9,
1: a koho můžete prozradit, nemůžete.
2: Ne, to
1: lékařské tajemství.
2: Ne, nebudu. To je zbytečný, ale to by ani nebylo zajímavé. Ale důležitý je, že prostě já mám vztah k tomu, aby ten den byl produktivní. Já mám vůbec rád věci, které jsou jako nějaký smysl. Jo, když jako, já nemám rád neproduktivní lidi, který nemá žádnou produkci, já nemám rád věci, které jsou useless, prostě které jsou k prdu, tak prostě když tam strašej, tak je vyhodím, nebo prostě nemám to rád, anebo je dám do muzea, ať jsou v muzeu radši, než aby někde vadili, ale já mám rád ty věci, které jako fungují, aby ty lidi fungovaly, aby ty věci fungovaly. To jako k tomu mám. Třeba ve státech, když jsem jezdil hodně na ty stáže, jsem měl takový fellowship výzkumný na Harvardu, Bostonu v 90. letech, no koncem 90. let, a musím teda říct, že tam opravdu to není tak jako hýření. Oni mají prachy, ale prostě když dokud to funguje, tak to mají starý. Jo? A oni to vyměňují, a když to teda vyměňují a potřebují něco potom novýho, fest jako dobrý, co je posune, tak do toho vrazí strašní peníze. Tak to si myslím, že jsem si jako odnes té Ameriky, že jako opravdu si myslím, že potřeba si se cílit na ten progres, na ten vývoj, jo? Na tu dopřednost. Jo? A dokud budeme zachovat principy, ať máme prezidenty takový nebo makový a vlády takový a makový, tak si myslím, dokud budeme fungovat jako liberální, dopředná, jako pracující společnost. Jo. Protože my jsme strašně se odnaučili pracovat. Já to jako hrozně nesnáším. Mě jako hodně trápí dvě věci, jo, v Čechách. Jo. Že jako málo pracujeme a potom, že nejsme na sebe hrdí. Jo. My se zda, můžu to říct?
1: Řekněte,
2: se stala v Chicagu taková, teď jsem měl jakou v Chicagu, měli prostě před těma třema týdnama takovou krásnou konferenci o arytmii. Je to největší arytmická konference na světě, je tam asi zhruba tak 10 000 účastníků a měli jsme takový hezký, takovou hezkou přednášku právě o té bezdrátové stimulaci do toho převodního aparátu. Jo. To jsme od toho utekli, ale to je taková zajímavá jedna z cest. Je to jedna z posledních jako těch mozaik, které chyběly v té bezdrátové stimulaci. Teď už to začínáme umět. A to byla první reference vůbec na světě, jo, světová. Udělá jenom na Homolce, jo, asi 18 pacientů jenom z Homolky. Nikde jinde. A teď jsme o tom měli jako nějakou přednášku. To bylo ráno a pak v poledne jsme měli jinou akci. To bylo hodně společenský, bylo tam asi 600 lidí, kulatý stůl, jaký ty americký, bylo jo, 12 lidí u stolu. A měl jsem na jeden stůl jako z Homolky a z Čech, jako ještě další český doktoři. A měl jsem poslední přednášku, jo. Tak jsem jako byl uvedený tím, co to jako předsedal. A ten, co to předsedal, nějaký amík, jo, říkal, neužil, ale ráno přednášeli tady svoji studii, první na světě, tohle. Bez Homolky by to nebylo možné. vidím tamhle stůl z Homolky, prosím všechny zvednout, ať vám můžeme zatleskat, jo. Takový Hollywood, jako fakt, jako, ještě jsem to nikdy nezažil, jako na žádný jiný akci jsem to nezažil. Fakt to byl scientific, jako, nebyl to žádná public, prostě scientific akce, a on jako, že ať se zvednou. Tak z těch 12 lidí se zvedl jeden. Kluk, který jako doktor, který má 2 metry, ten dělal, že má 20 cm a šel dolů jako pod stůl, aby nebyl vidět. A všichni tleskali. Takže my prostě jsme mistři v tom sebepodceňování, se my prostě se neumíme prodat. Kdyby tam byli Poláci, kdyby tam byli Amíci, kdyby tam byli Italové, tak vylítnou 20 metrů nahoru a jsou hrdí. Že? Takže my tohle to musíme. Tak já jsem si jako řekl, že budu lámat dvě věci. Jo. Že trošku musíme pracovat na tom, abychom byli na sebe hrdí. Protože máme na sebe hrdí. A pak bych chtěl, aby jsme trošku víc pracovali. No.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je kardiolog Petr Neužil.
2: Mluví se o vás jako o lékaři hvězd. Já vím, že vy sám to asi moc rád nemáte, tady to pojmenování.
3: Už vrčím.
2: A už vrčíte. Ale já se přece jenom zeptám, kdo z těch lidí, které jste operoval, nebo se kterými jste takhle jim pomáhal vlastně, kdo vás jako nejvíc inspiroval, kdo vás nejvíc jako natchnul? Byla to třeba Marta Kubišová, nebo byl to třeba...
3: Ale je to strašně, to je nefér jako to říct vůbec, jo. Ta otázka je logická, chápu ji, vnímám ji. Trošku to jako zobecníme, jo. Já mám manželku, máme se rádi, jako hodně bojujeme spolu, vždycky je to takový na ostrý vlže, ale fakt jako jsme, jako fakt jako tým. A ona nesnáší herce, jo. Teda většinou, jo. Ne všechny.
2: Jak to,
3: jako.
2: Proč?
3: No taky, prostě neví, nevím, něco, prostě to tam něco je a prostě ona má ten pocit, že oni mě vysávají a že prostě se věnují tohle. Takže my máme takový korektiv, to mám prostě doma korektiv, což je asi správně a musím říct, že teda začínám na to slyšet víc a víc, ale nicméně, ta otázka bych se vrátil k tomuhle. Myslím si, že je spousta lidí, u kterých byste jako nečekal, že budou jako poslušní, jo? Že budou poslouchat, jo. A že nebudou nafrněný, jo. Někdy jsou fakt nafrněný, jo. Ale to není jenom jako mezi hercema, to není jenom u umělců, to je prostě u politiků, to je u nějakých manažerů, že jo, to je prostě, to je lidská vlastnost. Musím teda říct, že jako jste zmínil Martu, tak abychom měli Martu Kubišovou, tak tu jako miluju a myslím si, že jako je úžasná, proto já jsem to říkal nějakýho slavíka za celou životní práci nebo co. A tak jsem měl tu jako fakt jako čest. Prostě fakt jsem byl nadšenej, že mě oslovil, abych ti to dával. Já jsem říkal, hele, ta si zaslouží 3 ty slavíky, jo. Za to, co odspívala, jako když byla jako v tom laufu v těch 60. letech, za to, jak se chovala po těch 60, prostě jak dostávala do těla, jak prostě byla jako tvrdá a prostě neuhla. To si nikdo nedokáže představit dneska, každý jako si říkáme, jak jsme tohle, ale když by to přišlo, kdyby někdo zakleknul, tak si myslím, že 90% lidí uhne, že jo. Zase stejně úplně jako předtím. Ale ona ve 3. slavíka jsem řekl, ta si zaslouží za to, že je úplně normální. Že je fakt normální ženská. A je to pravda. Jo. Co třeba jako na ní oceňu ještě dalšího je, že ona má jako vztah k tomu, že jí jako chceme pomoct. Jo? Že ona jako neodmítá a priori tu péči a že přizpůsobí to všechno tak, aby se, jako, že to nás vnímá, že nás vnímá jako kamarády, že nás vnímá jako tým a vlastně už má tam vazby a to není žádná vypácká péče, ona opravdu to není o tom, jo. A já to nemám rád, protože já si myslím, že opravdu třeba, když mi tam přijde paní, která bude sympatická, bude ze Smíchova, no tak vůbec nemám problém se k ní chovat stejně jako k té Martě Kubišové, to opravdu v tomhle tom nesmí a to je zajímavý, to si lidi neuvědomují a ten bulvár to někdy živí, jo. Těch lidech, protože ten medicínský personál nesmí dělat rozdíly. Protože když bude dělat rozdíly, tak začneme dělat chyby. Já musím stejně dobře léčit tu Kubišovou, stejně jako tu paní z toho Smíchova, nebo ta bohužel je ze Smíchova, tak já říkám paní ze Smíchova, to taky ze Smíchova, tak to byl bych přijel z Vršovic, jo. Dobrý. Ale myslím si, že prostě ty lidi musí mít ty týmy, ty zdravotnické týmy, musí tohleto mít v sobě. A pak, když to jako mají v sobě, tak odlečíte YouTube a kapelu, a nebo odlečíte úplně v pohodě stejně. Koho jsem měl jako moc rád, tak byl Barťák. To byl Jirka Bartoška. To jako musím říct, to je jako frér a on ani nevěděl, co mu jako všechno děláme. Jednou byla taková situace, byl jako úsměvný. Ležel jako že dostal nějaký přístroj, můžu asi říct, dostal interkardiální stimulátor, jo. ležel, čekal na ten výkon a teď ty holky byly z něho. To je vždycky měl takový fenomén, že prostě kdokoliv, jakkoliv vše, tak všichni vrávorali, titubovali a omdlívali. Jo. No tak u nás ty holky na tom sále ho připravovali na ten výkon, že jo, a začali se s ním bavit. Jo. A projížděli to prostě tohle, tamhle. A on potom říkal, hele holky, děvčata, hele, aby jsme jako nezapomněli, proč jsem vlastně tady. Jako.
2: Musíte mě pomoct.
3: To je fakt jako frajer, no tak i další, no.
2: Chodíte rád do divadla?
3: Já strašně rád chodím do divadla, strašně rád. Mám literaturu, nemám vůbec čas něco číst, takže fakt moje poslední kniha byla to, co jsem si napsal sám. Jsem napsal dvě knihy, jedna se jmenovala Zákulisí srdce, druhá se jmenovala V hlavní roli srdce. Vyšlo to tak, díky tomu, že byl covid, tak jsem vlastně právě substituoval to, že jsme měli méně práce, nebo že jsme jako nesměli tolik dělat, nebo nemohli jsme tolik dělat, tak jsem si jako to využil právě proto, tak jsem si splnil sen, že jsem si vydal dvě knihy, jako beletristicky, nejsou jako odborní. Jsou tam i povídky, jo, takže jo, jako z hlavy, jo, takže ne jako jenom biografie, tak ty valoviny. A jako co jako mám rád na té kultuře, je ta interakce. Protože já jsem takový exaltovaný, jsem takový extrovert a mám strašně rád tu interakci. Jo. A ono bohužel se to, jako musím to říct, že prostě umělecký svět jsou lidi, kteří jsou opravdu extrovertní většinou, hodně je tam introvertů, ale i ty introverti mají nějakou expresi a mají nějakou interakci. A prostě ta interakce mě strašně baví. Jo? Protože mě baví se bavit, mě se baví jako i nasávat ty věci, nejenom povídat já, abych povídal, ale prostě i poslouchat, co mi říkají ty druhý. A to je strašně důležitý pro medicínu, protože když vlastně máte ty nové technologie a máte AI a umělá inteligence a něco všechno, tak přeci jenom, když prostě dobře odposloucháte toho pacienta, tak on vám vlastně řekne až půl, jo, až 50% té diagnozy řekne ten pacient, když umíte se dobře zeptat a když ho umíte poslouchat. A to bohužel také lidsky zapomínáme, že to je strašně důležitý.
2: Pane primáře, já vám děkuju za milý povídání, bylo to moc fajn a přeju vám krásný zbytek dne. Děkuji vám.
3: Já taky děkuju za pozvání a bylo to hrozně příjemný být na vaší premiéře.
2: Děkuju moc.
3: Děkuju.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
4: Vinyl.
5: Každé pondělí na Rádiu Praha.
6: Na Rádiu Praha.
4: Zpátky do osmdesátek. Dire Straits a Brothers in Arms.
6: Vinyl.
4: Nebo Supertramp. Famous Last Words. Dire Straits nebo Supertramp. Vyberte si u nás na Facebooku.
0: Radio Praha.
4: Na place s Davidem Novotným.
7: David Novotný na place a se mnou na mým place je Václav Chaloupka, vodní slalomář, single kanoe specialista, který se nechá říkat hlavně Váša. Já ti asi taky budu říkat Vášo. Takže Váša Chaloupka. Ahoj.
8: Ahoj.
7: Ty jsi se nedávno vrátil s nějakou medailí.
8: Jo.
7: Pojď, pochlup.
8: Se stříbrem ze Svěťáků v Tacenu.
7: Svěťák je světový pohár.
8: Tacen je předměstí Lublaně, takže teďka
7: máme. Fakt je to předměstí. Jako
8: je
7: jo.
8: To předměstí Lublaně, nebo nějaká část jako Lublaně. No.
7: Jo, co tam teče?
8: Sáva.
7: Sáva,
8: hezký,
7: to je nějaká jejich taková jako průvodní, jako má barvu frajerka?
8: No krásně modrou. Krásně
7: jako opravdu?
8: Modrou. Jako opravdu
7: takovou
8: modrou.
7: Azura? Jako,
8: jo.
7: Znáš
8: jako
7: třeba
8: ne jako Soči?
7: Znáš
8: ne
7: jako Salcach?
8: No jasně, Salza, Soča, tak ty jsou ještě trošku víc.
7: Víc,
8: do zelena, víc, do zelenkava. Ale jako kdyby prostě s Vltavou se to nedá úplně srovnat. Jako.
7: Bůh, ale máme rádi, ale tu naší Vltavu. Ale
8: ne úplně koupacích, jako no.
7: Takže jasně, takže krásná řeka.
8: Je to krásný.
7: A Čistěnka. Lublaň?
8: Nádherný trošku... město, jo.
7: Fakt, jo.
8: Taková menší Praha mě přijde.
7: Já si jako představuju to Slovinsko, že je prostě krásná.
8: Je to krásný.
7: Je tam docela málo lidí, mají i kousíček moře pro sebe. Takový, jo,
8: krásný hory.
7: Krásný hory a prostě taková zelená. A to je jako
8: já to Slovinsko mám moc rád.
7: Máš, jo?
8: Takže já se do Tacenu, do té Lublaně vždycky rád vracím a my jsme s trenérem právě řešili, který ten světový pohár tam zařadit, tuhle sezónu, protože potom je ještě příští týden je Svěťák v Německu, v Augsburgu, a ten vynechávám víceméně čistě jenom z toho, že mám raději ten Tace než ten Augsburg. Jako.
7: Takhle fakt, jo. Ty si můžeš dovolit vynechat nějaký Svěťáky, není pak důležitý nazbírat určitý počet. Já vůbec nevím, vlastně, jak to
8: Z hlediska jako celkovýho Svěťáku je samozřejmě důležité jezdit všechno, ale vzhledem k tomu, že ta olympijská nominace už se rozbíhá letos a počítá se tam mistrovství světa a potom dva podzimní světové poháry, tak tady tyhle ty jako kdyby první tři, tady ten první blok není zas tak důležitý.
7: Nejsou takzvaně tak důležitý.
8: Jo, takže tam jsem si mohl jako vybrat.
7: To je strašně zvláštní, člověče, musíš teda, je to zajímavý, můžeš jako teda trošku strategizovat, jsou to ještě šachy jako na suchu.
8: Dá se to jako říct.
7: Ta příprava je.
8: Jo, to určitě.
7: Zaměříš to. Co to, ještě se vrátím do toho Slovenska, jaký jsou tam lidi?
8: Moc hodní. No ne,
7: a
8: tak
7: co se týká sportu, asi si myslím, že oni jsou sportovní země, ne?
8: Extrémně sportovní. Tak když si vezmeš, že mají Dončiče, mají Pogačara, prostě jako...
7: Dončič je taky.
8: No právě, a oni mají prostě skvělý ty týmy, oni jsou prostě, já to nechápu, že jich jsou 2 miliony a jsou tak dobří v těch sportech, to je prostě neuvěřitelný. Jako
7: a fakt. Tak to se vem si Island, ty mají ještě méně, mají někde 300
8: tisíc pravda, to je pravda,
7: a taky jsou jako házenkáři a atletů. Prostě
8: je to zajímavé, jak některé ty sporty, i to Norsko a tak, prostě ten Norsko. Sport mají prostě fakt jako úplně jako zakomponovaný v té své kultuře.
7: Mají to někde v DNAčku, no. No a jsou třeba hluční u té vody jako fanděj spontánně?
8: Fanděj, ale jako to v Praze je lepší kotel. To zase.
7: No to jsem, k tomu jsem se samozřejmě chtěl dostat, protože nevynecháš Svěťák v Troji.
8: Určitě ne, no, to je svátek.
7: A teď mi řekni, i když je to teda ošklivá Vltava, ve který nechceš dělat glo-glo, tak co pro tebe ten Svěťák v té Troji znamená?
8: Je to... ta nejvyšší soutěž, kterou my v Česku můžeme jezdit. Mm-hmm. Samozřejmě jasně, může být mistrovství světa, mistrovství Evropy, ale to se nekoná prostě tak pravidelně. Mm-hmm. Za to ten světový pohár je v Praze každý rok, až na výjimky a

0: ale prostě jako na přelomu tisíciletí. Pak si myslím, že tomu hodně pomohl Vávra Hradílek, tou olympijskou medaili z Londýna. A teďka vlastně Jiře Prskavec to jako kdyby navázal a do toho se samozřejmě přidávaly jako kdyby další a další úspěchy, ale samozřejmě nejvíc ve společnosti rezonují ty olympijský, takže tohle tomu určitě pomohlo.
1: A je to ještě i ta zodpovědnost, je tam ještě i taková ta zodpovědnost, že tady zrovna chceš uspět, jakože tady jezdím doma, tady jezdím pro ty svý.
0: Jo, určitě tam je a možná i to mě vlastně trošku tady na tom pražském svěťáku, jako nechci říct, že svazuje, ale jako určitě tam cítím nějaký trošku jako tlak navíc, že to je ta domácí trať a chci tam předvíct se před
1: rozklepou se ti párečky jako, trošku víc,
0: než třeba teďka v tom Tacenu, jako
1: myslím, jako, že si jel uvolněně,
0: myslím si, že byl jsi určitě víc uvolněný.
1: A proto možná to cinklo,
0: jo, prostě, určitě tam hraje roli,
1: ty víš, jasně, že uvolněnost, jasně, prostě, když si jen tak mícháš, tak jako, že to přinese,
0: určitě.
1: Když jsi malinko v křeči, že můžeš udělat.
0: Váša
1: Chalouka je mým hostem na place.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: David Novotný na place a se mnou na mém place je Váša Chaloupka, vodní slalomář, single kanoista, který jezdí světový poháry a pojede i v Praze. Můžete se na něj přijít podívat do Troji. A prosím tě pěkně, i v Tacenu, i v Praze, předpokládám, že je živá ta voda.
1: Ano.

0: Že to není umělej kanál?
1: Jo, takhle. No, jako je to umělej kanál?
0: No, tak počkej, umělej kanál, jako jasně vždycky, ale jo, počkej. No, jsou přeci, třeba na olympiádě v Londýně bylo special prostě uděláno.
1: Rozumím, už se chytám, No, myslíš, že si ta voda jako kdyby teče přímo z řeky?
0: Ano, ano.
1: Anebo je nějaká jako kdyby umělá nádrž, kde se to jako kdyby točí?
0: No. A jaký je mezi tím rozdíl a tohle to?
1: I Tacen, i Praha, i ten Augsburg, je všechno jako
0: z řeky.
1: Je z živý řeky, je to prostě jenom odvedené jako kdyby zvlášť koryto, kde se samozřejmě to reguluje klapkama a tak dál, ale je to jako je to z řeky. A potom ty olympijské, tak to se jako to se vytvoří to nějaká jako nádrž.
0: Nachystaný, ano.
1: Ano, nádrž, kde jsou pak jako kdyby cirkulující pumpy, které to tahají nahoru. Steče ten kanál a pak zase do těch pump a pak na to jezero se jako vyjíždí a tak dále.
0: A to mi to přijde jako rozdíl mezi živou a umělou trávou. Že prostě,
1: jak tam
0: cirkulují ty pumpy, takže to máš vlastně jako pravidlo, že to je nějaká voda. Tady ti prostě připluje nějaká voda, která je živá a která prostě občas ti šplouchne malinko jinak, i když tam trénuješ, i když jsi naučený, tak ji musíš načíst třeba i na poslední chvíli, že jaký to je tohleto jako ježdění? Máš tam nějaký prostor na improvizaci a musí být rychlá asi ta improvizace případně.
1: Určitě a rozhodně víc potřeba umět improvizovat na těch přírodních tratích, protože prostě tam ten faktor té vody, která prostě opravdu může být jako nepředvídatelná, je ještě mnohem větší.
0: Ano.
1: Ale na druhou stranu ta voda pulzuje i na těch jako kdyby umělejch tratích a tak dál a i tam člověk musí jako kdyby umět zaimprovizovat. Ale bohužel se prostě v těch posledních letech přechází spíše na ty umělý.
0: Fakt, jo.
1: A odchází se bohužel prostě od té přírodní vody. Samozřejmě jako velkou roli v tom hraje i sucho, že už prostě jako té vody prostě nebývá tolik, takže prostě přechází se na ty umělý tratě a naštěstí v té Vltavě je ještě vody dost, takže v Troji držíme.
0: No mně přijde právě, že ty vodácký sporty zhlukujou takový jako vodní lidi. A ty vodní lidi, že jsou jako dobrá parta většinou. Že to bývá spojený prostě, jako rozumíš, táborák, zpívání, chlastání, hodně dětí, taková rodinná session. A jakmile se to stane nějakým umělým, tak mám pocit, že by tohleto jako mohlo trošičku někam vyfrčet, vymizet.
1: No,
0: to nebyla určitě úplně otázka, ale
1: je to ale zamýšlení, ale máš pravdu, protože rozhodně ten sport se víc profesionalizuje a jako bohužel se opouští trošku tady tyhle jako kdyby táboráky a jako kdyby po tréninku na pivko a tak dál, to už prostě se jako kdyby opouští, na druhou stranu ta parta se tam drží skvělá. Takže to je jako super. Jako profesionalizuje se to, prostě hlídáme si víc životosprávu a tak dál, ale ta parta je tam furt skvělá.
0: Takže když porušíš burstama, tak musíš se potrestat další dva dny, se musíš potrestat.
1: Mě to potrestá pak na té vodě, se cítím výrazně hůř, takže jako se tak potrestám sám, jako ale.
0: Hele, a je i to parťáctví jako něco, co tě k tomu sportu váže víc a láká tě to na něm?
1: Já prostě mám tam strašně silný jako vztahy. I vlastně manželku jsem potkal u vody, takže prostě většina mých kamarádů jako je tady z toho prostředí a prostě to v tom srdci budu mít jako navždycky.
0: Jak jsi potkal manželku u vody, jako šla tam s Valchou prát prádlo? Asi ne, viď? Závodila taky,
1: ne na tak vysoké úrovni, ale taky pochází z Olomouce jako já, takže my jsme se potkali jako v Olomouci v oddíle a tak dál.
0: Ale Olomouc, to je zajímavý, co tam teče, prosím tě?
1: Tam teče Morava,
0: no dobře,
1: ale my pádlujeme na Mlýnském náhonu.
0: Co to jako znamená?
1: Já ani nevím, co to přesně znamená.
0: Co to znamená pádlovat na Mlýnském náhonu? To prostě nejen
1: ale ono
0: se pomalinku valí
1: někam. Ono to tak zní jako i romanticky a i tak romanticky tam jako vypadá, protože ta divoká voda tam moc není.
0: Je to hlavně zní hrozně líně.
1: Hodně líně.
0: Prostě líně. A jak to, že prostě frajer, který potom jako cinká na svěťácích medailema, prostě trénuje někde na líný vodě?
1: Tak já jsem nadrtil fyzičku. Díky tomu. A pak jsem se samozřejmě musel jako naučit na ty divoký vodě. No.
0: My se k tomu ještě vrátíme, vy si zatím odpočiňte, David Novotný a vaša chlupka vás baví na place.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Na place s Davidem Novotným.
1: David Novotný na place, se mnou na mém place je vaša chalupka vodní slalomář a my se malinko pozvrátíme, úplně blbý slovo, ale vrátíme se v čase, a protože ty jsi zmiňoval, že jsi trénoval v Olomouci na nějaký líný vodě. A kde se vůbec vzalo v malém Vášově, jakože kdo to do něj nasypal, že si má sednout do kánoe a pádlovat?
2: A já jsem hrával fotbal, úplně od mala.
1: No vidíš, tak to, tam mi Olomouc trošku sedí.
2: Ano, mušle, ano, za Sigmu.
1: No ne.
2: No, ale pak jsem se zranil. U9, U10 jsem plně končil.
1: Tak to je maličké.
2: To
1: ještě a tam maličké, se zranil jako U10?
2: No ale já jako jsem měl nějaký, já myslím, že to bylo jako růstový, jsem měl zánětky čelního kloubu.
1: Ty brďo.
2: A prostě půl roku musel
1: jako,
2: jsem...
1: Jako, že jsi moc rychle vytáhl.
2: Asi, jako no. Ale jako dlouho jsme řešili, jako po doktore jsme lítali s tačkou a řešili jsme, jako čím, co to může být, jak to zastavit a tak dál. A prostě více mi nám řekli, musíš si odpočinout.
1: Děláš si srandu v
2: Takže deset, jsem prostě v 10 letech, jako kdyby to zastavil. Musel pustit. A byl jsem půl roku doma, z čehož mamce samozřejmě jako hráblo, takže říkala, rozhodně si musíš něco najít, jako kdyby místo toho fotbalu.
1: Víceméně jsme
2: hledali jenom něco, kde nebudu zapojovat nohy. Protože prostě jsme jako měli strach, aby jako prostě, že prostě jak díky tomu přetížení z toho fotbalu, z toho běhání, tak prostě se to jako kdyby furt vracelo.
1: Počkej, ale za toho půl roku už se to nějak uklidnilo, ne? Zastavil
2: asi
1: si trošku, pozastavil
2: to asi, jo, ale jako kdyby ty bolesti přetrvávaly pořád. Jako.
1: Bolelo to fakt.
2: Bolelo to pořád.
1: Byl jsi nešťastný malý Váša.
2: Byl jsem.
1: A miloval jsi ten fotbal, jo?
2: No jo, a to miluji pořád. Jako.
1: Ty brďo! A. Takže fandíš Sigmě, předpokládám.
2: Jo, Sigmě pořád.
1: To nevadí.
2: Ne, to je v pohodě.
1: Někdy jako, budeš mít nějaký, no. Tak to, vlastně
2: tak
1: poslední,
2: loni, že jo,
1: poslední
2: loni.
1: Byl po vítěz no, poháru, že?
2: No, to je v pohodě.
1: Ale v Evropě...
2: Jasně.
1: Tak jako ukázalo tak, se, no.
2: No, tak...
1: Měli jste kliku trošku, viď? A pak no, dobře, no. Chodíš tam jako celebrita na Andrův stadion, jako...
2: Jo, tak to mě ještě neoslovil, ale vidíš, to by si mohl...
1: Promiňte, já jsem ten Váša Chaloupka.
2: Já jsem za vás hrál.
1: Já jsem hrál, no, půjde se něco stalo a to... No prosím tě, no a takže se nožka dala do kupy a maminka, která už tě měla plný zuby doma, tak tě potřebovala odlifrovat
2: odlifrovala.
1: Ale koho teda napadla voda?
2: Přes rodinou známou. Jejich děti dělali vodní slalom nebo právě kanoe.
1: Taky v Olomouci.
2: Jo.
1: Na tom samým línským
2: náhoně.
1: Tak ono se tam asi něco děje, ta voda tam je
2: To trenérský zázemí máme skvělý.
1: Fakt,
2: v Olomouci. Máme tam jako kdyby spoustu reprezentačních trenérů jako juniorských, takže ta líheň tam je a ta parta mě vlastně chytila hnedka od začátku. Bylo to určitě něco jiného než prostě v té Sigmě, kde to prostě byl samozřejmě větší taková mašírka a toho řvaní tam bylo dost na té vodě.
1: Jasný.
2: To bylo jako takový prostě přátelský a
1: zároveň teda Vášo, je to přestup z kolektivního sportu na individuální.
2: Určitě, ale já jsem jako se přiznám, vlastně občas se k tomu vracím, že já jsem byl i dost nervózní během toho fotbalu. Mm-hmm. Když si pamatuju, já jsem hrál obránce a prostě na startu těch zápasů jsem prostě jako cítil tu nervozitu za ten tým.
1: Fakt?
2: Že to nechci zkazit a tak dál.
1: Tak jsi byl kapitán?
2: Myslím si, že některý roky jsem byl i kapitán,
1: prostě
2: jsem hrál jako stopera
1: bylo,
2: a prostě jako
1: to
2: a takže jsem to jako určitě cítil a tady v tom individuálně jsem si říkal, jako ta nervoza tam byla pořád, ale hrál jsem sám za sebe, nikomu to jako by nepokazím.
1: Nebudeš to kazit někomu
2: dalšímu.
1: Já budu
2: dalšímu. Ten sám, který si to když tak musí jako kdyby zkousnout tu prohru a to vlastně mě taky asi bylo potom jako blížší, no.
1: No a víš, co se říká, jako já mám rád kolektivní sporty, protože sdílená radost je dvojnásobná
2: to
1: to trápení je poloviční, protože
2: jo,
1: se podělí.
2: Jo. Jako ta radost a vlastně já strašně rád sleduju jako ostatní sporty. I ten fotbal pořád, prostě ligu mistrů, prostě všechno to sleduju. A ta radost jako v tom týmu, to se jako nedá moc srovnat. To je určitě prostě větší a i když všech jako vítězství jsem pár zažil, tak v tom kolektivním sportu, když se prostě člověk projde celou tou sezónou a pak nebo nejenom na konci, ale prostě se slaví, tak to je určitě něco, co mi teďka chybí, ale prostě vybral jsem si jako takhle a nelituju.
1: Je tam možnost jako zažít víc příběhů. Máš třeba prostě nějakýho lůzříčka, který prostě najednou se a vybublá tě a ty jako kapitán máš za něj radost. No nic, já tady nebudu adorovat jako kolektivní sporty, to jen proto, že jsme zabloudili k mýmu oblíbenému fotbalu, samozřejmě. Nicméně říkáš, že prostě ta líheň olomouckýho vodního slalomu je prostě nějaká. No a mají třeba jako tady Pražáci jako strach z Olomoučáků, když jim tady začnou sbírat.
2: No strach nemají z jednoho prostého důvodu. Vlastně všichni ti Olomoučáci, kteří se jako ukážou, že mají nějaký talent, tak přicházejí do Prahy a mění a přistupují do oddílu pražských.
1: Dobře.
2: To znamená, oni jsou za Olomouc moc rádi, protože to mají jako kdyby líheň,
1: ano.
2: A pak si skautujou jako, ať už Dukla nebo USK si skautujou.
1: Čili larvičky, z kterých se vylíhnou potom.
2: Takže oni strach nemají.
1: A ty motýlci už jsou vlastně pražský.
2: Ano, ano. To by v Olomouci musel být kanál, kdyby, a pak by se mohli konkurovat, jako, ale to je běh na dlouhou trať. No.
1: No ale děje se něco v tom směru? Opravdu se něco děje? Z toho mlýnského náhodou se něco stane? Opravdu?
2: Ano, ano.
1: Něco živějšího.
2: Jako prostě to už bylo posledních 10-20 let, se tam takový jako kdyby se tak jako řeší a tak dále. To je na dlouho. Ale jako věříme.
1: Váša Chaloupka je hostem Davida Novotného na place.
0: Na place s Davidem Novotným.
1: David Novotný na place a se mnou na mém place je Váša Chaloupka, single kanoista, vodní slalomář. A my jsme probrali malýho Vášu a to se mi líbilo, protože tam byl, to jsme šli rychlý fotbálek a malý Váša teda už jezdí na kánoj a už vlastně jako taky putuje do Prahy, taky si teda putoval do Prahy, aby tě tady jako ten nebroušený diamant malinko vybrousili. Čili si strávil půl života v Troji?
2: No, 9 let jsem v Praze už.
1: No, to není málo.
2: To není málo.
1: To není málo. To je docela zásadní. Taky myslím, že ti jako už opouští ne úplně, protože máš třeba takový to severomoravský. Takže tam máš, ale ne moc přízvuku, na to já jsem jako, ne že bych byl na to pes, že by to nebavilo, ale baví mě vždycky odhadovat, kdo odkud je, protože prostě mám na to ouško, takže už máš takovej jako nádech.
2: Já jsem v tom hodně nalívací, že tu praštinu jsem jako rychle chytil,
1: jo, že...
2: ale zároveň občas tam samozřejmě vykoukneš, je to hanácký nářečí.
1: No, takže se jezdíš domů, předpokládám, a tam to zpívání okamžitě chytíš, ne?
2: A hlavně doma dostávám dost CRS za to, když mluvím pražsky, že jo? Takže...
1: Jako nespisovně vlastně.
2: Ano.
1: Trojský kanál. To je trojský. No vlastně v Olomouci to je trojský kanál.
2: No.
1: Co děláš?
2: Přesně.
1: No jasně. Takže jo, takže dostáváš CRS a to je správný. Musíš si držet kořeny a vlastně kam patříš. Jezdíš s sebou rodiče po svěťácích?
2: Ne všude, protože já mám 3 sourozence. Takže jasný. Tu pozornost musí dělit nějak.
1: Jasný. Taky ale, sportujou teda?
2: Mám jednu ségru a 2 bráchy a 2 bráchové hodně, ségra tolik ne.
1: A co dělají bráchové?
2: Bráchové, fotbal a házenou. Takže
1: ty brďo, ale rodiče to mají teda rozhozený.
2: Hodně rozhozený.
1: Pekelně.
2: Takže jako kdyby teďka si rozhodí sporty. Ten celý rok a teďka jo, tak tenhle víkend jsme tady. No.
1: Oni musí pečlivě plánovat,
2: jo, hodně pečlivě plánovat.
1: A tu ségru sebou tahají.
2: Ségra, ta už je jako, to je vlastně 2 roky méně než mě, takže jasně. Ta už má teďka, čeká druhý dítě. Takže
1: nic,
2: ta už je
1: jiný
2: jako,
1: starosti.
2: Co jiný starosti.
1: Pro rodina, nazdar. Bráchové, ať si dělají, co chtějí, je to prostě.
2: A bráchové jsou v pubertě, takže ti teďka
1: Tak to je super.
2: No.
1: Co víkend, tak někde jsou a musí to teda podělit. No to je výborný.
2: To pěkný, jakože to prostě sdílí se všema. Mm. Prostě ví, že já teďka mám tenhle ten závod, druhý brácha má prostě fotbal, tamhle jako u Olomouce, další prostě má prostě házenou v Brně a tak dále prostě.
1: No ale vlastně vy bráchové se na sebe moc to nestíháte, protože co víkend, tak každý něco má, ne? Nebo...
2: No to je těžký, no.
1: Je to těžký tohle.
2: Prostě já si myslím, že stihnu každýho vidět třeba tak 2x ročně a
1: no,
2: to mě jako mrzí prostě, no.
1: Ta házená je v Olomouci?
2: Jo.
1: To nebude teda
2: nějaký jako výběr olomouckého kraje a
1: jasně. A ten druhý hraje za Sigmu teda.
2: My bydlíme, nebo naši bydlí jako kousek od Olomouce v jedné vesnici a hraje za tu vesnici jako no.
1: Jo. No tak to je úžasný. Ty brďo, to si úplně umím.
2: Ale
1: no,
2: prostě, no, takhle, ještě chci říct, že prostě s těma bráchama máme jako super vztah a všichni ten sport milujeme, takže to pak spolu sdílíme a prostě to je pěkný. To mám moc rád.
1: Samozřejmě. A teda, jak to bude v té Troji? Kdo tam bude, kromě včelího úlu, který vytvoří prostě různý turisti?
2: Bude tam... Z těch 2 bráchů tam bude ten starší, bude tam táta a bude tam děda, takže tam budou 4 generace, protože já už mám teďka teda taky čerstvě syna, takže...
1: To by se třepou párky už teď, ale jo, z té zodpovědnosti.
2: No, ne, zodpovědnosti ne, já se na to moc těším,
1: musíš tam budou. Musíš si to užít.
2: Tohle si fakt užívám moc.
1: Protože když si to užiješ, tak prostě to klapne, že jo. Umím si představit, že v těch rodičovských očích je ta pícha a že to je vlastně dojemný docela, ne? To je
2: určitě,
1: prostě takový těžký.
2: Jo, to jo, ale tačka docela nervák.
1: Nerva.
2: Takže tačka to jako kdyby je hodně nervózní, děda už je víc nad věcí,
1: jasně.
2: Takže oni se tak jako kdyby doplňují.
1: Prosím tě, život, no, tak příští týden pojede zase, nech toho.
2: Samozřejmě děda bez Slivovici, že jo, tak to je taková jistota. Jako, a to si může dát až po závodě, no, tak to
1: A to jsou rádi teda i tvoji jako souputníci, ne? Že jako přijedou
2: jo, oni ví, oni už
1: A přivezou,
2: jo.
1: Je to takhle, tak to je moc dobře. Protože ty jsi zmínil senátora, že další jako to, ten je ale malinký.
2: 2 měsíce.
1: No to je opravdu malinký.
2: To je malička, ty. Ještě nebyl v lodi. To je
1: no, no, tak prosím, se uklidníme, ne? Ale budeš mít ty ambice?
2: Určitě, ale zároveň prostě chci, ať umí kopnout do balónu, chci, ať umí držet hokejku, chci, ať umí jako kdyby prostě odehrát tenisový míček, takže prostě chci mu ukázat veškerou tu plejádu těch sportů a pak jaký si vybere, tak si vybere.
1: Ať, a si, ať si vybere, ale tak bude mít jako vzor asi nějaký a určitě. To asi pro něj bude těžký. Těžký se tomu nějak jako vyhnout.
2: Asi jo, tím, že vlastně žena jako se tomu věnovala, tak prostě oba no, jsme v tom jako vyrostli a určitě předpokládáme, že to bude asi sport číslo 1, ale uvidíme. Mm. Nemusí to tak být.
1: Žádný cpaní teda myslíš?
2: Ne, nechci ho tam určitě cpat.
1: Ale aby sportoval, ono se to neúplně nosí, ne? Jako jasně, že ze sportovních rodin, protože víš, jaký život prožíváš a i co to přináší a že to k něčemu je a že z tebe je vlastně nějakým způsobem, protože to má pravidla, tak jakoby rovnější člověk, protože prostě máš pravidla, který by si měl ctít. Ne, každý je cí a bababá, jako jasně, ale že k tomu sportu výst jako není asi úplně moderní, ale...
2: No, ale to my určitě budeme, jako. No. Víte, prostě mu chceme, jako kdyby vštěpovat ty správné jako hodnoty, zásady, fair play a tak dále. A to si myslím, že ten sport je super.
1: Ne? Zároveň mám pocit, že ty mladáci... No, je to takový zhlížení těch generací, jako, takže to není třeba fér úplně a nechci to dávat do jednoho pytle, že prostě mají už ty zábavy takový jako nemoc kolektivní, jako že se nevyhledávají v těch osobních těch, a když je to ta voda, tak úplně tam musíš prostě tam jít, musíš se sebrat, zvednout prdku prostě od telefonu, od počítače, z toho domova nějakýho, z toho teplíčka a musíš z nějaký komfortní zóny zřejmě do nějaký nekomfortní, která se ale stane postupně tvojí komfortní zónou přeci, že jo?
2: Určitě, no. Ale ten diskomfort prostě bez toho by to nešlo a rozhodně budeme chtít vychovat. Nebo je, mluvím v množném čísle, máme první zatím.
1: Máte postupně. Plány teda. Máte
2: ano,
1: plány.
2: Máme plány.
1: Protože ale... ty jsi z hodně dětí a žena
2: jo.
1: Taky?
2: Žena má 2 sourozence.
1: Takže v podstatě to vypadá,
2: tam je to dosálo žení,
1: že 3 jako, je minimum.
2: No. 3 je minimum, no. Tak uvidíme.
1: Vy jste měli třeba florbalový tým, nebo prostě...
2: Jako klapzubová jedenáctka no, to asi nebude, to ale jako...
1: Budeme brzdit. Hele, tak jako pro tátu asi žádná velká obstrukce, ale pro mámu, ty brďo, jako porodit 11 frajerů, aby mohli...
2: To je moc.
1: A ten strach
2: moc,
1: pak...
2: No jasně, no.
1: No takže malej se jmenuje...
2: Benjamínek.
1: No vidíš, ten by měl být, ale nemlčet, to už mu teda, když mu nadělíte.
2: My jsme si říkali, že jako kdyby odkládat si tohle jméno, který se nám líbí, až na to posledního, aby byl kluk, to je takový riskantní, tak jsme to radši jako kdyby bouchli netka na začátku.
1: Rovnou vyplejtvat, rovnou vystřelit, v pořádku. David Novotný na place a se mnou Váša Chaloupka.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: David Novotný na place a se mnou na mém place je váša chalupka, vodní slalomář, single kanoista. Váš, už se přesuneme jako mezi dospěláky. A teď mě zajímá v tom tvým sportu, my už se to někdy v průběhu hovoru vlastně toho rozhovoru naznačili, jak moc těžký je v tomhletom vlastně takovým českým už trošku jako sportu se dostat do repre na ty důležité události.
1: No je to hodně těžký.
0: Výborně.
1: Ty domácí nominace,
0: já to malinko rozkrejt. Jako,
1: ty domácí nominace jsou jako stěžení bod celé té sezóny, kde se vlastně člověku jako otevře vůbec potom ta mezinárodní scéna, mezinárodní akce, a když člověk nezvládne a není mezi těma nejlepšíma třema na ten daný rok, tak prostě má rok mimo. No. A to se mi bohužel stalo loni, kdy to byla velká rána, ale zase pomohlo mi to jako si to trošku srovnat, ale to jsem se vrátil, za což jsem moc rád.
0: Jasně. Takže tě někdo šmiknul prostě, ale ono to není, je ta konkurence prostě velká a i v té naší zemičce, ale ten vodní slalom je opravdu taková, že když se člověk podívá na mistrovství světa nebo na olympiádu, říká, no tak metály přivezeme prostě tady z tohohle sportu, to je jako jasný.
1: Přesně tak, a je to podle mě právě i díky té konkurenci, že prostě my se jako bijeme mezi sebou a je to strašně těžký, ale pak člověk, když už to zvládne a přijde na ty mezinárodní závody, tak je prostě vycepovaný z té domácí konkurence, z domácí nominace a pak prostě má mnohem větší šanci uspět na těch velkých závodech. Takže vlastně ono to je těžký, ale vlastně jako je to dobře. Ten český vodní slalom je to dobře.
0: No samozřejmě, chápu, že vždycky tam je nějaký top závodník, přesně který tak, právě proto může...
1: Který si to prostě jako to může prožil a jako vydrtil si to, prostě všechny ty nervy a tak dál, ale to jej posunulo na vyšší úroveň a to je prostě dobře. Jako.
0: A když se teda dostaneš do repre, tak jsou dvě události, které jsou stěžejní, je to mistrovství světa, který se jezdí co rok?
1: Co rok výjima olympijského roku.
0: Výjima olympijského roku. Jo, takže,
1: a potom mistrovství Evropy a to se
0: tři roky po sobě je mistrovství světa a čtvrtý rok je olympiáda.
1: Přesně tak.
0: To je tvůj sen samozřejmě, ano, jak jinak. Ano. To je prostě...
1: Je to prostě v tom našem sportu, je to jako vrchol kariéry, ale ta olympiáda je stížená ještě tím, že tam jede jenom jeden. Nejenom ty tři, co jezdí na to mistrovství světa, ale jenom jeden.
0: To je strašný.
1: A to si to je jako šílený a je to těžký a to je velký boj.
0: A teď vy jste kamarádi a musíš to dopřát potom tomu druhému a přitom by si tam sám radši prostě byl.
1: Je to těžký, ale vlastně třeba to poslední olympiáda do Paříže, která se mě teda nepovedla, tak tam jsem o to jel proti Jiřovi Prskavcovi a Lukáši Rohanovi.
0: No jo, no.
1: A jako s klukama jsme potom měli jako, nebo během toho to bylo jako v pohodě, že prostě jsme spolu jako docházeli vycházet a i potom prostě podali jsme si ruce a bylo to jako super. Jako.
0: Musí to tak být, musíš jim to přát. A...
1: Bylo to vlastně jako silný, strašně silný, ale krásný.
0: Hele, a kombinuješ to třeba i s tím crossem?
1: Ne. Já jsem to párkrát zkusil, ale...
0: Není to pro tebe?
1: No, jako nemyslím si, že ani to není pro mě, ale tak přece jenom ten cross je jako na kajaku, já jezdím na kanoji, takže to je trošku určitá...
0: Je to velká
1: jako,
0: změna asi.
1: Je to určitá změna a ten cross se za poslední roky šíleně posunul a já jsem to jako kdyby už teďka, kdybych začal... tak jako ty kluky by bylo strašně těžký dohnat.
0: Nedoskočíš.
1: To znamená, jako držím si tu svou kánoji a držím palce.
0: Jestli by to jestli by skrz ten cross jako nebyla ještě nějaká cestička.
1: No, jako už i v Česku máme tak dobrý jako kluky v tom crosse, že jako to je zavřený. Takže já věřím, že moje cestička je pořád na té kánoji.
0: Jasný, chápu. A teď mi řekni, co teda příští olympiáda je Los Angeles, respektive vodní kanál bude jinde.
1: Ten bude jinde,
0: docela dost daleko,
1: 30 kilometrů. Ale samozřejmě budeme součástí olympijských her Los Angeles. Ano.
0: A ty by si byl rád samozřejmě. A co ty pro to konkrétně vlastně jako musíš udělat?
1: Pokusím se být co nejvíc stručný.
0: To nemusíš.
1: Je to celkem 9 závodů. Ano. Letos 3 mistrovství světa a 2 světové poháry a příští rok zase mistrovství světa a 5 světových pohárů. To znamená, tady těchto 9 závodů se počítá a z nich se počítá nejlepších 5 výsledků a ty se potom, každý vlastně z těmu závodníku se počítá těch 5 výsledků a pak se udělá jako kdyby celkový žebříček. A podle mě, myslím si, že v naší kategorii je to prvních 8 států má olympijské místo. A vlastně česká trenerská jako rada se rozhodla, že kdo bude nejvýš tady v tom žebříčku přímo jako na jméno z těch Čechů, tak ten jde na olympiádu.
0: Žádný rozlišovací závod, žádné nervy prostě.
1: Což vlastně jako by, za mě to je super, to je protože prostě to prostě je v té mezinárodní konkurenci.
0: A lepší
1: vlastně. A je to lepší než v té české a je na nějaký vzájemný jako pořadí mezi Čechama, to je takový jako víc ošemetný a tak dále.
0: Je to malinko
1: ošemetný. Prostě jako
0: co se týče vlastně těch vztahů, se mi zdá, že potom vlastně se to může pokazit tady na tomhle tom.
1: A spoustukrát vlastně v minulosti se stalo, že si to byl člověk, který byl velmi silný v té domácí nominaci, ale nebyl už třeba tak dominantní v tom světě. A tohle je tím jako kdyby eliminovaný, že prostě tam ty světový závody, které jsou samozřejmě důležitější.
0: Ta dlouhodobá forma, jako taky to ukáže to dlouhodobou
1: přesně
0: formu.
1: Tak. No. Je to jako kdyby ve dvou letech a ano. To je jako taky super.
0: Proto já jsem měl i starý mistrovství světa třeba v hokeji radši, když hrál každý s každým v tabulce, pak se prostě sečetlo a nazdar, než to playoff, kdy no, prostě se může trošku stát, jako cokoliv. Váša Chalupka je hostem Davida Novotnýho na place.

0: Na place s Davidem Novotným.
1: David Novotný na place, se mnou na place je vaša chalupka, vodní slalom single kan. Tenhle jsem pořád je na place a já vždycky k tomu přidávám, že vám přineseme nějaké emoce. Mně se líbí emoce. Já vlastně s emocema pracuju celý život, líbí se mi moje emoce, líbí se mi, že nezvládám a tak dále, a líbí se mi na sportovcích emoce, jsem dojatej, dokážu se prostě naštvat, potěšit, husí kůži mít a dojímat se jako k smrti nad těma úspěchama. Co tobě přináší vlastně jako to tvoje sportování za emoce? Byl jsi smutnej?
2: Ano. Něco strašně dobré, jak jsi teďka řekl, protože já to mám velmi podobně se sportem a já miluji ten sport a prožívat ty emoce. Samozřejmě pro mě to je specifický, že jsem ještě jako profesionální sportovec, to znamená, já to prožívám jako kdyby na sobě a zároveň já jsem jako velký fanoušek sportu obecně, to znamená, mě ten sport baví sledovat a já to prožívám i prostě s těma ostatníma sportovcema, nejenom českýma, ale prostě řeknu to fandím Arsenalu, to znamená, teďka tato sezóna byla jako silná, zažili jsme jako kdyby prohry i vítězství a jako když teďka mě viděli, jsme sledovali finále Ligy mistrů, teďka po cestě vlastně zpátky, když jsme se vraceli cenu, tak já jsem u toho vlastně jako skákal prostě a byl jsem více víc nervózní než na finále toho světového poháru, že jsem 3 hodiny předtím, jo. To znamená, já ty emoce jako prožívám hodně, ať už aktivně nebo pasivně a prostě já to mám strašně rád.
1: No a co třeba ještě další jiný sporty, komu jsi schopný fandit a užívat si?
2: Nemám třeba tenis hodně, teďka French Open sleduju. Respektive já faním Alcarazovi, to znamená, když teďka nehrál, tak jsem si říkal, no tak to bude nuda a že to vyhraje Sinner, no ale tím, že on vypadnul, tak rázem je to otevřený, takže zase začínám trošku jako do toho víc, jako sledovat každý zápas a tak dál. Takže tenis, hokej taky, ale ne tolik, protože vlastně sám jsem ten hokej nikdy moc nehrál, takže spíš tak jako se snažím se tam mít přehled a tak dál, ale už nejsem do toho tak vtažen, jak do toho fotbalu, do toho tenisu, protože ten tenis jsem vlastně taky v mládí trošku hrál, asi rok nebo dva. A ten fotbal vlastně hodně a vlastně taťka je fotbalista, děda je fotbalista, vlastně oba bráchové.
1: A já prostě a fandí se u vás se fandí durchy jako Sigmě?
2: No, jako Sigmě asi nejvíc.
1: Asi nejvíc Sigmě? A z těch zahraničních tam už se to láme.
2: Tam se to láme, vlastně bráchy jsem oba přetáhnul na ten Arsenal, tam to bylo snadný, jako, ale tátu s dědou ne, jako jo.
1: No a ty jsou zatvrzelý, když se jde fandit venku někomu, Bayern Mnichov.
2: Nevím, nebavili jsme se někde, jako, že bych viděl jako jeden konkrétní tým. Ne, jako oni to sledují hodně, jako děla sleduje každý zápas Ligy mistrů, takže jako vlastně on má takový přehled velký, jako, takže s ním pak můžu všechno řešit.
1: A máš pocit, že tomu rozumí, nebo že někde nebo se zaparkoval v 90. a to ty tenký trenýrky, to bývaly časy, kdy se ještě přihrávalo golmanovi.
2: Ne, myslím si, že ne.
1: Desmodernou
2: a super, že si o tom popovídáme, takže...
1: Hele, a jak vlastně teď, když jsme řekli slovo moderna a jak se ten fotbal vyvíjí a vlastně ty pravidla se vyvíjejí a jde to všechno do takového toho atletického a nic, žádný velký zdržování a prostě jako všichni jsou výborní atleti a pak teprve vlastně fotbalisti, jde takováhle nějaká dynamika s tou vodou?
2: Jo. Přesně tímhle směrem. Prostě,
1: přesně tímhle směrem.
2: Odlehčou se lodi. Ano, zlehčuju, ale samozřejmě tam není takový prostor, protože ten materiál prostě jako má nějaký svoje vlastnosti a nejde zlehčovat jako do nekonečna.
1: Jasně,
2: ale rozhodně se zlehčuje váha závodníků.
1: Je výhodný
2: být lehčí. Prostě lepší je být lehčí, prostě víc takový šlachovitej. Takže tímhle směrem to prostě jde, fakt je to jako mnohem víc takový atletický, prostě ti lidi jsou výbušní, prostě musíme na tom pracovat jako, a je to jiný než prostě 5-10 let zpátky. Takže vlastně je to zajímavý, ale v tom sportu prostě jako cítím,
1: takže
2: že
1: vlastně
2: a i ta
1: sport.
2: Voda, i ten fotbal prostě jde to tímhle směrem.
1: Jde, no jasně, no. A taková ta česká vyčúranost, taková to filištínství, jako víš co, vzpomenu třeba Lukáše Polerta, protože ten si tak vařil vodu. On to tam měl tak jako tak kvrdlal a úsporně velmi vlastně a pro sebe tím pádem dobře, protože zrychloval a i nějak jako mý námahy jako k tomu spotřeboval. Je tam i prostor pro tohle?
2: Nebo určitě, nevím, jestli bych použil slovo jako
1: nebo
2: takový jako ta efektivita a tak dál, tak to si myslím, že tam je určitě jako nezbytný. A myslím si, že to my Češi jako zase jako umíme. Rozhodně si myslím, že prostě díky tému trenerskému zázemí, který máme, tak prostě nás jako kdyby vedou k tomu jako hledat ty cesty, samozřejmě v rámci pravidel, ale hledat ty cesty, jak být co nejrychlejší, a to si myslím, že jako že se nám daří, takže to je super.
1: Na čem to třeba ještě jako závisí, než jako na šlachovistosti, na tom, jak čteš vodu, co ti třeba ještě trenér může říct, kopni to tam, v nouzi to tam prostě kopni, riskni tu dvojku, ale prostě ušetří, nebo tohle to je to prostě
2: teďka hodně
1: reverze,
2: to jako reverzem. Tu odvahu prostě v těch jízdách a tak dál, kde zariskovat, kde ne, v jaké té části toho závodu, prostě vlastně i v té kvalifikaci, že tam to jako je potřeba třeba trošku jako víc pohlídat a v tom finále už není na co čekat, je to samozřejmě víc rozbalit. Pak taky člověk jako kdyby vnímá toho komentátora, vnímá tu svoji jízdu, jak moc to může ještě, nebo musí naopak tlačit v tom zbytku,
1: jak se mu podařil, a
2: tak dál. Takže jako s tímhle prostě člověk musí pracovat a to myslím, že ti nejlepší závodníci prostě mají jako dotažený úplně do puntíku.
1: Hele, moc pěkný povídání, Vášo, s tebou, já ti za to děkuju, Váša Chalupka byl hostem Davida Novotnýho na Place.
0: Premiéru tohoto pořadu můžete poslouchat ve středu po 10. hodině na Radiožurnálu Sport. Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů.

0: Baví vás rok?
1: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
2: Rok je náš.
3: Rok je náš.
0: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
2: Rok je